0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávě.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti a živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době Einzwei, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60. let, to je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvené reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně
2: no,
1: nějaký.
2: Neměla hlídání, tak mě vzala. A
1: sebou.
2: Pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Mockrát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla maličká, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile je na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, že jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla nějakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě
2: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: teď
1: to,
2: už ne, teď už si jako myslím, říká. Že ne.
1: Vy jste říkala, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste spala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Kresarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
2: docela
1: to
2: dobře.
1: Docela... To není tak
2: zdravím
1: špatný.
2: Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou, to je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem tomu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow! Protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila. Ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Rádio Praha.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance. Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: chci taky zeptat.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to půjde. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty nám v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my chceme, tak jí strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsme tak velký silný osobnosti proti co mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Skočili z mostu za týden. Tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů, tak, no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřan, taky špičkový zase standarťák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou takovou nevrť, mě to rozhodí, protože jak jsem to neuměla, jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to vzpomínám, to byly nádherný časy, přenádherný.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. Tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem, všichni jsme měli my vypky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
2: Honzí Krévaj.
3: Honzí Krévaj, tanečník. Par excellence. Ten dělal Krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal Krvinku?
3: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky Drákulovi. Dělala Krvinku, ne?
2: Máma dělala Krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Radio Praha.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen. Ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo. Teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk. No. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepotkat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Rozumím. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mně to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říká, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to, jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram, oproti tomu, Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky moderní
2: technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám, jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako měli ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak po mým pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věří a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem nad tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně... Jo.
2: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co si mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholeno, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě.
2: Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Radio Praha. Hity, doprava, informace. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?
3: rescue me when I'm by myself, when I need your love.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hanky Vahalové.
1: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude herec Jan Polívka. Proč se rozhodl studovat fyzické divadlo na JAMU? A jak vypadá inscenace, kterou vymyslel jeho táta Bolek Polívka a jmenuje se Anděl v lihu? A o čem vlastně je? I o tom budeme mluvit. Hezký poslech.

0: Krásný den s Lenkou Bahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Jan Polívka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A začneme rovnou novinkou, což se jmenuje, nebo ta inscenace se jmenuje Anděl v lihu. Já jsem měla tu čest vidět ji tady v Praze, jo. Ale vlastně vznikla v divadle Bolka Polívky v Brně. A předpokládám, že to byl nápad tatínka Bolka Polívky. Je to tak?
1: Je to tak. Táta měl v hlavě nějakou už dobu, že přemýšlel, co on totiž furt jede jako hrozně bomby vlastně.
0: Pořád stejně?
1: No, on mně přijde, že on to potřebuje, že to nebere vůbec, to je fakt fascinující, jak on to nebere jako práci, ale že to je tak už v něm a s ním a kolem něho, že to je úplně přirozený a furt potřebuje, píše furt a furt něco a pozoruje a zapisuje a vtipkuje a tvoří a vlastně, že myslím, že to byl takový přirozený proces potom po minulé hře jeho. Tak to tak nějak vlastně vzniklo tím, že vlastně Pecu, o kterým to je, tak to byl celoživotní takový pobratím. A taky myslím, že hodně udělalo to, jak měl, bylo to období, kdy na tom jako nebyl zdravotně dobře. Tak vlastně si myslím, že to i hlavně udělal kvůli tomu, aby nejenom byl s Pecou, ale byl se svýma jako klukama, synama, že to bylo takový jako vlastně něčem terapie. A vzniklo z toho taková srandovní.
0: A Pecu hraje přímo táta Bolek Polívka. Jo. A jsou tam všichni vaši bratři, jo. Je to tak?
1: Všichni tři tam jsme, no.
0: Protože těch inscenací rodinných, když se nebudete zlobit, když to tak jako nazvu, tak už vzniklo hodně, ale je to třeba váš táta a Vladimír Polívka, anebo se svojí dcerou Aničkou, ale teďka tam takzvaně jako nadspal vás všechny, kromě Holek.
1: Jo, no. Já si myslím, že ono to tak v něčem jako přirozeně se jako děje, že to není nikde jako vystrojená jako nějaká snaha o nějaký přesně jako tlačení nebo nic takového. Já jsem s tím třeba dost bojoval, když přišel s tím nápadem, protože jsem byl v prváku na JAMU a přesně jako jsem hrál celý život basketbal, tak a najednou 2 roky nic nedělám, chodím po kavárnách, po skladech a nevím co, a najednou se postupně, já rád říkám, že jsem k tomu dozrál, k tomu a na té JAMU, tak ty spolužáci, nový to prostředí a teďka člověk se chce jako, že sám za sebe, ale vlastně to je těžký nějakým způsobem už z principu a pak najednou táta přijde s tímhle, tak úplně mi to vlastně seklo pod tomu moje nějakou představu toho ideálního jako jít za sebe.
0: Rozumím.
1: Ale přijde mi to, že vlastně jsem byl jenom jako hloupej, takový v něčem egoisticky jako nastavený, že jsem si říkal, že bych toho litoval, kdybych to nevzal. No.
0: A nebo možná opatrnej, protože jste nechtěl, aby někdo zase říkal, že táta vás dostal do divadla, možná.
1: No opatrnost, no, protože si myslím, že mi na tom záleží a vlastně dost řeším, co si jako vlastně lidi myslí ve smyslu tom nejlepším, že ne jako, že bych byl nějak četl komentáře a to mě vlastně nějak jedno, ale že vlastně nemám rád křivdu a nemám rád jako nespravedlnost. A přijde mi, že jsem jako vystavený už z principu tomu, ale já jsem si to vybral, takže to je moje zodpovědnost tím, jak pracovat. Takže teď tím, jak to všechno stalo a to, co všechno jsme zažili za srandy a ten čas spolu nejvíc, tak to mi přijde, že nějaký jako, že někdo si řekne, že tam je, protože je syn, tak to mi přijde úplně jako nejmenší, úplně.
2: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Jan Polívka a ještě chvíli zůstaneme u inscenace Anděl v lihu. A váš bratr, Vladimír, Vladimír má jinou maminku, tátu máte stejného, tak hraje Bolka Polívku v té inscenaci. Ale když si to představím, kdybych byla ve vaší pozici, tak si vůbec nedokážu představit, že by můj bratr hrál mého tátu.
1: No,
0: jak se s tímhle dá zžít na jevišti a hrát tu hru uvěřitelně?
1: Za prvé, ten jeho kostým, na divadle se říká, že člověk má kostým, tak ten kostým je opravdu z šatníku táty. Takže to jsou, je to obliční táty, ale stalo se, to obliční se stalo kostýmem Vladimíra, aby mohl hrát postavu Bolka. A stávalo se, když už po těch kostýmových zkouškách, už jsme zkoušeli právě s kostýmama, Vladimír má paruku, má jako vlastně nos taky přidaný a to jeho oblečení. Tak fakt se stávalo s Frantou s bráchou mladším, že jsme jako šli a že tati, a že to byl Vláďa, že to bylo takový, že ještě jak ten Vláďa se tam zkoušel ty různých chůze a sedy a prostě toho tátu, taky to pozorování, tak jsme fakt, že jsme se jako, že to nebylo ani možný, jak vlastně, a dokážu si představit, že z dálky, pro toho diváka to někdy sem tam v nějaký úhlech může být vlastně. A Vláďa to je hrozně hezky jednou pojmenoval, že vlastně, taky se někdo ptal na tu otázku, a že vlastně tátu studuje celý život, 36 let jako. A že mi přijde, že vlastně to vlastně je úplně takový až moc blízký, nebo až moc daleký, tak moc blízký zároveň, že to vlastně dává úplně smysl. Kdo jiný to má vlastně dělat, kdo jiný ví víc o tom člověku. Vlastně.
0: A když Bolek, táta, řekl Vladimírovi, že bude hrát jeho, tak Vláďa s tím byl okamžitě v pořádku?
1: No to,
0: přijal to?
1: Jako vlastně nejdřív to bylo jako, že jako, co? Fakt? Ale potom nějak, pak se hodně se bavilo, jak moc to má být karikatura, že to není jako dělání si, můžu to jít z prostý slova, nebo nemůžu?
0: To ne.
1: Ne, ne. No, takže jak moc dělání srandy z toho táty, nebo jestli to je jakoby fakt upřímně, tak jsem hledala ten jazyk, jako kde to má být, aby to nebylo jako blbý, aby to nebylo zbytečný, no vlastně. No tak postupně se to tak tvořilo a zjišťovalo a tak se to tak formovalo a nějak vznikl z toho tady tenhle sen, ta interpretace jeho tátu.
0: A vy milujete fyzické divadlo, my se k tomu fyzickému divadlu určitě dostaneme. Tak myslíte, že Vladimír to vzal touhle cestou? Přes tu fyzionomii táty, která je fakt výjimečná a výrazná?
1: Jako určitě Vladimír je nadaný, jako Vladimír je jeden z největších profíků, co jsem jako mohl zažít, jako fakt mám štěstí, že mám takového mentora.
0: Vlastně větší než táta?
1: Ne, tak můžeme rozhádat rodinu, no, ale takže on Vláďa má jako určitě svý nějaký techniky, metody a principy, jak jako všechno jak přebrat a jak si to vlastně osvojit. A určitě šel přesně jako tu fyzikalitu, že vlastně fakt jsme se dělali, že od nás se ptal s Frantou a mě se ptal Vláďa, jak si myslíte, že táta jakoby chodí. Tak každý jsme to nějak trošku, tak jsme to vlastně skládali jako z tři pohledy toho našeho táty. Že to tak různě, co myslím, tak jako kombinoval.
0: A pak přišel táta Bolek a řekl, takhle blbě, já rozhodně nechodím.
1: No, nebo řekl, Vladimíre, hraješ to výborně, ale já bych se hrál mladší.
0: Dobrá režijní poznámka.
1: Poznámka, výborná.
2: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a mým hostem je stále herec Jan Polívka. Ze všech těch Bolkových dětí tak herectví se věnuje Vladimír, Anička a vy, říkám to správně?
1: Kamilka je režisérka.
0: Režisérka. Nejmladší bratr půjde do herectví nebo ne?
1: Ten dělá muziku. Dělá hudbu. A ségra teďka odmaturovala, tak to se u ní uvidí. U ní si myslím, že by na herečku byla škoda, no. To je taková, si myslím, trošku prezidentka, že vlastně by to vůbec nebylo divný, kdyby se to stalo, že to je fakt šikovná baba, no.
0: Ale u vás to taky nebylo od začátku zřejmé, že půjdete cestou herectví?
1: Vůbec. Já jsem v těch 8, 9, 7 letech úplně malej, jsem se začal potkávat, že prostě děcko, tak si hraje, nebo vidí nějak svět a neřeší nic vlastně v něčem, což je krásný a nebezpečný. A najednou přesně něco Bohušu to a facka B, nebo jakože srandy to, něco na, a takový, jako, a jsem nechápal, co to znamená. A postupně jsem rostl, tak jsem se ptal, byl jsem zvědavý, proč mi tohle někdo říká a tedy. Tak jsem pochopil, že to je kvůli tomu, že táta dělá něco, kvůli čemu ho znají a je to nějak, jakoby, jak to funguje vlastně, že má někdo nějaký jméno, nebo jakože dělá něco, co... A tak jsem vlastně nějak zatvrdl úplně upřímně v sobě a řekl jsem si, že to vlastně jako fakt nechci, že jestli to bude znamenat tohle, tak to nechci. A zachránil mě basket jako sport, to úplně náhodou.
0: A kdy jste začal dělat basketbal?
1: V 9 letech jsem začal a ve 12 mě odkoupilo Brno, že jsem jako profesionálně od 12 těch 13 let. A to jsem vlastně úplně zásadně potřeboval a bez toho, bez téhle 10leté kapitoly bych jako nemohl vůbec ani rozhodnout, dozrát k tomu to dělat, protože jsem si potřeboval jako svý přesně egoistický prostě klučičí věci jako potvrdit a tam mi nemohl říct ani jako prd nikdo, že to je kvůli někomu. A tak jsem procestoval svět s basketem, poznal jsem výborní lidi, disciplínu, týmovost, jako já nevím, co, pády, výhry, porážky, bolesti, zranění, úspěchy, neúspěchy, pot, krev, blá, blá, blá. A že myslím, že...
0: Tak to je všechno herectví.
1: No, přesně. A to třeba Ivan Trent má uměl vlastně hrozně, jako stejně taky hrál basket a výborně, výborný basketák byl. A vlastně jsme se o tom bavili a že z toho sportu zůstane všechno dobrý vlastně, jako ta disciplína, no to je řemeslo, je to práce, jako člověk musí tomu věnovat čas a pak lidi vidí jenom to, ten zápas, nebo jakoby ten výsledek toho zápasu a to stejný film nebo divadelní představení, ale to jsou hodiny a hodiny a hodiny práce a lásky a obětování, takže to má hrozně moc podobného, jako úplně vlastně trenér, režisér. Ten hlavní postava, ten, co dává body, ten, co doskakuje, tak to je zase třeba vedlejší postava. Bo můžu a masér, tak to bude nějaký tam jako, no a že můžeme to úplně rozložit jako divadelní soubor celý a s nějakou jako týmovým sportem. Úplně přesně, jak dokážu to takhle, fakt.
0: A respektujete autority? Nemáte s tím problém?
1: No, já si myslím, že záleží jako ve smyslu, jako myslím si, že je správný mít v sobě trošku rebela, ale ne takového toho umělýho, že v momentě, když člověk, jakoby, to pozná člověk, když teď někdo stojí nebo vyjde do místnosti, nebo nějak mluví, tak už hnedka, jakoby, OK, chci tě poslouchat, dát ti, jakože věřím ti, důvěra, a že si myslím, že když člověk dokáže jakýmkoliv stylem, který funguje, tu důvěru vybudovat, tak ta autorita vlastně moc možná přehnaně takový agresivní slovo, že to je spíš ta no důvěra nebo jako vzhlížení k tomu člověku, respekt. A že to s tím nemám problém, ale v momentě, kdy to je porušený, tak už mi to vlastně jako se nedá nějak zapojit moc. No.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a mým hostem je stále herec Jan Polívka. Mě by zajímala Jamu, protože vy nestudujete takzvaně tradiční činohru, ale fyzické divadlo.
1: Ano.
0: A jestli jsem se správně dočetla, tak tenhle obor je tam poměrně mladý. Od roku 2004 a založil ho Ctibor Turba.
1: Aha, předtím to byla vlastně klauniáda, klaunérie. Což bylo, no vlastně Ctibor Turba to tak zamýšlel. A zamýšlel ten ateliér, aby vlastně vyšel ročník jako nějaká company, která bude cestovat po světě s Baringotkou a budou moc hrát. To byla jako nějaká myšlenka, co jsem slyšel toho Ctibora. A udělal mu asistenta teďka náš vedoucí ateliéru Pierre Nado, takový Francouz, co vystudoval HAMU, nonverbální divadlo a filozofii v Paříži, takový výjimečný člověk. A převzal to po Ctiborovi a vlastně tím, že ten obor se otevíral jednou za 4 roky, že to není jako každý rok prváci, tak tam byl vždycky prostor na nějaké zlepšení, posunutí, ať už přesně nevím názvu, nebo, ale to vlastně to je to nejmenší, že spíš ta filozofie toho, co se tam děje, koho se, kdo, kdy se zve, kam a tak.
0: Jaká je ta filozofie toho oboru?
1: Mně to přijde, že zjednodušeně, že po nás nechce Pierre, nebo ti vedoucí nechcou, aby jsme byli herci, nebo režiséři, nebo tanečníci, ale aby jsme byli divadelníci. To mi přijde nádherný, že jako vlastně ten kulturní, ten umělecký svět je tak barevný, že člověk může prostě psát divadelní hry třeba, nebo básně, knížku a může zahrát, může pomoct někde jako, nebo může režírovat někoho na divadle, nebo ve filmu, že to vlastně komplexní balíček toho divadelníka, toho vlastně řeckého, antického řeckého jako umělce, který vlastně uměl zpívat, uměl tančit, uměl mluvit, uměl hrát pravdivě, uměl...
0: No. A všechny tyhle předměty tam jsou v rámci toho fyzického divadla?
1: Jsou, ale určitě to není jako, že všechno, třeba činoherci mají určitě větší důraz na tu mluvu, určitě větší důraz jakoby na přesně tu herecký metody, jako přesně Stanislavskýho a větší jako psychologizace a s Shakespearem se mnohem víc setkává s těma klasickýma dílama. Ale my zase vlastně si můžeme s těma dílama setkat, protože máme jako nějakým způsobem podobné atributy, ať už třeba míň, ale máme jich jakoby mnohem víc v něčem. Že taková, no, a jsme herci jako činoherci, akorát tam máme vlastně tu výhodu, což mi přijde jako vlastně super, že si můžeme ty věci dělat sami.
0: A dá se k té pravdě dojít i skrze pohyb?
1: Určitě. To pěkně, jak jsme se právě bavili. Před začátkem, tak my mám ta filozofie činoherci, tak to je jako Stanislavský zevnitř ven a Čechov Lekok, co máme my, to je přesně zvenku dovnitř, že jak jsem říkal, že chvilku bych se díval, jak sedíte a podle toho bych nějakým způsobem ty prsty, palec, teďka jste se z nervozity trošku zhejvla palcem, no jasně. A podle toho se dá nějakým způsobem, já upřímně se nějak budu cítit, to není třeba pro mě přirozený, tak bych neseděl, takže vlastně můžeme hledat přes tu opposite way vlastně, nebo zvířata, nebo pozorování, jakože, nebo člověk, když jde po ulici, tak...
0: A co se dá zjistit o tom charakteru toho člověka? No, jak se hýbe a jak sedí.
1: A to je právě to je to umění, jako, že to je zvenku, přes fyzikalitu jakoby dovnitř, tak to neznamená, že tam není nic vevnitř. Že akorát se dojde vlastně k tomu, že když to člověk zkusí přesně sedět jinak, chodit jinak, jiný rytmus, skulhá, nevím, něco hlava dole, to jsou malé věci úplně, tak už se nějak cítí a vlastně zjišťuje, jak by se asi ten člověk mohl cítit. Musí se jakoby oblíct do toho kabátu, což je to fyzikalita. A třeba to může být pro mě úplně jiný, jak pro vás, ale něco mi to udělá a vlastně pomůže mi to třeba najít tu postavu mojí, protože já nesnažím se být někým jiným. Všichni víme, že jsem herec, nebo že jsme herci, ale že vlastně to je to napodobení nejpravdivější takovýho, jakoby, no.
0: A v konečném důsledku divák potom pozná na tom jevišti, jestli jste pravdivý nebo ne.
1: No jasně.
0: Jestli to funguje nebo ne.
1: Nejlíp, aby zapomněl, že je v divadle a že se dívá na nějakýho herce. To je to nejpravdivější varianta, si myslím, toho zážitku. Ale přijmi úplně nádherný příklad právě Lekok. Tak on nějak byl fascinovaný tím, jako co teda znamená divadlo, co znamená to pravdivost. A on trošku štvala takový to herectví, jakože musíte být někým a musíte si zažít věci, abyste mohl být jako pravdivý. Tak ho to trošku štvalo. Tak on na jevišti v Paříži v divadle udělal úplně přesnou kopii řeznictví. Jako fakt tam byly mrtvý prasata, kachličky, ten stůl od krve a ten střeva a všechno, co tam bylo jako řeznictví. A vzal malýho kluka a zeptal se v tom opravdu řeznictví vlastně, kde jsme? A ten kluk se podíval kolem sebe a řekl, no v divadle. Že to má ta iluze toho, že to bylo přesně jako realistický řeznictví na tom jevišti. A kluk řekl, no v divadle. No tak to je jasný, to mi přijde úplně nádherný vlastně, že... A pak to jsou ty okolnosti, jako kde se hraje, co se hraje, jak. Že ten člověk zapomene, že jenom jako kouká a vlastně... kouzlo a pak
0: stáhne
1: tam skončí.
0: Ho to.
1: A skončí, no a skončí to a najednou a můžeme se bavit o tom třeba, nebo že to je to mi přijde to kouzelný, magický.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: studiu Rádia Praha je se mnou stále herec Jan Polívka a teď stále ještě studujete JAMU, fyzické divadlo. To, co jste popsal, je nesmírně zajímavé, že to je takový všeobjímající obor, takže předpokládám, že ta touha, co potom po té škole budete chtít dělat, je hodně širokospektrální. Takže, zjednodušená otázka, co je ta vaše vize, co byste chtěl dělat?
1: My jsme vlastně už v prváku i ve druháku, tak máme možnost, že třeba naše klauzury tak byly autorský. Takže už jsme nějakým způsobem nás vedli, že tak zjišťovali, co nás baví, co nám třeba jde, nejde. Tak nás vedli k tomu nějakému objevení jazyku svýho, uměleckého nebo hereckého nebo divadelního. A někdy to nějak přirozeně táhl k pantomimě, kdy jsem tam našel jako velkou svobodu mé imaginace a některé věci se nedokážu pojmenovat, tak jsem ani nemusel. A jak jsem hrál celý život basket, tak jsem měl nejhorší mluvu a furt na tom pracuju. A vlastně jsem si říkal, když nebudu muset mluvit, je autorská věc, můžu dělat, co chci, tak nebudu mluvit, no tak co? A tak se to nějak začalo jako úplně nezávazně na nějakých jako okolnostech dít a vlastně mě přijde, že ta pantomima a to nonverbální divadlo v tomhle, to obrazový divadlo, tak mě fascinuje a fascinují mě divadelní kouzla. Tak to bych určitě chtěl jako nějakým způsobem brouzdat a už teďka vlastně chci odpremiérovat svoji věc první jako krátkou, jako solo pantomimický. A no, baví mě točit, hrozně mě baví točit, to je taky úplně jiná dimenze. Točil jsem jenom jako malý vlastně věci, ale hrozně mě to fascinovalo, měl jsem štěstí na lidi a přijde mi to taky další typ kouzla.
0: Před kamerou nebo za kamerou?
1: No, před kamerou tam to začalo, jako za kamerou jsem byl třeba, když jsem byl malý, jako vlastně celý život vyrůstám jako v šatnách a byl jsem na táta natáčet nebo brácha, tak jsem tam jako třeba byl, pozoroval, tak vždycky to bylo fascinující, protože kamerky pro děcko, no tak přesně jako. No, ale když jsem zažil to bejt tam, jako před kamerou, tak to mě fascinovalo jako by úplně samo. A teďka se mi třeba děje to, že vlastně si říkám, kde jinde než na JAMU nebo na škole, tak to píšu teďka tak jako scénář pro svůj studentský film.
0: Že byste ho režíroval.
1: Že vlastně to je to kouzlo, že se nechci jakoby škatulkovat, kategorizovat do herce.
0: Omezovat.
1: Proč?
0: Rozumím. A chcete takzvaně zcestovat svět jako váš táta?
1: No, přijde mi to fascinující. Jako, my jsme v prváku udělali takovou věc, Everyman se to jmenuje, se spolužákama z JAMU, takové ne školní věc, ale jako mimo školu na festivalu v Káznici v Brně. A tak jsme jako udělali premiéru a tam byla paní producentka z nějakého studentského festivalu v Německu, tak jsme měli do Německa hrát. A tam jsme přijeli a všichni jsme dostali 500 euro. Úplně od každé techniky, každý říct všichni. Za prostě študentskou hodinkovou věc. A já si říkám, cože. A ještě jsme tam potkali krásný lidi, noví lidi, byli jsme vycestovali, byli jsme sporu, prostě pár tošku jsme si dali, vyfotili jsme se tam, mohli jsme si tam zatancovat, hráli jsme, zkušenost nádherná prostě a ještě peníze v prváku na JAMU. A to si říkám, OK, že to všechno, takoby, že se dá tím živit vlastně. Kdyby takhle bylo jako normálně, tak si říkám jako hustý. No. A přišlo mi spíš vlastně ta kombinace toho komfortu, že člověk nemusí řešit, že nedostane zaplaceno, nebo že nemůže hrát, nebo, ale že to vlastně, že to, a to byl studentský festival. A teď si říkám přesně, festivaly po tom světě, že člověk zažije to cestování, ty lidi pozná, potká, má ten zážitek a dostane jako peníze, aby se mohl jíst a jako být a jenom dělat to, že šmara.
2: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýhživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Radio Praha.
3: Radio Praha 107,1 FM.
4: Mažu stopy.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a já se teď podívám s dovolením do telefonu, protože krátce před naším rozhovorem jsem rychle dala na Instagram takovéto otázkové okno, aby se mohli posluchači ptát. Teď mám letový režim, ale jednu otázku jsem si rychle skopírovala a ta mě zaujala, protože se přiznám, že jsem o tom úplně nevěděla, ale jak zvládal Honza šikanu? Ale vůbec nevím, kdy a kde. Aha. Kdy to bylo?
1: No to se stalo, to já jsem dělal rozhovor v jednom podcastu a tam jsme, jmenuje se to Nezávislá, a tam jsme se nějak zabrousili vlastně do toho, jako ta cesta moje z basketu, nebo to celoživotní, jaký to je bejt prostě dítě, slavní rodiče, co to obnáší a tak, tak jsme se tomu bavili a já jsem vlastně tak nenápadně mluvil o tom, že přesně jak jsem mluvil i o tom, když jsem byl malej a ten basket mě zachránil v tom, že jsem nechápal, proč mě starší kluci na základce říkají Bohušu a takový, a že já jsem vlastně o tom mluvil, že to bylo vlastně nepříjemný, stávaly se situace jako, ale že si myslím, že tady tohle šikana, jakože nějaký obrovský jako mlácení, co se jako neprobíhalo, že to z toho udělal ten internet, nějaké jako články se spíš myslím, ale že stávalo se opravdu jako nepříjemný situace, jako přesně jako když to řeknu útoky, jako nějaký tak normální, vlastně dětský, ale nepříjemný, kterým jako nějakým způsobem udělali traumata, s kterým jsem se jako vypořádal úplně v klidu, ale jako myslím si, že to je takový téma, který není moc jako zajímavý. Ne?
0: Přemýšlím, jestli byste mohl hrát, že nejste synem svého otce, ale s touhle vizáží by to asi nešlo. Takže jste musel vždycky přiznat barvu. No, jsem syn Volka Polívky.
1: A táta říká, no, tam jsme vedle sebe a tam nějaký kamarády a on říká, no takhle by jsem vypadal, když jsem byl mladý, kdyby jsem měl co žrat. A na to by tím títko takhle tenký, že jo?
0: Já si pamatuju ty snovy. Každopádně, když se ještě lehce vrátím k tomu basketu, tak ta sportovní kariéra vám jakým způsobem pomohla v tom, co teď děláte, kromě té disciplíny a toho, co jste se naučil kolem toho sportu? Co využijete pro to herectví nebo pro tu budoucí dráhu?
1: Mně přijde hodně jako extrémních takových jako vnitřních přesně jako zážitků a ty emocí, jako co jsem zažil kvůli tomu sportu, ať už to bylo jak přesně prohry.
0: Brečel jste někdy?
1: Spíš jsem byl vztekač. Vztekač jsem byl, že jsem třeba jako, jsme prohráli fakt nějaký důležitý zápas těsně a třeba z velké části mojí vinou, tak jsem byl schopný jako rozbít šatnu prostě a takový. Ale to je přesně ten moment, kdy to jako člověk může zase zastavit potom a pochopit, proč jsem to udělal, a pak už to nemusí dělat nikdy znova, ale jakoby, že jsem tam takový ty křivdy jsem si tam mohl, jako když jsem něco dělal v osobním životě, tak ten sport byl prostě takový to jako testosteronový doupě v něčem, ale vlastně inteligentní, protože člověk nemůže jenom jako běhat, to musí se myslet, musí jako, a vlastně mi to dalo podle mě ty extrémní výkyvy těch emocí různě, když jsem mohl zjistit a zažít to. Třeba a poučit se z toho a vlastně využít to, když tak potenciálně pro tu práci. No.
0: A na úplný závěr, je pravda, že malujete?
1: Je pravda, že maluju. Je to pravda. A
0: chystáte výstavu?
1: Chystám výstavu. Ještě není datum přesně, ale měla by být v Brně i v Praze. A k tomu je taky hezká historka, protože Vladimír maluje moc jako dobře, ale spíš taky opravdu rekreačně, jako což já taky. Ale já jsem byl jednou jsem seděl u něho na baráku a on takový velký modrý obraz s takovýma bílýma hlavama. A já se na to dívám, že od koho to je obraz? No to jsem namaloval já. A jak jsi to namaloval? No, tak jsem prostě vzal barvy, jsem si koupil plátno, tak jsem to nějak namaloval. Tak jsem si říkal, co? Tak jsem si koupil plátno, protože to nedalo, tak malý plátno, ale pak to balíček do první třídy prostě akrylových barev, tak jsem aha, tak druhý, třetí, a pak se zvětšovaly ty plátna a pak postupně už přibývaly barvy a štětce a najednou prostě už to je 5 let nebo 6 let, co jakoby tak maluju, že mám takový můzy, že prostě potřebuju se tak a neumím kreslit, ale malování přijde, že to je takový přesně jako nevím, no, je to takový.
0: Vím, že jsme v rozhlase, takže to musíme popsat, ale co malujete? Jak vypadají ty vaše obrazy?
1: Je to taková, já tomu říkám, jako otevřený vrátka do mého podvědomí, že to vždycky je jako necílený, že nemám představu před tím, co budu malovat, je taková abstrakce to je, jako hodně spreje, akrylové barvy, takový výrazný barvy. Pár lidí mi třeba řeklo, že to může být podobný Basquiatovi, takový jako pop art věci, ale vlastně moc ne, protože nemám kreslit, takže to jsou fakt takový jako segmenty, hodně se mi tam objevují hlavy. A přijde mi to, že vlastně vždycky to podvědomí je jako strašně zajímavý v tom, že fakt se stane bílý plátno. Maluju, a pak tam je něco a nějak cítí člověk, že to tak má být a že to je hotový, protože tam není, nikdo neřekne, jako, že to je hotový, to je ten člověk sám. A že mě fascinuje to, že co vyprodukuje to samo tady v té hlavě úplně. Takže takový velký plátna, abstrakce, výrazný takový teplý, sexy barvy, tomu říkám, že mám rád takový to přesně výrazná modrá, žlutá kombinace. A pak je období, kdy prostě třeba nějak se necítím dobře a je to jenom prostě takový šero, trochu modré třeba úplně, a pak zpětně úplně chápu, co to znamená, je to takový deník trošku, no, abstraktní.
0: Takže půjdete cestou divadla, fyzického divadla, možná režie a malování.
1: Já bych to řekl, že prostě chci být divadelníkem.
0: Se vším všudy. Mým hostem byl Jan Polívka, děkuju.
1: Děkuju moc krát, děkuju.

0: taky.
1: 6 hodin přejeme krásné sobotní ráno, ve studiu Rádia Praha je už připravený Mirek Kasan se zprávami. Mirku, vítám tě.
2: Ahoj Vláďo, dobré ráno. Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené od 8 do 14 hodin. V referendu v městské části Praha-Libuš voliči rozhodnou taky o podobě sídliště Písnice. Je Světový den duševního zdraví. Připomíná, aby se lidé nebáli mluvit o svých psychických problémech. A bude převážně zataženo, občas zaprší a naměříme nejvýš 14 stupňů. Odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat, večer až do vyjasnění.
3: Rádio Praha. Zprávy. Volby 2026.
2: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
4: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
2: Policie dorazila taky do volební místnosti v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odhlasovat starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se někteří lidé přihlásili k pobytu v obci těsně před volbami účelově. Do zastupitelstva hlavního města kandiduje 24 uskupení, to je o dvě víc než ve volbách v roce 2022. Tehdy byla v Praze volební účast necelých 44%.

0: Jeho výstavba negativně změní vzhled a charakter sídliště. Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidé denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Na podporu lidí s psychickými problémy se dnes úřad vlády v Praze nasvítí do zelené barvy, která je symbolem duševního zdraví. Spojené státy zasáhl první hurikán letošní sezóny. Úřady ve státech Florida a Alabama předem vyzývaly obyvatele k evakuaci pobřežních oblastí. Zároveň je přerušená těžba na některých ropných plošinách v Mexickém zálivu. Hurikán Isaias má sílu druhé kategorie z maximálních 5. Pohybuje se směrem na sever a doprovází ho vítr o rychlosti až 165 km za hodinu. Americké úřady očekávají, že hurikán ještě dnes zeslábne na tropickou bouři. Fotbalisté Slavie vyhráli v Šancelize 5. utkání v řadě. V 10. kole zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0 díky gólu Emanuela Ajaosiho. Hokejisté Třince mají i po 9. zápase v sezóně Tip Sport Extraligy plný počet bodů. Tentokrát porazili Hradec Králové 5-2. Pardubice zvítězili ve Vítkovicích 3-2. Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0. Litvínov nad Olomoucí 3-1 a Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3. Dnes bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, večer až do jasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A zkontrolujeme také aktuální dopravní situaci v Praze a v okolí metropole. Ve Kbelské ulici dejte pozor ve směru do Hloubětína. Za sjezdem na Mladoboleslavskou, případně Čakovickou ulici, je nehoda osobního auta. Je tam silný provoz v tomto místě, projíždějte velice opatrně, na místo už míří policisté. D7, tady máme problém na 2,5 kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Je tady taktéž nehoda osobního auta a na vozovce je rozlitá látka, možná nafta, může to klouzat, projíždějte taktéž velmi opatrně. Auto po nehodě skončilo mimo komunikaci, na místě zasahují hasiči a policisté, také dejte pozor. Ještě připojím komplikace na dálnici D1 na 22. až 25. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Tak dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Dobré jitro, je to už 6 hodin a 6,5 minuty, co začala 2. říjnová sobota, dnes s datem 10. A čím si na Rádiu Praha ty volební dny okořeníme po té hudební stránce, tak bude to třeba Tereza Mašková. A taky Loreen. Pěkný víkend a dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 6 hodin 17 minut s vámi je Rádio Praha, přejeme nádhernou sobotu, 28. ročník design bloku, toho do zítřejší neděle nabízí opravdu hodně, třeba více než 300 značek, studií a hostů z Česka i ze zahraničí, prostě přehlídku toho nejzajímavějšího ze světa současného designu a módy. Letošním tématem je světlo a rozsvítí se hned několik lokací. Srdcem celého festivalu je Veletržní palác, navštívit můžete i jízdárnu a kapli svatého kříže Pražského hradu, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Technologické centrum Umprum Mikulanská a taky Průmyslový palác na výstavišti. No a podrobnější informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů Celsia a mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích. V Ekbelské ulici už máme informaci, že nehoda u sjezdu na Čakovickou je už odstraněná. Ty problémy by měly být minulostí. Pozor si ale dávejte, v Kolbenově ulici v Praze 9. Probíhají tady práce na vozovce a neprojedete pravým místním pruhem. Komplikace jsou v úseku ulic Hindlova a Moravcových. Opatrně také v Evropské mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6. I tady se pracuje na silnici, jízdní pruh je uzavřený. A ještě doplním D7, 2,5 kilometr ve směru z Prahy na Chomutov. Probíhá tady vyšetřování nehody osobního auta, které po ní skončilo mimo komunikaci. Na vozovce je rozlitá nafta, může to klouzat, projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: Je půl sedmé, přejeme pěkné sobotní ráno a máme pro vás další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré jitro. Prezident Petr Pavel nakonec odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Kvůli hlasování se včera naskok vrátil z dovolené v Africe. Původně se komunálních voleb účastnit nechtěl a čelil za to kritice veřejnosti i politiků. Po hlasování označil svůj původní plán za chybu. Prezident by podle něj měl jít příkladem. V komunálních volbách v Praze 2 letos za 11 stran a hnutí usiluje o přízeň voličů celkem 270 kandidátů. V minulých volbách v roce 2022 to bylo o 7 kandidátů méně. Tehdy šlo do voleb celkem 8 politických uskupení. Volební účast ve druhé městské části, která zahrnuje část historického centra, jako třeba Nové Město nebo Vinohrady a Nusle, před 4 lety dosáhla bezmála 42%. Před Národním technickým muzeem v Praze mohou lidé ještě dnes od 9:30 do 5 odpoledne odevzdat staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend pořádá muzeum letos po 12. jako oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu, který připadá na středu. Cílem akce je získat do sbírky muzea nové exponáty. Ty přístroje, o které muzeum mít zájem nebude, můžou lidé na místě nechat k ekologické likvidaci. Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Sám přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi. Českým fotbalistkám se vzdálil historický postup na mistrovství světa. Na úvod semifinále baráže prohráli se Skotkami 0-2. Odvěta je na programu v úterý. V Praze dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, večer až do vyjasnění. Naměříme nejvýš 12 až 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. V ulici Květnového vítězství v Praze 11, dejte pozor, probíhají tady stavební práce a je tady kevadlový provoz mezi křižovatkami ulic Valentova a Benkova. Projíždějte proto opatrně. V Evropské ulici mezi křižovatkami ulic Udejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6 se pracuje na silnici. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Komplikace jsou také v Kolbenově ulici v Praze 9. Tady probíhají práce na inženýrských sítích a neprojedete pravým místním pruhem. Ten zábor je v úseku ulic Hindlova a Moravcových. A připojím ještě D7, 2,5 kilometr ve směru z Prahy na Chomutov. Tady stále vyšetřují nehodu osobního auta, které po ní skončilo mimo komunikaci. Na vozovce je ale ještě nepořádek po té nehodě a možná i rozlitá nafta, může to klouzat. Projíždějte velmi opatrně. A my přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Nádherné sobotní ráno. Co musí vědci udělat, aby se včely v laboratoři cítily jako venku? Tak třeba na ně svítit od spodu nebo jim pečlivě hlídat vlhkost a teplotu. Právě to teď dělají odborníci ve speciální proletové hale v Terezíně. Testují tam totiž přípravek, který by mohl včely chránit před morem a hnilobou včelího plodu. Za chvíli se tam společně vypravíme. A se svou muzikou na rádiu Praha nechybí ani Dermot Kennedy. So kiss me the way. Nebo kecej. Ať je vám s námi nejlépe.

0: Radio Praha rozpíval Tom Jones, je 6 hodin 45 minut. Mor nebo hniloba včelího plodu dnes pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu s včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální proletové hale v Terezíně. Včely tam mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky.
1: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ty nerozdělej na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
2: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu. Vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
2: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
3: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozené prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
2: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
3: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
2: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost ubývat večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů Celsia a mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začnou jednou vzdálenější nehodou, a to na D10 na 63,5 kilometru ve směru do Prahy. Tady je havárie osobního auta, které narazilo do svodidel, tak projíždějte velice opatrně. Komplikace zůstávají i na D7 na 2,5 kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Je tady nehoda osobního auta, které po ní skončilo mimo komunikaci. Na vozovce zůstal nepořádek po nehodě a taky rozlitá látka, zřejmě může to být nafta a může to klouzat, projíždějte proto velmi opatrně i v tomto místě. Problémy zůstávají také v Praze, a to na Kolbenově ulici v Praze 9 konkrétně, tady se pracuje na vozovce, neprojedete pravým místním pruhem a je to v úseku ulic Hindlova a Moravcových. Omezení je také v Evropské ulici mezi křižovatkami ulic Udejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6. I tady probíhají práce na silnici a jeden jízdní pruh je uzavřený. Potrvá to ještě do 12. října. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Sedmá hodina je tady, s ní zprávy a taky Mirek Kasan ve studiu Rádia Praha. Mirku, vítám tě tady.
1: Hezké ráno. Už za hodinu se znovu otevřou volební místnosti. Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. Americký prezident Trump kritizuje Norsko za to, že nedostal Nobelovu cenu za mír. A bude převážně zataženo s teplotami do 14 stupňů a občas zaprší. Během odpoledne bude srážek ubývat a večer se vyjasní.
2: Rádio Praha. Zprávy. Volby 2026.
1: Hlasovací místnosti budou dnes otevřené od 8 do 14 hodin. Vybírat můžete komunální zastupitele a třetinu senátorů. Včera policie během voleb řešila komplikace třeba v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odvolit starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se voliči k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec ale říká, že obec nepostupovala správně.
3: My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu a rozhodnou to definitivně soudy.
1: K volbám včera v Česku dorazila většinou pětina až třetina oprávněných voličů, v některých menších obcích i polovina. Volby do Senátu, které se konají v 27 obvodech, provází o něco menší účast. Voliči v Praze 10 budou v letošních komunálních volbách vybírat ze 406 kandidátů za 10 různých stran a hnutí. V minulých volbách v roce 2022 se o křesla v zastupitelstvu ucházelo 9 politických uskupení s 368 kandidáty. Volební účast v 10. městské části, která zahrnuje například Vršovice, Strašnice nebo Malešice, v roce 2022 dosáhla 41,5%. Z ruzyňského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezipřistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadů mohlo využít víc než 67 tisíc cestujících, říká mluvčí letiště Praha Jiří Hanych.
4: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
1: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že on nedostal letošní Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jeho africké právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Zároveň mluvil o válečných konfliktech, kterým zabránil. A taky prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou i tu v Iránu, kterou letos sám zahájil. Judista Lukáš Krpálek zabojuje v Baku o svou šestou medaili z mistrovství světa. Dvojnásobný olympijský vítěz

0: Budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A opět se přesouváme na silnice, jak to vypadá v Praze a okolí, tak v ulici Olgy Havlové v Praze 3, tam se u křižovatky s ulicí na Vackově pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený, práce v místě potrvají do 11. října, tedy do zítřka. V Radlické ulici v Praze 5 se také pracuje na silnici a je tady omezení. V místě se tak projíždí po tramvajové trati, práce tady potrvají do konce října. V ulici U Tvrze v Praze 10 se pracuje na vozovce, v místě je v úseku ulic Pod Táborem a Strnadová vedený kyvadlový provoz. Omezení tady potrvá ještě do 16. listopadu. A připojím ještě dálnici D1, mezi 25. a 5. až 23. kilometrem ve směru na Prahu se pracuje na silnici. Vozovka je tady zúžená na dva jízdní pruhy. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Ano, je to tak, jste s Rádiem Praha, zvolili jste dobře, dobré sobotní ráno. 10. říjnový den pokračuje už za pár minut ohlednutím do historie tohoto data s Petrem Jungmannem. A taky je čas doplnit ten dnešní hudební arzenál. O to se postará Gail. Kapela Miraj.
4: Chtěl by si víc, všechno beztrestný, kdo ví, co je na konci, mám se bát.
2: Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý poslech. Raní

0: října. Svátek slaví námořnice nebo žena či dívka u moře žijící. Marina. Je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
1: Kocholoušek?
0: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
1: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
0: Synek z bohaté rodiny Griswold Lori Lard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden.
2: It is me, Usama bin Laden.
0: Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kilometr s pevným startem pod minutu zajel jako první v dějinách před čtvrtstoletím v roce 2001 v bolivijském La Paz francouzský cyklista Arnaud Tournant. 1000 metrů prosvištěl průměrnou rychlostí přes 1,60 km za hodinu. Muž, který zradil československé parašutisty, příslušník výsadku OutDistance, Karel Čurda se narodil před 115 lety v Nové Hlíně, nedaleko Třeboně. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
3: Hlavně, že jste dorazili včas.
0: A 65 je herečce Zuzaně Bičovské. Já přeju hezkou sobotu.
4: No a jaká ta dnešní sobota vlastně bude, tak dnes bude převážně zatažená s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů Celsia a mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Podíváme se ještě na silnice, protože tam se stále něco děje, například na Nuselském mostě ve směru do Legerovy ulice v Praze 2 se pracuje na silnici. Neprojedete levým jízdním pruhem, projíždějte velice opatrně, to omezení tady potrvá zhruba do konce října. V Kolbenově ulici v Praze 9 se pracuje na vozovce, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh a to až do konce října, tedy do 31. A ještě připojím Evropskou ulici, kde máme problém mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6. Kvůli práce na silnici je tady uzavřený jeden jízdní pruh a omezení v tomto místě potrvá ještě do pondělí, tedy do 12. října. Jeďte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: No, bude půl osmé, ve studiu Rádia Praha je už připravený se zprávami Mirek Kasan. Mirku, jakou vlastně muziku ty preferuješ? To byl Alex Warren třeba.
1: No, já jsem spíš takový staromilec, já si radši pustím něco z jazzu, swingu a tak podobně.
0: Tak za chvíli nás nic podobného nečeká, ale teď nás čekají zprávy.
2: Dobré jitro. Za půl hodiny se znovu otevřou dveře volebních místností. Do zastupitelstva hlavního města Prahy kandiduje 24 uskupení, to je o dvě víc než ve volbách v roce 2022. Tehdy se do zastupitelstva dostalo 6 uskupení. Pražané volí celkem 65 zastupitelů hlavního města, zvlášť pak hlasují o vedení své městské části. A část Pražanů taky rozhodne o 3 senátorských mandátech. Letos jsou senátní volby v hlavním městě v oborech Praha 1, 5 a 9. Do zastupitelstva městské části Praha 7 kandiduje v letošních volbách 6 subjektů. To je o 2 méně než v posledních komunálních volbách v roce 2022. Tehdy uspěly 4 strany a hnutí. Voliči v Praze 7 rozhodují o obsazení 29 zastupitelských mandátů. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu. Rusko zaútočilo na ukrajinské Záporoží. Naváděnými leteckými pumami zasáhlo 5-patrovou obytnou budovu. Při náletu zemřeli nejméně 2 lidé. Další 2 jsou zranění. Informoval o tom šéf regionální vojenské správy Michailo Semikin. Podle něj můžou být další lidé ještě pod troskami. Fotbalisté Slávie vyhráli v šance lize 5. utkání v řadě. V 10. kole zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0. V čele neúplné tabulky tak mají sešívaný 6-bodový náskok před 2. Libercem. Zlín zůstává poslední, má jediný bod a stále čeká na první výhru v sezóně. Praze dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí ke 12 až 14 stupňům Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se podíváme opět na silnice, protože tady máme informaci z D7 mezi 5. a 2. a 5. kilometrem ve směru do Prahy. Dejte pozor, pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě je uzavřená krajnice. Problémy tady potrvají ještě do dnešního zhruba, no vlastně ještě hodinku. Nuselský most až po Legerovu ulici, tedy ve směru do centra v Praze 2, tady se pracuje na silnici, neprojedete levým jízdním pruhem. Omezení v tomto místě potrvá ještě do 30. října. Komplikace máme také v Kolbenově ulici v Praze 9. I tady se pracuje na vozovce a neprojedete pravým jízdním pruhem v úseku ulic Hindlova a Moravcových. Omezení v tomto místě potrvá ještě do konce října. A ještě doplním Radlickou ulici v Praze 5, kde se taky pracuje na silnici. Je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati. Práce potrvají do konce října. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl osmé a s vámi je stále sobotní ranní Praha. Zpěvačka Anna K. chystá na jaře příštího roku 2 výjimečně a velké koncerty. V pražském O2 Univerzu vystoupí pro velký zájem hned 2x. Jak se na show už teď zpěvačka připravuje, řekneme už za pár minut. A čeká nás Bruno Mars. A taky Tomáš Klus. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Dnes na Rádiu Praha je 7:45, přejeme krásné sobotní ráno dnes s datem 10. října. Už příští rok na jaře vystoupí zpěvačka Anna K. v pražském O2 Univerzu. Pro velký zájem půjde hned o dva koncerty za sebou. Během večera zazní 21 jejich hitů ve zcela novém provedení, a to za doprovodu Českého národního symfonického orchestru. Víc už v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Můžu se těšit na moje písničky, který aranžuje do symfonické podoby dirigent Gast Walzing, což je lucemburský dirigent, který bude dirigovat Český národní symfonický orchestr.
2: Společně s dirigentem se na finální podobě skladeb podílí sama zpěvačka, a to se svojí kapelou.
1: On je má na starost, ale je to tak, že my s ním kooperujeme samozřejmě, on nám pošle jeho nějaký jako demo nebo v midi takzvaně, nám pošle tu aranž celou a my s mým kytaristou Jirkou Janouchem tak to spolu skonzultujeme a Gast vždycky jako říká, cokoliv se vám nebude zdát, je velmi pokorný, slušný. Já jsem si říkal, přeci takovýhle mu mistrovi nebudu psát tohle dej pryč, nebo a on říká, hele, když něco bude šit, tak to klidně napište. Není to teda šit, je to fakt nádherný, takže máme třeba nějaký kosmetický jako úpravy, sranda je to docela vlastně náročný mu vysvětlit třeba obsah těch písní, jako protože si myslím, že to je minimálně stejně důležitý jako ta hudba, kterou on nějak vnímá, která ho baví. Hodně trvám na tom, aby věděl samozřejmě, o čem ty písně jsou a jak dobrý ty texty jsou. Vždycky mu říkám, ne, ty nerozumíš těm textům, ty texty jsou stejně dobrý, minimálně stejně dobrý jako ta hudba, nebo stejně hezký nebo hluboký. Takže jako překládat třeba ty texty vlastně skoro nejde. Takže to je teďko takový oříšek, ale myslím si, že se nějak se nám to jako daří dávat dohromady a Gast teď zrovna poslal Nebe píseň takovou. Tak to jsem úplně odpadla. Nejdřív jsem si říkala, co to je, to je Nebe. Jako ze začátku. Po prvním poslechu jsem byla vlastně taková trošku, jsem si říkala, to je úplně nějaká jako jiná píseň. A pak jsem si to asi třikrát ještě pustila a úplně jsem se do toho zamilovala. Takže bude to jako hodně jiný, ale bude to krásný, bude to úplně krásný.
2: Na symfonickou podobu největších hitů Anny K. se fanoušci můžou těšit 23. a 24. dubna příštího roku. Kromě příprav na koncerty teď zpěvačka pracuje mimo jiné taky na knize. Vyjít by měla příští rok. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů Celsia a mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. A pozor na silnicích, komplikací máme hned několik, například dejte pozor v Brněnské ulici ve směru z Prahy, těsně před průhonicemi máme hlášenou nehodu, osobní auto tady narazilo do svodidel, tak opatrně. Pozor na exitu 23 na Pražském okruhu, tady je nehoda, osobní auto narazilo do svodidel, projíždějte také se zvýšenou opatrností. Komplikace máme i na dálnici D1, a to na 12 kilometru ve směru z Prahy. Je tady hlášený předmět na vozovce, je to traverza v pravém jízdním pruhu, tak velmi opatrně i v tomto místě. A ještě doplním D11, 25 a 0. kilometr ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě je uzavřená krajnice. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Je tady 8. hodina ranní sní na rádiu Praha, opět zprávy a opět Mirek Kasan ve studiu, což jsem rád teda, Mirku, že jsi dorazil.
1: To jsi hodný, máš to tu hezké.
2: Dobré ráno.
3: Začíná druhý den komunálních a ve třetině Česka i senátních voleb. Praha 3 upravila sportoviště v základní škole Jeseniova za skoro 30 milionů korun. V provozu bude od poloviny října. Demokraté v americkém senátu označili dohodu prezidenta Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. A bude převážně zataženo, občas zaprší a naměříme nejvýš 14 stupňů. Odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat, večer až do vyjasnění.
4: Rádio Praha. Zprávy.
5: Volby 2026.
3: Před chviličkou se po celém Česku znovu otevřely volební místnosti. Oprávnění voliči mohou do dnešních 14 hodin vybírat své zástupce do zastupitelstev měst, městských částí a obcí a ve třetině obvodů i kandidáty do Senátu. Ve volební místnosti na základní škole ve Vodičkově ulici v Praze 1 je reportér Mikuláš Vochoska. Mikuláši, dobré ráno.
6: Tady před volební místností ve Vodičkově ulici čekalo na otevření několik lidí, kteří včerejší termín nestihli. O křeslo zastupitele tady v historickém centru Prahy usiluje celkem 377 kandidátů ze 13 uskupení. Za včerejšek tady byla účast přes 25,5% oprávněných voličů. V minulých volbách to bylo za oba volební dny přes 40%. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Část Pražanů také rozhodne o třech senátorských mandátech. Letos se senátní volby v hlavním městě konají v 1., 5. a 9. obvodu. Pokud nikdo z kandidátů nezíská víc než 50% hlasů, bude za týden druhé kolo voleb.
7: V obvodě Praha 1 se o křeslo v horní komoře parlamentu uchází 9 kandidátů. Před 6 lety to bylo o jednoho méně. Volební účast byla v prvním kole přes 38,5%. V obvodě Praha 5 kandiduje 7 lidí, to je stejně jako v roce 2020, kdy tam byla v prvním kole volební účast 39%. V Praze 9 voliči můžou vybírat z 5 kandidátů, to je o 6 méně než při minulých senátních volbách v tomto obvodě. Tehdy využilo svůj hlas 33,5% oprávněných voličů. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Žáci základní školy Jeseniova na pražském Žižkově budou moci od poloviny října využívat zrekonstruovaný atletický areál. Dělníci tam vyměnili povrch běžeckého oválu nebo nainstalovali workoutové prvky. Sportoviště má také osvětlení pro večerní tréninky a využívat ho bude moci i veřejnost, říká mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
8: Praha 3 do obnovy sportoviště investovala 29 milionů korun a výrazně zlepší podmínky pro školní i klubový sport.
3: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vymezil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko. Třinec dál prochází hokejovou Tipsport extraligou bez ztráty bodu. Tentokrát zdolal Hradec Králové 5-2 a uspěl i v 9. utkání sezóny. Pardubice vyhráli na ledě Vítkovic 3-2, Liberec porazil Karlovy Vary 5-0, Litvínov Olomouc 3-1 a Kladno zvítězilo nad Mladou Boleslaví 4-3. Dnes bude v Praze převážně zataženo a počítejte i s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Večer čekáme až vyjasnění. Nejvyšší teploty 12

0: Je nehoda, osobní auto narazilo do svodidel, i tady dejte pozor. Pozor také na D1 mezi 11.5. a 12. kilometrem ve směru z Prahy. Je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o traverzu ležící v pravém jízdním pruhu. A doplním ještě D11 mezi 13.5. a 14. kilometrem ve směru z Prahy na Jaroměř. Tady probíhají práce na údržbě mostu a v místě je uzavřená krajnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké ráno, společně si stále užíváme už druhou říjnovou sobotu, dnes k ní patří datum 10. a za chvíli taky další písničky a s nimi na Rádiu Praha třeba Leny. Nebo Anika Iris. Pohodový den i poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tohle byl Bon Jovi na Rádiu Praha, je krátce po 8:45. Praha opět o tomto víkendu nabízí bohaté možnosti vyžití. Například divadlo Vila Štvanice patří o tomto víkendu dětem. Těšit se můžete na divadelní představení pro ty nejmenší i o něco větší diváky. Venkovní hřiště Vila Movánky i výtvarné dílny Herny a čítárny. Letošním tématem jsou emoce, tak se přijďte zasmát nebo třeba překonat svůj strach a zažít nejedno překvapení. Podrobné informace k programu najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Místo, které znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008.
2: Praha je nej.
0: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů Celsia a mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Jdeme na silnice, komplikací je celá řada, například probíhají záchranné a vyprošťovací práce na Hlávkově mostě ve směru do centra, tam sjelo osobní auto do řeky. Projíždějte proto velice opatrně. Komplikace máme také na dalších místech, například v ulici na Perštíně u křižovatky s Martinskou. Tady havarovalo osobní auto. Problémy zůstávají také v Brněnské ulici ve směru z Prahy před Průhonicemi. Osobní auto tady narazilo do svodidel. Pozor si dejte i na dálnici D1 na 11. a 5. až 12. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Je tady hlášen předmět na vozovce. Jedná se o traverzu ležící v pravém jízdním pruhu. Připomínám také nehodu na Pražském okruhu na exitu 23. Tady havarovalo osobní auto do svodidel. Projíždějte velmi opatrně. A čerstvou nehodu teď máme také v Řevnické ulici, ale bez dalších podrobností, tak opatrně i v této ulici. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Na rádiu Praha dospívala Taylor Swift, je 8:30 a ve studiu už je Mirek Kasan se zprávami.
1: Hezké ráno. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti budou otevřené do 14 hodin. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina oprávněných voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů. Lidé v Pražské Libuši hlasují také o plánech na přestavbu sídliště Písnice. Součástí rozsáhlého projektu je dostavba nových bloků a propojení areálu s okolní přírodou. Přeměna lokality umožní také lepší napojení na plánovanou stanici metra D. Se záměrem nesouhlasí spolek Naše Písnice, podle kterého výstavba negativně změní vzhled a charakter sídliště. U Pražského národního technického muzea pokračuje akce Recyklační víkend. Dnes od 9:30 do 17:00 odpoledne tam můžete odevzdat staré spotřebiče. Z odevzdaných předmětů kurátoři vyberou ty, které se hodí do sbírek. Ostatní nechají ekologicky zrecyklovat. Hurikán Isaias zeslábil na první kategorii z pěti. Poté, co zasáhl pobřeží amerického státu Florida, jeho vichry zpomalily ze 165 na asi 105 km v hodině. Ve státech Florida a Alabama je teď podle serveru Power Outage bez proudu asi 600 000 lidí. Hurikán dál míří na sever do Alabamy, kde by měl ještě dnes zeslábnout na tropickou bouři. Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek se dnes představí na mistrovství světa v judu v hmotnostní kategorii nad 100 kg. V prvním kole ho v Baku čeká Kanaďan John Mess a Besong. Duel začne kolem 11. hodiny našeho času. V Praze dnes bude převážně zataženo a občas zaprší. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Večer čekáme až vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí ke 12 až 14 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze na Hlávkově mostě ve směru do centra. Tam sjelo vozidlo do řeky. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Komplikace máme také v ulici Na Perštíně u křižovatky s Martinskou, kde havarovalo osobní auto. Nehoda osobního auta je hlášená i z Řevnické ulice, nedaleko křižovatky s ulicí Uzličína. A v Brněnské ve směru z Prahy před Průhonicemi osobní auto narazilo do svodidel. I tam projíždějte velmi opatrně. Komplikace máme také na exitu 23 na Pražském okruhu, kde havarovalo osobní auto do svodidel. A problémy jsou i na dálnici D1, a to mezi 11.5 a 12. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o traverzu ležící na vozovce v pravém jízdním pruhu. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Herec Jan Polívka. Původně hrál závodně basketbal, nakonec se ale rozhodl pro herectví. Studuje fyzické divadlo na JAMU, rád by režíroval film a maluje obrazy. Společně se svým otcem Volkem a bratry nazkoušel inscenaci Anděl v lihu. O čem je? Jaké bylo tvořit se svojí rodinou? A proč je pro něho přirozené vyjadřovat emoce pohybem? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 9:30, krásné sobotní ráno. I dnes pro vás máme pravidelnou volnočasovou inspiraci a pár aktuálních tipů uslyšíte už za okamžik. A další hity na Rádiu Praha přidají One Direction. A taky Alvaro Soler. Přeji vám nerušený poslech.

0: 8.46, tohle byla Olivia Rodrigo a v sobotní ranní Praze teď pro vás máme pražské tipy. Přináší je Jirka Štefl.
1: Jestli milujete knihy, tak byste v sobotu neměli chybět na Humbook Festu v O2 Univerzum. 11. ročník literárního festivalu pro fanoušky Young Adult nabídne setkání s českými i zahraničními autory, redaktory, překladateli a blogery, ale taky workshopy, bohatý doprovodný program nebo cosplay přehlídku. Humbook Fest nemá ve střední Evropě konkurenci. V Radotíně zase bude havalské posvícení. Tradiční slavnost nabízí hudební, taneční i divadelní vystoupení, historický šerm, stánky s řemeslnými výrobky a samozřejmě taky bohaté občerstvení. Do oslav se zapojují místní školy, spolky i obyvatelé Radotína. A na Floře u obchodního centra bude Armiden. Těšit se tam můžete na přehlídku vojenské techniky, včetně samohybné kanonové houfnice, bojového člunu nebo bezpilotního pozemního vozidla. Chybět nebudou ani ukázky vojenského lezení, boje zblízka a vojenské kinologie. Uvidíte taky exibiční vystoupení čestné stráže armády České republiky. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost ubývat. Večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů Celsia a mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. A vracíme se na silnice. Komplikací je celá řada, například na Hlávkově mostě ve směru do centra sjelo auto, osobní auto do řeky. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je také v ulici Na Perštíně u křižovatky s Martinskou, tady havarovalo osobní auto. Osobní auto je po nehodě i v Řevnické za křižovatkou s ulicí Uzličína a v Brněnské ve směru z Prahy před Průhonicemi narazilo osobní auto do svodidel. Připomínám také komplikace na pražském okruhu Exit 23. Tady máme nehodu, osobní auto narazilo do svodidel a opatrně i na dálnici D1 mezi 11.5. a 12. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o traverzu ležící v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

důležitý. I když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 9 hodin, Rádio Praha je stále s vámi, stejně tak Mirek Kasan, který nám přináší zprávy.
1: Hezké dopoledne. Pražští policisté v první den voleb zaznamenali dva incidenty v souvislosti s volbami. Pražští hygienici vyhodnotili letošní koupací sezónu. Uzavřít museli dvě koupaliště. Americký prezident Trump uzavřel s Ruskem dohodu o dodávkách nafty navzdory mezinárodním sankcím. A bude převážně zataženo s teplotami do 14 stupňů, občas zaprší, během odpoledne bude srážek ubývat a večer se vyjasní.
2: Rádio Praha. Zprávy.
3: Volby 2026.
1: Druhým dnem pokračují komunální a ve třetině obvodu i senátní volby. Pražští policisté včera v souvislosti s volbami přijali oznámení pro možné protiprávní jednání a budou ho dále prověřovat. Zaznamenali také jeden případ nevhodného chování člena volební komise, který musel být následně z komise vyloučen. Policisté jeho jednání řeší jako možný přestupek. Tyto dvě události ale volby nenarušily. Uvedl to bez dalších podrobností mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Do zastupitelstva městské části Praha 9 letos kandiduje 8 stran a hnutí. Oproti minulým volbám v roce 2022 je to o dvě více. V zastupitelstvu je celkem 33 míst.
4: V posledních komunálních volbách byla volební účast téměř 40% a do zastupitelstva se dostalo všech 6 kandidujících uskupení. Do městské části Praha 9 spadají například oblasti Vysočany, Prosek nebo Hrdlořezy a žije tam téměř 60 tisíc obyvatel. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Pražská hygienická stanice uzavřela letošní koupací sezónu a sledování kvality vody v přírodních koupalištích. Vůbec poprvé hygienici testovali vodu ve Vltavě na oblíbené Branické pláži. Po celou sezónu byla z mikrobiologického hlediska bezpečná. Naopak kvůli sinicím museli v létě uzavřít dvě vodní plochy.
4: Už v červenci se objevily problémy se sinicemi v koupališti Čbán na Praze 6. Zakázat plavání museli hygienici také v koupališti Šeberák v Kunraticích. Naopak nejčistější voda byla v biotopu Radotín, v koupališti Lhotka a v betonové nádrži v Divoké Šárce. Hygienici odebírali vzorky vody od poloviny května v pravidelných 14-denních intervalech. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump uvolní sankce vůči Rusku. Dohodl se na tom během telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Rusko výměnou za zmírnění sankcí dodá 100 000 tun ropy na světové trhy. Dohoda staví Spojené státy na stranu Moskvy proti Ukrajině, která ruské rafinerie bombarduje. Volodymyr Zelenský dohodu mezi Kremlem a Bílým domem ostře odsoudil.
5: Americký prezident Donald Trump chce osvobozením Ruska od sankcí srazit rekordní ceny nafty, a to necelý měsíc před volbami do kongresu. Analytici ale varují, že jde o zlomek americké spotřeby. Dohoda přichází ve chvíli, kdy do amerického Miami přiletěli ukrajinští vyjednavači jednat o podmínkách mírového ukončení ruské invaze s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dohodu odsoudil a varoval, že peníze z ropy poplynou na válku proti Ukrajině. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Slavie Praha vyhráli v 10. kole první šance ligy na hřišti Zlína 1-0. Po těsné výhře nad posledním týmem tabulky tak obhájci titulu zůstávají v čele soutěže. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský byl s výkonem mužstva

0: U srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na Hlávkově mostě ve směru do centra. Sjelo z něj vozidlo, osobní auto do řeky. V místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a neprojedete pravým jízdním pruhem. Nehoda je také v Brněnské ulici ve směru z Prahy před Průhonicemi. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Nehodu máme hlášenu i v ulici na Perštíně u křižovatky s Martinskou, kde havarovalo osobní auto. A osobní auto po nehodě je i v Řevnické za křižovatkou s ulicí u Zličína. I tam projíždějte opatrně. Pozor také například na dálnici D1, 28,5 km ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto a neprůjezdná krajnice. Ještě jednou D1, a to konkrétně mezi 25,5 a 22,5 kilometrem ve směru do Prahy se pracuje na silnici. Vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Dobré ráno, je sobota 10. října a to nejzajímavější z historie tohoto data nám už za pár minut připomene Petr Jungmann. A máme pro vás i další skvělé songy. Na Rádiu Praha je s nimi připravený Teddy Swims. I Natalie Imbruglia. Nerušený poslech vám přeje 7 minut po 9. hodině Vláda Maloší.
3: Raní pra.

0: láska.
1: Yes, we can.
0: Sobota 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina. Je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
2: Kocholoušek?
0: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
2: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
0: Synek z bohaté rodiny Griswold Lorillard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nový. Střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden.
3: It is me, Usama bin Laden.
0: Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kilometr s pevným startem pod minutu zajel jako první v dějinách před čtvrtstoletím v roce 2001 v bolivijském La Paz francouzský cyklista Arnaud Tournant. 1000 metrů prosvištěl průměrnou rychlostí přes 1,60 km za hodinu. Muž, který zradil československé parašutisty, příslušník výsadku OutDistance, Karel Čurda se narodil před 115 lety v Nové Hlíně, nedaleko Třeboně. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
4: Hlavně, že jste dorazili včas.
0: A 65 je herečce Zuzaně Bidžovské. Já přeju hezkou sobotu.
5: A dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů Celsia a mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. A jak to vypadá na silnicích? No, žádné velké změny, stále jsou komplikace na Hlávkově mostě, a to ve směru do centra. Tady došlo k pádu osobního auta do řeky, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a neprojedete pravým jízdním pruhem. V Horoměřické ulici, nedaleko křižovatky s ulicí Na Pučálce, dejte pozor, je tady nehoda a máme tam na místě, je to u zastávky Na Pučálce konkrétně, a na místě jsou policisté, kteří zasahují. Zatím pouze takovéto stručné informace z tohoto místa. Pozor také v Řevnické, za křižovatkou s ulicí Ozličína havarovalo osobní auto. Nehoda osobního auta je i v ulici Na Perštýně u křižovatky s Martinskou. A ještě doplním Brněnskou ulici ve směru z Prahy před Průhonicemi. Tady narazilo osobní auto do svodidel, v místě je neprůjezdná krajnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Viny.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
7: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: Tak máme 9:30, Mirek Kasan už je se mnou ve studiu, trošku jsme tady probírali techniku ve studiu, ale v každém případě teď už pro vás máme další zprávy na Rádiu Praha.
1: Hezké dopoledne. V centru Prahy dnes kolem 8 hodiny ráno havarovalo policejní auto. Ze zatím neznámých příčin spadlo z Hlávkova mostu do Vltavy. Muž a žena, kteří v něm jeli, vyvázli bez zranění, jen s podchlazením. Třetím podchlazeným byl muž, který nehodu viděl a skočil do řeky, aby policistům pomohl. Informovali o tom mluvčí policie Jan Rybanský a vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová. Do zastupitelstva Prahy 12 letos kandiduje 11 politických stran a hnutí. V minulých komunálních volbách před 4 lety tam o mandáty usilovalo 7 uskupení. K urnám tehdy přišlo necelých 42,5% voličů. Městská část, pod kterou spadají třeba Modřany, Komořany nebo Cholupice, má 35 zastupitelů. Před Národním technickým muzeem v Praze právě začíná druhý den akce Recyklační víkend. Lidé mohou až do 5 hodin odpoledne odevzdávat staré elektrospotřebiče. Cílem akce, kterou muzeum pořádá už po 12., je získat do sbírky nové exponáty. Spotřebiče, o které nebude mít zájem, můžou lidé na místě nechat k ekologické likvidaci. Rusko zaútočilo na ukrajinské Záporoží. Naváděnými leteckými pumami zasáhlo 5-patrovou obytnou budovu. Při náletu zemřeli nejméně 2 lidé, 2 jsou zranění a další mohou být pod troskami. Informoval o tom šéf regionální vojenské správy Michailo Semikin. Českým fotbalistkám se vzdálil historický postup na mistrovství světa. Na úvod semifinále baráže prohráli se Skotkami 0-2. Odveta je na programu v úterý. Praze dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a vracíme se na silnice, protože tam máme stále dost komplikací. Je už zmiňovaný Hlávkův most ve směru do centra. Tam ještě stále jsou problémy po pádu vozidla osobního auta do řeky. Probíhají tam vyprošťovací práce a neprojedete pravým místním pruhem. Komplikace zůstávají také v Horoměřické ulici, nedaleko křižovatky s ulicí Na Pučálce. U autobusové zastávky Na Pučálce je nehoda. Nehoda osobního auta je v Řevnické za křižovatkou s ulicí Zličína. A pozor si dejte i na nehodu osobního auta, která je v ulici Na Perštýně u křižovatky s Martinskou. Pokud jedete z Prahy, tak v Brněnské ulici ve směru z Prahy před průhonicemi dejte pozor. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Z tohoto místa máme stále hlášené komplikace. Pozor také na exitu 23 na Pražském okruhu. Je tam nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel. D11, tady máme problém na 49. kilometru ve směru z Prahy do Hradce Králové. Havarovalo tady dvojice osobních aut a neprůjezdný je v levý jízdní pruh. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je autorkou kuchařek, hraje v divadle, působí jako koučka. Martina Dvořák-Venigerová je žena mnoha profesí a také žena, která od základu proměnila svůj život poté, co překonala rakovinu. Proč se rozhodla s nemocí nebojovat, ale spolupracovat? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné ráno. Druhým dnem pokračují volby. Lidé dál vybírají své zástupce do zastupitelstev měst, městských částí a obcí. V 27 obvodech taky senátory. Už za chvíli si řekneme víc o průběhu voleb metropoli. A s další muzikou už na Rádiu Praha čeká Kamrat. Nebo Dua Lipa. Přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: volby 2026.
1: 8 hodin ráno se po celém Česku znovu otevřely volební místnosti. Pokračují komunální a senátní volby. Voliči v metropoli vybírají zastupitele hlavního města i jednotlivých městských částí a ve třech obvodech taky senátory. Ve volební místnosti na základní škole ve Voděčkově ulici v Praze 1 je reportér Mikuláš Vochovská. Mikuláši, dobrý den.
2: Dobrý den, tady v historickém centru Prahy je zatím volební účast přes 25,5%. Konkrétně tady na základní škole ve Vodičkově ulici se tvořily fronty, zejména včera v podvečer, když lidé přijížděli z práce. Za celé dopoledne se tu zatím otočilo jen pár desítek voličů, kteří včerejší termín buď to nestihli, nebo na něj zapomněli. Tady v Praze 1 usiluje o hlasy voličů celkem 377 kandidátů ze 13 uskupení. V minulých volbách v roce 2022 to bylo 9 politických uskupení se 242 kandidáty. Účast se tady tehdy pohybovala přes 40%.
1: Připomeň, kolik kandiduje v Praze stran, sdružení a hnutí do zastupitelstva hlavního města?
2: Tak letos do zastupitelstva pražského magistrátu kandiduje celkem 24 stran a hnutí, za které usiluje o post zastupitele 1059 kandidátů. To je opět kandidátů méně než v minulých volbách v roce 2022, kdy jich kandidovalo celkem 1064 za 22 uskupení. Doplním, že volební účast před 4 lety v hlavním městě byla bezmála 44%.
1: Mikuláši, doprovází letošní volby nějaké problémy?
2: Tak pražští policisté včera přijali oznámení pro možné protiprávní jednání v souvislosti s volbami, které budou dále prověřovat. Mimo to zaznamenali také jeden případ nevhodného chování člena komise, který musel být následně z komise vyloučen. Policisté i tento případ řeší jako možný přestupek. Ani jedna z událostí však nenarušila v dotčených místnostech volby. Záchranná služba evidovala včera jeden případ výjezdu ke zhoršenému psychickému stavu ve volební komisi. Kromě těchto případů se zdá, že letošní volby se alespoň prozatím v Praze obcházejí bez zásadnějších komplikací.
1: Dnes ráno se po celém Česku znovu otevřely volební místnosti, pokračují tak komunální a senátní volby. V Praze je sleduje náš kolega Mikuláš Vochovská. Mikuláši, díky za informace, hezký den.
2: Díky, naslyšenou.
1: A já ještě doplním, že po 14. hodině začne na rádiu Praha speciální volební vysílání, ve kterém vám přehledně nabídneme informace o sčítání hlasů, výsledky voleb a reakce na ně. No a teď už aktuální předpověď počasí. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů Celsia a mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. No a přesuneme se opět na silnice, protože tam máme stále komplikace, například na už zmiňovaném Hlávkově mostě ve směru do centra, tam sjelo policejní auto do řeky, zatím tam stále probíhají vyprošťovací práce a neprojedete pravým místním pruhem. Komplikace máme také v Řevnické ulici za křižovatkou s ulicí Uzličína. Havarovalo tady osobní auto. Pozor i v ulici na Perštýně u křižovatky s Martinskou, tady máme hlášenu také nehodu osobního auta. A nehoda zůstává i v Brněnské ve směru z Prahy před Průhonicemi. Tady osobní auto narazilo do svodidel. Připomínám komplikace i na D11 na 49. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové. Je tady nehoda dvou osobních aut a neprůjezdný levý jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Desátá hodina je tady, co by dub a s ní na Rádiu Praha taky další zprávy přináší je Mirek Kasan. Ahoj Mirku.
1: Ahoj Vláďo. Hezké dopoledne. Ve volebních místnostech dnes lidé rozhodují o budoucím vedení měst a obcí. Hlasovat můžou do 14 hodin. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. Judista Krpálek bude dnes v Azerbajdžánu bojovat o 6. medaili z mistrovství světa. A bude převážně zataženo a občas zaprší. Naměříme nejvýš 14 stupňů. Odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat, večer až do vyjasnění.
2: Rádio Praha. Zprávy. Volby 2026.
1: Druhým dnem dnes pokračují komunální a někde i senátní volby. Odevzdávat své hlasovací lístky můžou voliči od 8 hodin ráno. V Praze lidé rozhodují o zastupitelstvu hlavního města i o vedení své městské části. V jedné z volebních místností v Praze 3 sleduje průběh voleb reportér Dominik Kučera.
3: Jsem v základní škole na náměstí Jiřího Zlobkovic na Pražských Vinohradech. Volí tu lidé z 8 okrsků v městské části. Podle členů volebních komisí, které jsem navštívil, je účast v těchto okrscích zatím zhruba mezi 20-30%. V některých místnostech jsou velké volební urny téměř plné kvůli rozměrným obálkám. Členové komisí tak někde otevřeli i menší přenosné urny. Dodám, že do zastupitelstva Prahy 3 letos kandiduje 9 politických uskupení. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin a volební komise a Český statistický úřad začnou všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
4: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
1: Z letiště Václava Havla v Praze dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezipřistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu mohlo využít víc než 67 tisíc cestujících, říká mluvčí letiště Praha Jiří Hanych.
5: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
1: Na Slovensku právě v těchto chvílích slavnostně otevírají památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zároveň má být symbolem svobody slova a nezávislé žurnalistiky. Památník vyrostl v obci Velká Mača, na místě, kde dřív stál dům zavražděného páru. Vítězný návrh vybrali pozůstalí. Vražda novináře a jeho snoubenky v roce 2018 vyvolala na Slovensku velké protesty a vedla až k rezignaci tehdejšího premiéra Roberta Fica. Ten se ale po necelých 6 letech do funkce předsedy vlády vrátil. Judista Lukáš Krpálek zhruba za hodinu nastoupí do zápasů mistrovství světa hmotnostní kategorie nad 100 kg. V prvním kole čeká dvojnásobného olympijského vítěze i světového šampiona houževnatý Kanaďan John Mess Abesong.
6: To nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený. Jsem se s ním prál na Grand Slamu v Tokiu. A jsem tam udělal chybu a on vlastně mě hodil na vazáry a docela dlouhou dobu vedl. Až teprve potom se mi podařilo ten zápas otočit a vyhrát.
1: Dnes bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Večer čekáme až vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí ke 12 až 14 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále máme problémy na Hlávkově mostě ve směru do centra. Kvůli pádu osobního auta do řeky tady probíhají vyprošťovací práce. Na místě neprojedete pravým místním pruhem. Opatrně i v Řevnické ulici za křižovatkou s ulicí U Zličína, kde před časem havarovalo osobní auto. Na D11 máme problém na 49. kilometru ve směru z Prahy do Hradce Králové. Je tady nehoda a neprůjezdný levý jízdní pruh. Havarovala tady konkrétně dvě osobní vozidla. A připojím ještě D11 mezi 13. a 5. a 14. kilometrem ve směru z Prahy na Jaroměř. Probíhají tady práce na údržbě mostu a v místě je neprůjezdná krajnice. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je to už 10 hodin a 5 minut, co začal druhý říjnový víkend, a pokud budu

Michal Schulte. A taky The Chainsmokers Coldplay. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám vydařený víkend a nerušený poslech.

0: Je po čtvrt na 11, krásný sobotní den. V Praze se na různých místech koná filmová přehlídka Beat You Can. Až do středy 14. října nabízí rozmanitý výběr snímků uvedených na třech nejprestižnějších evropských festivalech Cannes, Benátky a Berlinále. Program v Metropoli běží hned ve 13 kinech, zapojeno je třeba kino Lucerna, Ewald, Mat nebo pop-up kino Čistírna Bubeneč. A součástí je i doprovodný program se speciálními hosty. Tak si to rozhodně nenechte ujít a pokud potřebujete víc informací, mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz do tipu na víkend. No a my se podíváme, jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí. Začneme Mladoboleslavskou ulicí v Praze, kde máme problém nedaleko kruhové křižovatky s Chaltickou. Tady havarovala dvě osobní auta, je to poměrně čerstvá informace, tak opatrně. Opatrně také stále na Hlávkově mostě ve směru do centra. Tady neprojedete pravým místním pruhem, je to kvůli vyprošťovacím pracem, které probíhají po pádu osobního auta do řeky. Nehoda osobního auta je také v Řevnické za křižovatkou s ulicí U Zličína. D11, problémy zůstávají na 48,5 kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. Havarovala tady dvě osobní auta a v místě neprojedete levým místním pruhem. V místě probíhají také práce na silnici, tak opatrně. A ještě doplním Nuselský most až po Legerovu ulici v Praze 2. Probíhají tady práce na silnici a neprojedete levým místním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Necelá minuta zbývá do půl jedenácté. S vámi je Rádio Praha, přejeme nádhernou sobotu. Galerie Villa Pelé v Praze 6 se proměnila v magickou krajinu snů Kamila Lhotáka. Výjimečná retrospektivní výstava představuje neobyčejně všestranného umělce v rozsáhlém záběru jako malíře, grafika a ilustrátora.
1: Návštěvníci si mohou prohlédnout komorní díla i velkoformátová plátna, která mapují víc než půl století Lhotákova uměleckého zrání. Kurátor Libor Štefek expozice se stovkami děl rozdělil do několika částí.
2: V zásadě jsme se snažili pokrýt takové ty nejklasičtější lhotákovská témata, to znamená od těch jeho prvopočátků, a je to opravdu takový ten ryzí Kamil Lhoták, nikým nekorigovaný, přes jeho působení ve skupině 42, které je možná nejznámější a které vlastně je ukončeno vlastně v roce 48 tím, že se skupina 42 rozpadá.
1: Následuje sekce krajinomaleb, kde nechybí auta, motorky a horkovzdušné balony. Zvláštní pozornost věnuje výstava skupině obrazů a kreseb nazvané Tajemné symboly. Tím nejčastějším je kužel v krajině.
2: To je vlastně jeden z takových klasických lhotákovských symbolů, které vstupují do jeho tvorby v 60. letech a sám Kamil Lhoták si ho nazval stroj pouště. Ten objekt je opravdu vymyšlený, ten Kamil Lhoták nikde nemohl vidět, ten prostě je objektem nebo výsledkem jeho čiré imaginace a opravdu velmi často se na těch jeho dílech vyskytuje.
1: Vzhledem k tomu, že Kamil Lhoták ilustroval na 400 knih, věnuje se tomuto umění i sekce knižní příběhy. Podle Libora Štefka je tak výstava ve Vile Pelé úplně pro všechny.
2: To je výstava, která tady průřezově zachycuje všechny možné techniky, to znamená od obyčejných prací tuškou, tuší, pokračujíc vlastně přes různé druhy grafik, ať to jsou lepty, suché jehly, litografie, až samozřejmě po olejomalby, ať už ty maličké, až po ty opravdu velkoformátové.
1: Uzavírá Libor Štefek, kurátor výstavy Krajina snů Kamila Lhotáka, kterou galerie Villa Pelé pořádá do 6. prosince. Václav Miller, Český rozhlas. Víkendová Praha. A Vláďa
0: Malošík. A my se z výstavy přeneseme opět na silnice. V Mladoboleslavské ulici v Praze u kruhové křižovatky s Chaltickou, dejte pozor, havarovala tady dvě osobní vozidla. Neure je také v křižovatce ulic Bulovka a Povltavská. Tady se jedná o střet tří osobních aut. Projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně taky na dálnici D11. 48,5. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. Neprojedete tady levým jízdním pruhem kvůli nehodě dvou osobních aut. Připomínám také komplikace na D11 mezi 13,5. až 14. kilometrem ve směru z Prahy na Jaroměř. Probíhají tady práce na údržbě mostu a v místě je neprůjezdná krajnice. A ještě připojím D1, 25,5. až 22,5. kilometr ve směru do Prahy. V místě probíhají práce na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Host Lenky Vahalové. Herec Jan Polívka. Původně hrál závodně basketbal. Nakonec se ale rozhodl pro herectví. Studuje fyzické divadlo na JAMU, rád by režíroval film a maluje obrazy. Společně se svým otcem Volkem a bratry nazkoušel inscenaci Anděl v lihu. O čem je? Jaké bylo tvořit se svojí rodinou? A proč je pro něho přirozené vyjadřovat emoce pohybem? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

10 hodin 46 minut, s vámi je Rádio Praha. Prostoru před Břevnovským klášterem pokračuje do zítřka už 31. Břevnovské posvícení. Na místě jsou stánky, pouťové atrakce a taky pódium s bohatým programem. Ani letos nepřijdete o staročeskou vesničku různých řemesel a farmářů. Nabídku pochutin zajistí gastrozóna, kde máte možnost ochutnávat posvícenské speciality. A pozor, dnes od 19 hodin je připravená ohňová show. Vstup je zdarma a další informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Prá na silnicích v Praze a okolí, tak začneme v Praze nehodami, například v Mladoboleslavské ulici u kruhové křižovatky s Chaltickou. Dejte pozor, havarovala tam dvě osobní auta. Nehoda je také v křižovatce ulic Bulovka a Povltavská. Tady se jedná o kolizi tří osobních aut. Pozor i na D11, 49. kilometr ve směru z Prahy do Hradce Králové. Je tady nehoda a neprůjezdný levý jízdní pruh. Konkrétně se tady srazila dvě osobní auta. Připomínám také komplikace na 48,5 kilometru D11 ve směru na Jaroměř, kde je také nehoda dvou osobních aut a na místě policisté neprojedete levým jízdním pruhem. Pozor také například na dálnici D1 mezi 22. a 25. kilometrem ve směru na Brno. Tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu a v opačném směru v tomto úseku, tedy mezi 25.5. a 22.5. kilometrem D1 ve směru na Prahu, se pracuje na silnici, vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Shawn Mendes dospíval, 11. hodina je tady, s ní Mirek Kasan se zprávami. Mirku, ahoj.
1: Ahoj Vláďo, dobré dopoledne. Pražští policisté včera zaznamenali dva incidenty v souvislosti s volbami. V referendu v městské části Praha Libuš voliči rozhodnou taky o podobě sídliště Písnice. Oprava trati omezí tramvaje v části pražského Žižkova. Víc než dvouměsíční výluka začne zítra. A bude převážně zataženo s teplotami do 14 stupňů. Občas zaprší, během odpoledne bude srážek ubývat a večer se místy vyjasní.
2: Rádio Praha. Zprávy. Volby 2026.
1: Druhým dnem pokračují komunální a ve třetině obvodů i senátní volby. Pražští policisté včera v souvislosti s volbami přijali oznámení pro možné protiprávní jednání. Budou ho dále prověřovat. Zaznamenali také jeden případ nevhodného chování člena volební komise, který musel být následně z komise vyloučen. Policisté jeho jednání řeší jako možný přestupek. Tyto dvě události ale volby nenarušily. Uvedl to bez dalších podrobností mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Lidé v pražské Libuši hlasují také o plánech na přestavbu sídliště Písnice. Součástí rozsáhlého projektu je dostavba nových bloků a propojení areálu s okolní přírodou. Přeměna lokality umožní taky lepší napojení na plánovanou stanici metra D. Se záměrem ale nesouhlasí spolek Naše Písnice, podle kterého výstavba negativně změní vzhled a charakter sídliště. V části Prahy od zítřka Prahy 3 od zítřka nepojedou tramvaje. Omezení bude platit v obou směrech mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka, kterou si vyžádala oprava trati, potrvá do poloviny prosince. Cestující mají využít náhradní autobusovou dopravu X9. Uvedla to mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Dojde ke změnám tras tramvajových linek číslo 5, 7, 9, 10, 11, 16 a 34, ale také nočních linek, a to v obou směrech.
1: Praha 4 dokončila další část přestavby areálu přírodního koupaliště Lhotka. Dělníci tam vybudovali novou okružní pěší cestu, sportovní a relaxační prvky. Součástí projektu bylo taky oplocení, přístupová brána a multifunkční hřiště.
4: Areál má díky úpravám návštěvníkům sloužit celoročně. Jedná se o další etapu postupné úpravy koupaliště. Už loni tam přibylo například nové dřevěné molo a brouzdaliště pro děti. Tato etapa, včetně kalového hospodářství, vyšla městskou část na zhruba 41 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Rostovské oblasti. Na místě vypukl rozsáhlý požár, uvádí to mimo jiné ruský zpravodajský kanál Astra. Ukrajinský nálet na ruské ropné zařízení přišel jen několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Deník Axios informoval, že se Trump rozhodl dohodu uzavřít potom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opakovaně odmítl americké žádosti o jednostranné zastavení útoků na ruské ropné rafinerie. Kyjev to podmiňuje zastavením ruských úderů na ukrajinskou energetiku. Judista Lukáš Krpálek úspěšně vstoupil do mistrovství světa v Baku. V kategorii nad 100 kg porazil v úvodním kole Kanaděna Johna Messe a Besonga a postoupil do druhého kola. Tenistka Nikola Bartuňková do finále turnaje kategorie Masters Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála za hodinu a čtvrt 2x2-6. V zítřejším finále se Andrejevová utká s lepší z dvojice Mertensová Cheng Chinwen. Dnes bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, večer místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 14 stupňů Celsia. Na zítřek předpovídají meteorologové stejné teploty, proměnlivou oblačnost a místní přehánky, kterých bude později odpoledne spolu s oblačností ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V křižovatce ulice Bulovka a Povltavská, dejte pozor, havarovala tady 3 osobní auta. A v Praze zůstaneme i v Mladoboleslavské ulici. U kruhové křižovatky s Chaltickou je nehoda 2 osobních vozidel. Pozor taky na Pražském okruhu na 7. kilometru ve směru od Ruzyně k D7 je nehoda nákladního

0: zasahují záchranné složky a místo je označené světelnou šipkou. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 11 hodin 6,5 minuty a další říjnová sobota na Rádiu Praha pokračuje. 20 let, 14 řad a stále titíž moderátoři. Marek Ebenta a Tereza Kostková jsou stálice Stardance. V září oznámili, že letošní řada bude jejich poslední. Mimochodem už dnes večer začíná 14. řada soutěže. A jak šel čas s Markem Ebenem a Terezou Kostkovou si připomeneme už za necelou půl hodinu. A o muziku se postará třeba do víkend.

e Maroon 5 a Sesame. Příjemný den i posle vám přeje Vláďa Malošík.

0: A je stále s vámi. Je docela možné, že zítra budete trávit svůj volný čas v pražské zoologické zahradě. Čeká vás tam totiž Den chovatelů želv, což je už tradiční a velmi oblíbená akce pro všechny milovníky plazů. Letošní ročník přinese bohatý program plný odborných přednášek, chovatelských poraden a speciálních komentovaných krmení zaměřených na fascinující svět želv. Akce probíhá na dvou hlavních místech, teoretická část a poradna se konají ve vzdělávacím centru u hlavního vchodu, zatímco praktické ukázky a krmení najdete přímo u expozic, zejména v pavilonu Velkých želv. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A sledujeme stále aktuální situaci na silnicích v Praze a v okolí. Máme tady další komplikace v podobě dopravních nehod. Začneme nehodou v Holečkově ulici v Praze. Tady se střetla dodávka a osobní auto. A dvě osobní auta po nehodě jsou také v Kolbenově ulici. Je tady projíždějte opatrně. Pozor v křižovatce ulic Bulovka a Povltavská, kde máme nehodu tří osobních vozidel. A nehoda je také v Mladoboleslavské u kruhové křižovatky s Chaltickou. Tady havarovala dvě osobní auta. Problémy zůstávají také na D10, a to ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané auto, tak opatrně. D6, pultý kilometr ve směru z Prahy na Karlovy Vary, v místě neprojedete levým místním pruhem, je to kvůli nehodě osobního auta, které narazilo do svodidel. A opatrně i na pražském okruhu na 7. kilometru ve směru od Ruzyně k D7, je tady nehoda nákladního auta s osobním. A ještě připojím dálnici D1 exit 10 směrem do Prahy, je tady nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel. I tady dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. I don't like my mind right now.

0: Je po 11:30 a s vámi stále Rádio Praha přejeme pěknou sobotu. Po schodech na taneční parket se šli poprvé 4. listopadu 2006, aby uvedli první večer Stardance. 14. řadou pořadu České televize, která začne už dnes večer, se symbolicky jejich spojení se soutěží uzavře. Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že letos uvedou Stardance naposled. Pojďme se teď za jejich 20-letou érou ohlédnout.
1: Živě z Prahy
2: začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
3: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
1: Vás to přejde, ta legrace, vás to přejde.
4: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě mi byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
3: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve vysílání České televize.
5: Já jsem to přivez domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízí mi tady něco. Chceš se na to koukat? A Markéta, že jo. Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi 2:30 ráno. A moje žena říká, ale ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
6: Vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
3: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních dvou řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
4: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí, nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem měla zase o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
1: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
3: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Víkendová Praha.
0: No a od Stardance se přesuneme alespoň na chvíli, protože dnes večer, jak jste slyšeli, Stardance začíná 14. sezóna. No, my se přesuneme opět na silnice, začneme nehodami v pražských ulicích, těch je hned několik v Mladoboleslavské u kruhové křižovatky s Chaltickou, je to střet 2 osobních aut. V Holečkově ulici u křižovatky s Erbenovou je to nehoda dodávky a osobního auta a u křižovatky ulice Bulovka a Povltavská zase střet 3 osobních vozidel. V Kolbenově ulici u křižovatky s Lehoveckou dejte pozor, tady havarovala 2 osobní vozidla. Problémy máme v podobě nehody taky například na dálnici D10, trošku dál od Prahy ve směru z Prahy na Turnov na 63. kilometru. Tady je nehoda, zatím pouze tato stručná informace, víc o tom nevíme. D10, komplikace jsou na 20. kilometru ve směru z Prahy na Turnov, je tady odstavené porouchané auto, projíždějte opatrně. Opatrně i na 0,5 kilometru D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Je tady nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel a neprojedete levým jízdním pruhem. A na pražském okruhu na 7. kilometru ve směru od Ruzyně k D7 vyšetřují nehodu nákladního auta s osobním. I na to dejte pozor a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Je autorkou kuchařek, hraje v divadle, působí jako koučka. Martina Dvořák-Venigerová je žena mnoha profesí a také žena, která od základu proměnila svůj život poté, co překonala rakovinu. Proč se rozhodla s nemocí nebojovat, ale spolupracovat? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli

0: 11 hodin 45 minut, s vámi je Rádio Praha. Hostem Lenky Vahalové dnes bude herec Jan Polívka. Původně hrál závodně basketbal, nakonec se ale rozhodl pro herectví. V současné době studuje fyzické divadlo na JAMU. Rád by zrežíroval film a stejně jako jeho bratr Vladimír, rád maluje obrazy. Společně se svým otcem Bolkem Polívkou a bratry nazkoušel inscenaci Anděl v lihu. O čem je, jaké bylo tvořit se svojí rodinou a proč je pro něho přirozené vyjadřovat emoce a charakter člověka skrze pohyb? O tom všem promluví už za pár minut, hned po zprávách v poledne na Rádiu Praha. A ještě doplním, že po 14. hodině začne na Rádiu Praha speciální volební vysílání, ve kterém vám přehledně nabídneme informace o sčítání hlasů, výsledky voleb a reakce na ně. Také buďte s námi, krásnou sobotu a nerušený poslech a dobrou chuť k sobotnímu obědu. To vám přeje Vláďa Malošík. A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor, v Kolbenově ulici v Praze u křižovatky s Lehoveckou tady havarovala dvě osobní auta. Nehoda je také v křižovatce ulic Bulovka a Povltavská, tady se jedná o střet tří osobních aut. Dodávka a osobní auto jsou po nehodě v Holečkově ulici u křižovatky s Erbenovou. A v Mladoboleslavské u kruhové křižovatky s Chaltickou havarovala dvě osobní vozidla. Pozor i na exitu 10 dálnice D1 ve směru do Prahy. Je tady nehoda osobního auta, narazilo do svodidel, projíždějte opatrně. Patrně taky na D10, 63. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Tady je také hlášená nehoda, zatím bez podrobností. Komplikace máme i na 20. kilometru D10 ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané auto. Na 0,5 kilometru D6 ve směru z Prahy na Karlovy Vary havarovalo osobní auto do svodidel. V místě neprojedete levým jízdním pruhem. A opatrně i na D7, kde máme nehodu nákladního auta s osobním, a to ve směru od Ruzině k D7, na Pražském okruhu na 7. kilometru od Ruzině k D7 havarovalo tady nákladní auto s osobním, tak dejte pozor. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: tady sobotní poledne, Mirek Kasan ve studiu Rádia Praha se zprávami. Mirku, jsem rád, že jsi dorazil.
1: Já také. Hezké poledne všem. Za 2 hodiny se zavřou volební místnosti. Za chvíli se podíváme živě do pražského Újezda nad Lesy. Na Hlávkově mostě dnes havarovalo policejní auto a spadlo do Vltavy. Na Malé Ohradě v Praze 13 je nová pumptracková dráha za 8 milionů korun. A bude převážně zataženo s teplotami do 14 stupňů a občas zaprší. Během odpoledne bude srážek ubývat a večer se místy vyjasní. Zítra má být oblačnosti i srážek o něco méně.
2: Rádio Praha. Zprávy. Volby 2026.
1: Pokračují komunální a v 27 obvodech i senátní volby. Hlasování skončí za 2 hodiny a začne sčítání hlasů. Mezi 5 uskupeními vybírají například voliči v pražském Újezdě nad Lesy. Volby v této okrajové části hlavního města sleduje kolega reportér Ondřej Mikušek.
3: Tady v Újezdě nad Lesy neboli Praze 21 průběžná účast podle posledních statistik přesáhla 40%. Při minulých volbách vyšplhala na necelých 52. Hlasování dnes i včera doposud nepřineslo žádné potíže. Je to ta městská část Prahy, kde na konci září školní jídelna podávala uhlířské špagety s prošlými vejci. Zdravotní potíže poté mělo bezmála 500 lidí. Z toho přes 200 se nakazily salmonelózou. Ptal jsem se proto místních, zda situace nějak ovlivnila jejich volební preference. Podobně jako v jiných menších městech a obcích se ale rozhodují na základě dlouhodobých známostí s konkrétními kandidáty a takhle na poslední chvíli už své názory nezměnili. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: V centru Prahy dnes před 8 hodinou havarovalo policejní auto. Ze zatím neznámých příčin spadlo z Hlávkova mostu do Vltavy. Oba policisté, muž a žena, kteří v něm jeli, vyvázli bez zranění jen s podchlazením. Záchranáři je preventivně převezli do nemocnice. Třetím podchlazeným byl muž, který nehodu viděl a skočil do řeky, aby policistům pomohl. Uvedla to vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová. Na místě zasahovali i policejní potápěči. Potopené auto Jeřáb vytáhl na břeh. Policie podle svého mluvčího Jana Rybanského zjišťuje okolnosti nehody a to, co jí předcházelo. Nový pumptrack v ulici Ksopce na Malé Ohradě otevřela radnice Prahy 13. Využívat ho můžou jezdci na kolech, skateboardech, kolečkových bruslích nebo koloběžkách. Sportoviště tvoří 2 asfaltové dráhy, dlouhé 240 a 41 metr. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové stálo vybudování areálu více než 8 milionů korun.
4: Pump track je přesně ten typ sportoviště, které může využívat několik generací najednou a každý si v něm najde způsob, jak se hýbat a bavit. Důležité je, že sportoviště vzniklo přesně v místě, kde žijí rodiny s dětmi.
1: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal letošní Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jihoafrické právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Zároveň mluvil o válečných konfliktech, kterým zabránil. A taky prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou i tu v Íránu, kterou letos sám zahájil. Fotbalisté Mladé Boleslavy se dnes mohou v 10. kole šance ligy výhrou v Plzni bodově dotáhnout na druhý Liberec. Utkání začne v 15 hodin, stejně jako zápasy zbrojovky Brno s Jabloncem a Hradce Králové s Artisem Brno. V 18 hodin pražští Bohemians přivítají ve vršovickém dělíčku Baník Ostrava. Všechny zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Odpoledne bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm. Později budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Večer místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 14 stupňů Celsia. Na zítřek předpovídají meteorologové stejné teploty, proměnlivou oblačnost a místní přehánky, kterých bude později odpoledne spolu s oblačností ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: doplníme ještě aktuální dopravní informace. V Kolbenově ulici u křižovatky s Lehoveckou dejte pozor. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je také v Holečkově ulici u křižovatky s Erbenovou. Tady se jedná o střet dodávky a osobního auta. Pozor na nehodu tří osobních aut v křižovatce ulic Bulovka a Povltavská. A v Mladoboleslavské u kruhové křižovatky s Chaltickou havarovala dvě osobní auta. Na pražském okruhu na 7. kilometru ve směru od Ruzně, kde sedmičce je nehoda, komunikace je teď neprůjezdná, je to nehoda nákladního auta s osobním. Problémy jsou také na dálnici D1, exit 10 směrem do Prahy. I tady je hlášená nehoda, osobní auto narazilo do svodidel. Pozor taky na D10, 63. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Tady je nehoda a překážka na vozovce, projíždějte proto opatrně. A ještě doplním D6, půltý kilometr ve směru od Karlových Varů, ve směru z Prahy do Karlových Varů. Je tady nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel a neprojedete levým jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Vahalové.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Jan Polívka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A začneme rovnou novinkou, což se jmenuje, nebo ta inscenace se jmenuje Anděl v lihu. Já jsem měla tu čest vidět ji tady v Praze, jo. Ale vlastně vznikla v divadle Bolka Polívky v Brně. A předpokládám, že to byl nápad tatínka Bolka Polívky. Je to tak?
1: Je to tak. Táta měl v hlavě nějakou už dobu, že přemýšlel, co on totiž furt jede jako hrozně bomby vlastně.
0: Pořád stejně?
1: No, on mně přijde, že on to potřebuje, že to nebere vůbec, to je fakt fascinující, jak on to nebere jako práci, ale že to je tak už v něm a s ním a kolem něho, že to je úplně přirozený a furt potřebuje, píše furt a furt něco a pozoruje a zapisuje a vtipkuje a tvoří a vlastně, že myslím, že to byl takový přirozený proces potom po minulé hře jeho. Tak to tak nějak vlastně vzniklo tím, že vlastně Pecu, o kterým to je, tak to byl celoživotní takový pobratím. A taky myslím, že hodně udělalo to, jak měl, bylo to období, kdy na tom jako nebyl zdravotně dobře. Tak vlastně si myslím, že to i hlavně udělal kvůli tomu, aby nejenom byl s Pecou, ale byl se svýma jako klukama, synama, že to bylo takový jako vlastně něčem terapie. A vzniklo z toho taková srandovní.
0: A Pecu hraje přímo táta, Bolek Polívka. Jo. A jsou tam všichni vaši bratři, jo. Je to tak?
1: Všichni tři tam jsme, no.
0: Protože těch inscenací rodinných, když se nebudete zlobit, když to tak jako nazvu, tak už vzniklo hodně, ale je to třeba váš táta a Vladimír Polívka, anebo se svojí dcerou Aničkou, ale teďka tam takzvaně jako nadspal vás všechny, kromě Holek.
1: Jo, no. Já si myslím, že ono to tak v něčem jako přirozeně se jako děje, že to není nikde jako vystrojená jako nějaká snaha o nějaký přesně jako tlačení nebo nic takového. Já jsem s tím třeba dost bojoval, když přišel s tím nápadem, protože jsem byl v prváku na JAMU a přesně jako jsem hrál celý život basketbal, tak a najednou 2 roky nic nedělám, chodím po kavárnách, po skladech a nevím co, a najednou se postupně, já rád říkám, že jsem k tomu dozrál, k tomu a na té JAMU, tak ty spolužáci, nový to prostředí a teďka člověk se chce jako, že sám za sebe, ale vlastně to je těžký nějakým způsobem už z principu a pak najednou táta přijde s tímhle, tak úplně mi to vlastně seklo pod tom moje nějakou představu toho ideálního jako jít za sebe.
0: Rozumím.
1: Ale přijde mi to, že vlastně jsem byl jenom jako hloupej, takový v něčem egoisticky jako nastavený, že jsem si říkal, že bych toho litoval, kdybych to nevzal. No.
0: A nebo možná opatrnej, protože jste nechtěl, aby někdo zase říkal, že táta vás dostal do divadla, možná.
1: No, opatrnej, no, protože si myslím, že mi na tom záleží a vlastně dost řeším, co si jako vlastně lidi myslí ve smyslu tom nejlepším, že ne jako, že bych byl nějak četl komentáře a to mě vlastně nějak jedno, ale že vlastně nemám rád křivdu a nemám rád jako nespravedlnost. A přijde mi, že jsem jako vystavený už z principu tomu, ale já jsem si to vybral, takže to je moje zodpovědnost s tím nějak pracovat. Takže teď tím, jak to všechno stalo a

0: Se mnou je herec Jan Polívka a ještě chvíli zůstaneme u inscenace Anděl v lihu. A váš bratr, Vladimír má jinou maminku, tátu máte stejného, tak hraje Bolka Polívku v té inscenaci. Ale když si to představím, kdybych byla ve vaší pozici, tak si vůbec nedokážu představit, že by můj bratr hrál mého tátu.
1: No,
0: jak se s tím hledá zžít na jevišti a hrát tu hru uvěřitelně?
1: Za prvé, ten jeho kostým, divadla se říká, že člověk má kostým, tak ten kostým je opravdu z šatníku táty. Takže to jsou, je to obleční táty, ale stalo se, to oblečení se stalo kostýmem Vladimíra, aby mohl hrát postavu Bolka. A stávalo se, když už po těch kostýmových zkouškách, už jsme zkoušeli právě s kostýmama, Vladimír má paruku, má jako vlastně nos taky přidaný a to jeho oblečení. A fakt se stávalo s Frantou, s bráchou mladším, že jsme jako šli a že tati, a že to byl Vláďa, že to bylo tak, že ještě jak ten Vláďa se tam zkoušel ty různý chůze a sedy a prostě toho tátu, taky to pozorování, tak jsme fakt, že jsme se jako, že to nebylo ani možný, jak vlastně, a dokážu si představit, že z dálky, pro toho diváka to někdy sem tam nějaký úhlech může být vlastně. A Vláďa to je hrozně hezky jednou pojmenoval, že vlastně, taky se někdo ptal na tu otázku, a že vlastně tátu studuje celý život, 36 let jako. A že mi přijde, že vlastně to vlastně je úplně takový až moc blízký, nebo až moc daleký, tak moc blízký zároveň, že to vlastně dává úplně smysl. Kdo jiný to má vlastně dělat, kdo jiný ví víc o tom člověku. Vlastně.
0: A když Bolek, táta, řekl Vladimírovi, že bude hrát jeho, tak Vláďa s tím byl okamžitě v pořádku?
1: No
0: to, přijal to?
1: Jako vlastně nejdřív to bylo jako, že jako, co? Fakt? Ale potom nějak, pak se hodně se bavilo, jak moc to má být karikatura, že to není jako dělání si, můžu to jít z prostý slova, nebo nemůžu?
0: To ne.
1: Ne. No, takže jak moc dělání srandy z toho táty, nebo jestli to je jakoby fakt upřímně, tak jsem hledala ten jazyk, jako kde to má být, aby to nebylo jako blbý, aby to nebylo zbytečný, no vlastně. No tak postupně se to tak tvořilo a zjišťovalo a tak se to tak formovalo a nějak vznikl z toho tady tenhle sen, ta interpretace jeho tátu.
0: A vy milujete fyzické divadlo, my se k tomu fyzickému divadlu určitě dostaneme. Tak myslíte, že Vladimír to vzal touhle cestou? Přes tu fyzionomii táty, která je fakt výjimečná a výrazná?
1: Jako určitě Vladimír je nadaný, jako Vladimír je jeden z největších profíků, co jsem jako mohl zažít, jako fakt mám štěstí, že mám takového mentora.
0: Vlastně větší než táta?
1: Tak můžeme rozhádat rodinu, no, ale takže on Vláďa má jako určitě svý nějaký techniky, metody a principy, jak jako všechno jak to přebrat a jak si to vlastně osvojit. A určitě šel přes nějakou tu fyzikalitu, že vlastně fakt jsme se dělali, že od nás se ptal s Frantou a mě se ptal Vláďa, jak si myslíte, že táta jakoby chodí. Tak jsme, každý jsme to nějak trošku, tak jsme to vlastně skládali jako z tři pohledy toho našeho táty. Že že to tak různě, co myslím, tak jako kombinoval.
0: A pak přišel táta Bolek a řekl, takhle blbě já rozhodně nechodím.
1: No, to nebo řekl, Vladimír, hraješ to výborně, ale já bych se hrál mladší.
0: Dobrá režijní poznámka.
1: Poznámka, výborná.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.
3: Oh boy.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a mým hostem je stále herec Jan Polívka. Ze všech těch Bolkových dětí tak herectví se věnuje Vladimír, Anička a vy, říkám to správně?
1: Kamilka je režisérka.
0: Režisérka. Nejmladší bratr půjde do herectví nebo ne?
1: Ten dělá muziku. Dělá hudbu. A ségra teďka odmaturovala, tak to se u ní uvidí. U ní si myslím, že by na herečku byla škoda, no. To je taková, si myslím, trošku prezidentka, že vlastně by to vůbec nebylo divný, kdyby se to stalo, že to je fakt šikovná baba, no.
0: Ale u vás to taky nebylo od začátku zřejmé, že půjdete cestou herectví?
1: Vůbec. Já jsem v těch 8, 9, 7 letech úplně malej, jsem se začal potkávat, že prostě děcko, tak si hraje, nebo vidí nějak svět a neřeší nic vlastně v něčem, což je krásný a nebezpečný. A najednou přesně něco Bohušu to a facka B, nebo jakože srandy to, něco na, a takový jako, a jsem nechápal, co to znamená. A postupně jsem rostl, tak jsem se ptal, byl jsem zvědavý, proč mi tohle někdo říká a tedy. Tak jsem pochopil, že to je kvůli tomu, že táta dělá něco, kvůli čemu ho znají a je to nějak, jakoby, jak to funguje vlastně, že má někdo nějaký jméno, nebo jakože dělá něco, co... A tak jsem vlastně nějak zatvrdl úplně upřímně v sobě a řekl jsem si, že to vlastně jako fakt nechci, že jestli to bude znamenat tohle, tak to nechci. A zachránil mě basket jako sport, to úplně náhodou.
0: A kdy jste začal dělat basketbal?
1: V 9 letech jsem začal a ve 12 mě odkoupilo Brno, že jsem jako profesionálně od 12 těch 13 let. A to jsem vlastně úplně zásadně potřeboval a bez toho, bez téhle 10leté kapitoly bych jako nemohl vůbec ani rozhodnout, dozrát k tomu to dělat, protože jsem si potřeboval jako svý přesně egoistický prostě klučičí věci jako potvrdit a tam mi nemohl říct ani jako prd nikdo, že to je kvůli někomu. A tak jsem procestoval svět s basketem, poznal jsem výborní lidi, disciplínu, týmovost, jako já nevím, pády, výhry, porážky, bolesti, zranění, úspěchy, neúspěchy, pot, krev, blá, blá, blá. A že myslím, že...
0: Tak to je všechno herectví.
1: No, přesně. A to třeba Ivan Trent má uměl vlastně hrozně, jako stejně taky hrál basket a výborně, výborný basketák byl. A vlastně jsme se o tom bavili a že z toho sportu zůstane všechno dobrý vlastně, jako ta disciplína, no to je řemeslo, je to práce, jako člověk musí tomu věnovat čas a pak lidi vidí jenom to, ten zápas, nebo jakoby ten výsledek toho zápasu a to stejný film nebo divadelní představení, ale to jsou hodiny a hodiny a hodiny práce a lásky a obětování, takže to má hrozně moc podobného, jako úplně vlastně trenér, režisér, ten hlavní postava, ten, co dává body, ten, co doskakuje, tak to je zase třeba vedlejší postava. Baba mužů a masér, tak to bude nějaký tam jako, no a že můžeme to úplně rozložit jako divadelní soubor celý a s nějakou jako týmovým sportem. Úplně přesně, jak dokážu to takhle, fakt.
0: A respektujete autority? Nemáte s tím problém?
1: No, já si myslím, že záleží jako ve smyslu, jako myslím si, že je správný mít v sobě trošku rebela, ale ne takového toho umělýho, že v momentě, když člověk, jakoby, to pozná člověk, když někdo stojí nebo vyjde do místnosti, nebo nějak mluví, tak už hnedka, jakoby, OK, chci tě poslouchat, dát ti, jakože věřím ti, důvěra, a že si myslím, že když člověk dokáže jakýmkoliv stylem, který funguje, tu důvěru vybudovat, tak ta autorita vlastně moc možná přehnaně takový agresivní slovo, že to je spíš ta no důvěra nebo jako vzhlížení k tomu člověku, respekt. A že to s tím nemám problém, ale v momentě, kdy to je porušený, tak už mi to vlastně jako se nedá nějak zapojit moc. No.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a mým hostem je stále herec Jan Polívka. Mě by zajímala, Jamu, protože vy nestudujete takzvaně tradiční činohru, ale fyzické divadlo.
1: Ano.
0: A jestli jsem se správně dočetla, tak tenhle obor je tam poměrně mladý. Od roku 2004 a založil ho Ctibor Turba.
1: Ano, předtím to byla vlastně klauniáda, klaunérie. Což bylo, no vlastně Ctibor Turba to tak zamýšlel a zamýšlel ten ateliér, aby vlastně vyšel ročník jako nějaká company, která bude cestovat po světě s Baringotkou a budu moc hrát. To byla jako nějaká myšlenka, to, co jsem slyšel toho Ctibora. A dělal mu asistenta teďka náš vedoucí ateliéru Pierre Nadeau, takový Francouz, co vystudoval HAMU, nonverbální divadlo a filozofii v Paříži, takový výjimečný člověk. A převzal to po Ctiborovi a vlastně tím, že ten obor se otevíral jednou za 4 roky, že to není jako každý rok prváci, tak tam byl vždycky prostor na nějaký zlepšení, posunutí, ať už přesně nevím názvu, nebo, ale to vlastně to je to nejmenší, že spíš ta filozofie toho, co se tam děje, koho se, kdo, kdy se zve, kam a tak.
0: Jaká je ta filozofie toho oboru?
1: Mně to přijde, že zjednodušeně, že po nás nechce Pierre, nebo ti vedoucí nechcou, aby jsme byli herci, nebo režiséři, nebo tanečníci, ale aby jsme byli divadelníci. To mi přijde nádherný, že jako vlastně ten kulturní, ten umělecký svět je tak barevný, že člověk může prostě psát divadelní hry třeba na básně knížku a může zahrát, může pomoct někde jako, nebo může režírovat někoho na divadle ve filmu, že to vlastně komplexní balíček toho divadelníka, toho vlastně řeckého, antického řeckého jako umělce, který vlastně uměl zpívat, uměl tančit, uměl mluvit, uměl hrát pravdivě, uměl...
0: No. A všechny tyhle předměty tam jsou v rámci toho fyzického divadla?
1: Jsou, ale určitě to není jako, že všechno, třeba činoherci mají určitě větší důraz na tu mluvu, určitě větší důraz na přesně tu herecký metody, jako přesně Stanislavskýho a větší jako psychologizace a s Shakespearem se mnohem víc setkávají s těma klasickýma dílama. Ale my zase vlastně si můžeme s těma dílama setkat, protože máme jako nějakým způsobem podobné atributy, ať už třeba míň, ale máme jich jakoby mnohem víc v něčem. Že taková, no, a že jsme herci jako činoherci, akorát tam máme vlastně tu výhodu, což mi přijde jako vlastně super, že si můžeme ty věci dělat sami.
0: A dá se k té pravdě dojít i skrze pohyb?
1: No určitě, to jak jsme se právě bavili, před začátkem, tak my mám ta filozofie činoherci, tak to je jako Stanislavský zevnitř ven a Čechov Leko, co máme my, to je přesně zvenku dovnitř, že jak jsem říkal, že chvilku bych se díval, jak sedíte a podle toho bych nějakým způsobem ty prsty, palec, teďka jste se z nervozity trošku zhejblo palcem, no ale jasně.
0: Teď budu hodně jako...
1: Aha, no, tak přesně, že, a podle toho se dá nějakým způsobem, já upřímně se nějak budu cítit, to není třeba pro mě přirozený, tak bych neseděl, takže vlastně můžeme hledat přes tu opposite way vlastně, nebo zvířata, nebo pozorování, jako, nebo člověk, když jde po ulici, tak...
0: A co se dá zjistit o tom charakteru toho člověka? No, jak se hýbe a jak sedí.
1: A to je právě to je to umění, jako, že to je zvenku, přes fyzikalitu jakoby dovnitř, tak to neznamená, že tam není nic vevnitř. Že akorát se dojde vlastně k tomu, že když to člověk zkusí přesně sedět jinak, chodit jinak, jiný rytmus, skulhá, nevím, něco hlava dole, to jsou malé věci úplně, tak už se nějak cítí a vlastně zjišťuje, jak by se asi ten člověk mohl cítit. Musí se jakoby oblíct do toho kabátu, což je to fyzikalita. A třeba to může být pro mě úplně jiný, jak pro vás, ale něco mi to udělá a vlastně pomůže mi to třeba najít tu postavu mojí, protože já nesnažím se být někým jiným. Všichni víme, že jsem herec, nebo že jsme herci, ale že vlastně to je to napodobení nejpravdivější takovýho, jakoby, no.
0: A v konečném důsledku divák potom pozná na tom jevišti, jestli jste pravdivý nebo ne.
1: No jasně.
0: Jestli to funguje nebo ne.
1: Nejlíp, aby zapomněl, že je v divadle a že se dívá na nějakýho herce. To je to, jakoby, to je ta nejpravdivější varianta, si myslím, toho zážitku. Ale přijmi úplně nádherný příklad právě Lecoq. Tak on nějak byl fascinovaný tím, jako co teda znamená divadlo, co znamená to pravdivost. A on trošku štvala takový to herectví, jakože musíte být někým a musíte si zažít věci, abyste mohl být jako pravdivý. Tak ho to trošku štvalo. Tak on na jevišti v Paříži v divadle udělal úplně přesnou kopii řeznictví. Jako fakt tam byly mrtvý prasata, kachličky, ten stůl od krve a ten střeva a všechno, to tam bylo jako řeznictví. A vzal malýho kluka a zeptal se v tom opravdu řeznictví vlastně, kde jsme? A ten kluk se podíval kolem sebe a řekl, no v divadle. Že to má ta iluze toho, že to bylo přesně jako realistický řeznictví na tom jevišti. A kluk řekl, no v divadle. No tak to je jasný, to mi přijde úplně nádherný vlastně, že... A pak to jsou ty okolnosti, jako kde se hraje, co se hraje, jak. Že ten člověk zapomene, že jenom kouká a vlastně... kouzlo. A pak
0: stáhne
1: tam skončí.
0: Ho to.
1: A skončí to a najednou. A můžeme se bavit o tom třeba. Nebo, že to je to mi přijde, to kouzelný, magický.
2: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Radio Praha. Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: Vahalové.
1: Ve studiu Rádia Praha je se mnou stále herec Jan Polívka a teď stále ještě studujete JAMU, fyzické divadlo. To, co jste popsal, je nesmírně zajímavé, že to je takový všeobjímající obor, takže předpokládám, že ta touha, co potom po té škole budete chtít dělat, je hodně širokospektrální. Takže, zjednodušená otázka, co je ta vaše vize, co byste chtěl dělat?
2: My jsme vlastně už v prváku i ve druháku, tak máme možnost, že třeba naše klauzury tak byly autorský. Takže už jsme nějakým způsobem nás vedli, že tak zjišťovali, co nás baví, co nám třeba jde, nejde. Tak nás vedli k tomu nějakému objevení jazyku svýho, uměleckého nebo hereckého nebo divadelního. A nějak mě to nějak přirozeně táhl k pantomimě, kdy jsem tam našel jako velkou svobodu mé imaginace a některé věci, co nedokážu pojmenovat, tak jsem ani nemusel. A jak jsem hrál celý život basket, tak jsem měl nejhorší mluvu a furt na tom pracuju. A vlastně jsem si říkal, když nebudu muset mluvit, to je autorská věc, můžu dělat, co chci, tak nebudu mluvit, no tak co. A tak se to nějak začalo jako úplně nezávazně na nějakých jako okolnostech dít a vlastně mně přijde, že ta pantomima a to nonverbální divadlo, v tomhle to obrazové divadlo, tak mě fascinuje a fascinují mě divadelní kouzla. Tak to bych určitě chtěl jako nějakým způsobem brouzdat a už teďka vlastně chci odpremiérovat svoji věc první jako krátkou, jako solo pantomimický. A no, baví mě točit, hrozně mě baví točit, to je taky úplně jiná dimenze. Točil jsem jenom jako malý vlastně věci, ale hrozně mě to fascinovalo, měl jsem štěstí na lidi a přijde mi to taky další typ kouzla.
1: Před kamerou nebo za kamerou?
2: No, před kamerou tam co začalo, jako za kamerou jsem byl třeba, když jsem byl malý, jako vlastně celý život vyrůstám jako v šatnách a byl jsem na táta natáčet nebo brácha, tak jsem tam jako třeba byl, pozoroval, tak vždycky to bylo fascinující, protože kamerky pro děcko, no tak přesně jako. No, ale když jsem zažil to být tam, jako před kamerou, tak to mě fascinovalo jako by úplně samo. A teďka se mi třeba děje to, že vlastně si říkám, kde jinde než na JAMU nebo na škole, tak píšu teďka tak jako scénář pro svůj studentský film.
1: Že byste ho režíroval.
2: Že vlastně to je to kouzlo, že se nechce jakoby škatulkovat, kategorizovat do herce.
1: Omezovat.
2: Proč?
1: Rozumím. A chcete takzvaně zcestovat svět jako váš táta?
2: No, přijde mi to fascinující. Jako, my jsme v prváku udělali takovou věc, Everyman se to jmenuje, se spolužákama z JAMU, takové ne školní věc, ale jako mimo školu na festivalu v Káznici v Brně. A tak jsme jako udělali premiéru a tam byla paní producentka z nějakého studentského festivalu v Německu, tak jsme měli do Německa hrát. A tam jsme přijeli a všichni jsme dostali 500 euro. Úplně od každé techniky, každý říct všichni. Za prostě študentskou hodinkovou věc. A já si říkám, cože, ještě jsme tam potkali krásný lidi, noví lidi, byli jsme vycestovali, byli jsme sporu, prostě pár trošku jsme si dali, vyfotili jsme se tam, mohli jsme si tam zatancovat, mohli jsme, zahráli jsme, zkušenost nádherná prostě a ještě peníze v prváku na JAMU. A to si říkám, OK, že to všechno, takoby, že se dá tím živit vlastně. Kdyby to takhle bylo jako normálně, tak si říkám jako hustý. No. A přišlo mi spíš vlastně ta kombinace toho komfortu, že člověk nemusí řešit, že nedostane zaplaceno, nebo že nemůže hrát, nebo, ale že to vlastně, že to, a to byl studentský festival. A teď si říkám přesně, festivaly po tom světě, že člověk zažije to cestování, ty lidi pozná, potká, má ten zážitek a dostane mě jako peníze, aby se mohl jíst a jako být a jenom dělat to, ježišmarja.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a já se teď podívám s dovolením do telefonu, protože krátce před naším rozhovorem jsem rychle dala na Instagram takovéto otázkové okno, aby se mohli posluchači ptát. Teď mám letový režim, ale jednu otázku jsem si rychle skopírovala a ta mě zaujala, protože se přiznám, že jsem o tom úplně nevěděla, ale jak zvládal Honza šikanu? Ale vůbec nevím, kdy a kde. Aha. Kdy to bylo?
1: No to se stalo, to jsem dělal rozhovor v jednom podcastu a tam jsme, jmenuje se to Nezávislá, a tam jsme se nějak zabrousili vlastně do toho, jako ta cesta moje z basketu, nebo to celoživotní, jaký to je bejt, prostě dítě, slavný rodiče, to, co obnáší a tak, tak jsme se bavili a já jsem vlastně tak nenápadně mluvil o tom, že přesně jak jsem mluvil i o tom, když jsem byl malý a ten basket mě zachránil v tom, že jsem nechápal, proč mě starší kluci na základce říkají Bohušu a takový, a že já jsem vlastně o tom mluvil, že to bylo vlastně nepříjemný, stávaly se situace jako, ale že si myslím, že tady tohle jako šikana, jakože nějaký obrovský jako mlácení, co se jako neprobíhalo, že to z toho udělal ten internet, nějaké jako články se spíš myslím, ale že stávalo se opravdu jako nepříjemný situace, jako přesně jako když to řeknu útoky, jako nějaký tak normální, vlastně dětský, ale nepříjemný, kterým jako nějakým způsobem udělali traumata, s kterým jsem se jako vypořádal úplně v klidu, ale jako myslím si, že to je takový téma, který není moc jako zajímavý. Ne?
0: Přemýšlím, jestli byste mohl hrát, že nejste synem svého otce, ale s touhle vizáží by to asi nešlo. Takže jste musel vždycky přiznat barvu. No, jsem syn Bolka Polívky.
1: Táta říká, no, tam jsme vedle sebe a tam nějaký kamarády a on říká, no, takhle by jsem vypadal, když jsem byl mladý, kdyby jsem měl co žrat. A táta butín títko takhle tenký, že jo?
0: Já si pamatuju ty snovy. Každopádně, když se ještě lehce vrátím k tomu basketu, tak ta sportovní kariéra vám jakým způsobem pomohla v tom, co teď děláte, kromě té disciplíny a toho, co jste se naučil kolem toho sportu? Co využijete pro to herectví nebo pro tu budoucí dráhu?
1: Mně přijde hodně jako extrémních takových jako vnitřních přesně jako zážitků a ty emocí, jako co jsem zažil kvůli tomu sportu, ať už to bylo jak přesně prohry.
0: Brečel jste někdy?
1: Spíš jsem byl vstekač jsem byl, že jsem třeba jako, jsme prohráli fakt nějaký důležitý zápas těsně a třeba z velké části mojí vinou, tak jsem byl schopný jako rozbít šatnu prostě a takový. Ale to je přesně ten moment, kdy to jako člověk může zase zastavit potom a pochopit, proč jsem to udělal a pak už to nemusí dělat nikdy znova, ale jakoby, že jsem tam takový ty křivdy jsem si tam mohl, jako když jsem něco dělal v osobním životě, tak ten sport byl prostě takový to jako testosteronový doupě v něčem, ale vlastně inteligentní, protože člověk nemůže jenom jako běhat, musí si myslet, musí jako, a vlastně mi to dalo podle mě ty extrémní výkyvy těch emocí různě, když jsem mohl zjistit a zažít to. Třeba a poučit se z toho a vlastně využít to, když tak potenciálně pro tu práci. No.
0: A na úplný závěr, je pravda, že malujete?
1: Je pravda, že maluju. Je to pravda. A
0: chystáte výstavu?
1: Chystám výstavu. Ještě není datum přesně, ale měla by být v Brně i v Praze. A k tomu je taky hezká historka, protože Vladimír maluje moc jako dobře, ale je spíš taky opravdu rekreačně, jako což já taky. Ale já jsem byl jednou jsem seděl u něho na baráku a on takový velký modrý obraz s takovýma bílýma hlavama. A já se na to dívám, že od koho to je obraz? A ono to jsem namaloval já. A jak jsi to namaloval? No ne, tak jsem prostě vzal barvy, jsem si koupil plátno, tak jsem to nějak namaloval. Tak jsem si říkal, co? Tak jsem si koupil plátno, že to nedalo, tak malý plátno, ale pokud to balíček do první třídy prostě akrylových barev, tak jsem aha, tak druhý, třetí a pak se zvětšovaly ty plátna a pak postupně už přibývaly barvy a štětce a najednou prostě už to je 5 let nebo 6 let, co jakoby tak maluju, že mám takový můzy, že prostě potřebuju se tak a neumím kreslit, ale malování přijde, že to je takový přesně jako nevím, no, je to takových.
0: Vím, že jsme v rozhlase, takže to musíme popsat, ale co malujete, jak vypadají ty vaše obrazy?
1: Je to taková, já tomu říkám, jako otevřený vrátka do mého podvědomí, že to vždycky je jako necílený, že nemám představu před tím, co budu malovat, taková abstrakce to je, jako hodně spreje, akrylové barvy, takový výrazný barvy. Pár lidí mi třeba řeklo, že to může být podobný Basquiatovi, takový jako pop art věci, ale vlastně moc ne, protože nemůžu kreslit, takže to jsou fakt takový jako segmenty, hodně se mi tam objevilo hlavy. A přijde mi to, že vlastně vždycky to podvědomí je jako strašně zajímavý v tom, že fakt se stane bílý plátno. Maluju, a pak tam je něco a nějak cítí člověk, že to tak má být a že to je hotový, proto tam není, nikdo neřekne, jako, že to je hotový, to je ten člověk sám. Až mě fascinuje to, že co vyprodukuje to samo tady v té hlavě úplně. Takže takový velký plátna, abstrakce, výrazný takový teplý, sexy barvy, tomu říkám, že mám rád takový to přesně výrazná modrá, žlutá kombinace. A pak je období, kdy prostě třeba nějak se necítím dobře a je to jenom prostě takový šero, s trochu modré třeba úplně, a pak zpětně úplně chápu, co to znamená, je to takový deník trošku, no, abstraktní.
0: Takže půjdete cestou divadla, fyzického divadla, možná režie a malování.
1: Já bych to řekl, že prostě chci být divadelníkem.
0: Se vším všudy. Mým hostem byl Jan Polívka, děkuju.
1: Děkuju moc krát, děkuju.

0: Tak to byl tedy Swimsa, Mr. Know It All, je 1 hodina odpoledne, dáme si zprávy Rádia Praha, připravil je Míra Kasan, vítám tě ve studiu.
1: A odbaví je Honza Chláně, ahoj Honzo, hezké odpoledne všem. Už za hodinu se uzavřou volební místnosti a skončí komunální a senátní volby. Oprava trati omezí tramvaje v části pražského Žižkova. Víc než dvouměsíční výluka začne zítra. Zavražděného slovenského novináře Kuciaka ode dneška připomíná památník svobody slova. A bude převážně zataženo s teplotami do 14 stupňů, občas zaprší. Během odpoledne bude srážek ubývat a večer se místy vyjasní. Zítra čekáme méně oblačnosti i srážek.
2: Rádio Praha. Zprávy.
3: Volby 2026.
1: Jen necelá hodina zbývá do uzavření volebních místností v Česku. Druhým dnem si lidé vybírají komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Sčítání hlasů začne hned po 14. hodině.
4: Hlasovat v obecních volbách přišla včera zhruba pětina až třetina voličů. To je podobně jako před 4 roky. Volby do třetiny Senátu provází o něco menší účast. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce se zatím volby obešly bez větších komplikací.
5: I podle digitální informační agentury e-dokladovka funguje bez zásadních problémů. Samozřejmě jsou to volby na 14,5 tisících místech, takže nějaké dílčí stížnosti se mohou objevovat, ale není to nic systémového.
4: Sčítání v komunálních volbách trvá i několik hodin. Vše o volbách najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Po třídě Jana Žilivského v Praze 3 nebudou od zítřka jezdit tramvaje. Omezení bude platit v obou směrech mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka, kterou si vyžádala oprava trati, potrvá do poloviny prosince. Cestující mají využívat náhradní autobusovou dopravu X9, uvedla to mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Dojde ke změnám tras tramvajových linek číslo 5, 7, 9, 10, 11, 16 a 34, ale také nočních linek, a to v obou směrech.
1: Na Slovensku dnes slavnostně otevřeli památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zároveň má být symbolem svobody slova a nezávislé žurnalistiky. Památník vyrostl v obci Velká Mača na místě, kde dřív stál dům zavražděného páru. Vítězný návrh vybrali pozůstalí. Vražda novináře a jeho snoubenky v roce 2018 vyvolala na Slovensku velké protesty a vedla až k rezignaci tehdejšího premiéra Roberta Fica. Ten se ale po necelých 6 letech do funkce předsedy vlády vrátil. Judista Lukáš Krpálek na světovém šampionátu v Baku porazil v opravném zápase Nizozemce Speakerse a v kategorii nad 100 kg bude za několik hodin bojovat o bronz. Pokud uspěje, získá svou 6. medaili ze světových šampionátů. Jeho zápas uslyšíte v přímém přenosu na digitální stanici Radiožurnál Sport. Hokejisté Třince neztratili body ani v 9. utkání Tip Sport Extraligy. Na domácím ledě porazili Hradec Králové 5-2. Pardubice vyhráli ve Vítkovicích 3-2. Liberec porazil Karlovy Vary 5-0, Litvínov Olomouc 3-1 a Kladno vyhrálo nad Mladou Boleslaví 4-3. Odpoledne bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm. Později budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Večer místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 14 stupňů Celsia a na zítřek předpovídají meteorologové stejné teploty. Proměnlivou oblačnost a místní přehánky, kterých bude později odpoledne spolu s oblačností ubývat.

0: Jedeme ještě na silnice, v tuhle chvíli nejdůležitější věc, pořád prší, vozovky jsou mokré, hodně to klouže, v Praze je velmi silný provoz, jezděte opatrně a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: V hodině po 13. v sobotu 10. října na Rádiu Praha třeba Zoe Weiss a Ghost, Tiesto a The Business, Nico Santos jeho Why Don't You Stay, Anika Iris a Morning Blues a samozřejmě budeme sledovat dění kolem voleb.

0: Pecho Boys, jejich slavná se a vydaje. Na Břevnově pokračuje u Břevnovského kláštera dneska posvícení, potrvá až do neděle. Pokud máte chuť na víkendovou procházku právě touhle částí Prahy, tak na webu Rádia Praha najdete pozvánku a taky další tipy, kam vyrazit. No a připomínám, že na Facebooku Rádia Praha rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát v pondělí 12. října v 9 večer. Tentokrát proti sobě stojí Bruce Springsteen s deskou Born in the USA a na druhé straně Yes a deska 90-125.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze odpočívají největší osobnosti české historie? Na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší pražský hřbitov, na kterém se dodnes pohřbívá? Praha je nej.
0: Hodně se bourá v tom dešti. Na Prosecké, kousek od kruhového objezdu ve směru k ulici Listová, se srazila dvě osobní auta. Na Brněnské ulici jsou v sobě dvě auta, je to u Průhonic, nebo respektive u újezdu u Průhonic, tam jsou osobní auta ve svodidlech v levém jízdním pruhu, takže tam dávejte veliký pozor. Další problém je na jižní spojce, dvě osobní auta se srazila u Krčského nebo nedaleko Krčského zámku. Jezděte opatrně a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: neděli Manic Street Preachers je 1:30 odpoledne, sobota 10. října. Pokud vás láká filmová tvorba a rádi byste si vyzkoušeli, co všechno obnáší třeba práce režiséra nebo kameramana, tak je tohle téma právě pro vás. Začal totiž 14. ročník kurzu Free Cinema Lab, kde vás profesionální tvůrci naučí filmařské řemeslo od A do Z. Podrobnosti v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Free Cinema Lab je taková talentová platforma, kterou rozvíjíme už 14 let, když se trochu proměňovala v průběhu. Nicméně je to tak jako roční rezidence, během kterého můžou tvůrci a tvůrkyně pracovat na svých krátkých autorských filmech.
2: Říká spoluzakladatel organizace Free Cinema Jiří Forejt. Během ročního kurzu si tak účastníci vyzkouší od každé filmové profese něco.
1: Zároveň si během práce na těch svých filmech doplňují znalosti o filmu a o filmové tvorbě, protože je to prokládáno společnými semináři, přednáškami. To, jak to potom využívají, tak je vlastně jako různé. Někteří z nich se potom dostávají na filmové školy. Někteří z nich si tím jakoby nastartovávají svoji tvůrčí dráhu, že potom pokračují jako s tvorbou filmu jakoby na volné noze, a někteří si tím třeba plní sen, že si říkali, že dělají prostě jakoby jinou práci, ale že se chtěli filmu vždycky nějakým způsobem věnovat, tak si to můžou díky tomu vyzkoušet a poznat další jako kamarády.
2: Účastníci taky můžou svoje postupy konzultovat s profesionálními filmaři. Do letošního ročníku se zapojí třeba samotní tvůrci úspěšné série Metoda Markovič.
1: Producent Lukáš Mráček, kreativní producent Tomáš Hruška, takže ti budou přítomní jako takový vlastně průběžní jakoby mentoři celému tomu roku. Budou mít vlastní masterclass a zároveň budou dávat zpětnou vazbu i k těm projektům. Se prochází jako tématy od vývoje, od režijní práce, o základní zvládnutí jednotlivých jakoby filmových složek přes kameru, koncepci vlastně kamerovou, ale i zvuk až vlastně ke střihu, to je taková jako linka, která se tím táhne. Zároveň ale napříč celým tím rokem jsou ti studenti potom rozděleni do takzvaných konzultačních kruhů, kde ty svoje náměty už jakoby na ty konkrétní filmy rozpracovávají, vlastně jakoby z dramaturgy posouvají je dál a připravují k realizaci.
2: Free Cinema Lab vyvrcholí v květnu příštího roku, a to prezentací projektů na celostátní přehlídce filmové tvorby České vize. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pozor dávejte, v Davidském tunelu směrem k tomu Brusnickému je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, porouchalo se tam osobní auto. Další problém je v Prosecké před kruhovým objezdem u parkoviště P plus R směrem k Listově ulici se srazila dvě osobní auta. Dávejte pozor, mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: T-Rex a Faithless a New Religion ve 3:15 odpoledne. Mimochodem, dneska je Světový den duševního zdraví. Ten připomíná, že péči potřebuje i to, co na člověku není na první pohled vidět. Možná je to dobrá příležitost zeptat se někoho blízkého, jak mu opravdu je, a chvilku poslouchat. Koukal jsem teďko na mapy a pražská mapa vypadá spíš jako krevní řečiště, protože všechny silnice jsou v červené barvě, všude prakticky jsou kolony, tak s tím počítejte, jezděte opatrně. Na Prosecké máme nehodu dvou osobních aut, je to u toho kruhového objezdu u P plus R parkoviště a ve směru k Listově ulici. Problém je taky v Davidském tunelu ve směru k Brusnickému tunelu, je tam v pravém pruhu odstavené porouchané auto a ten pruh je neprůjezdný. Buďte opatrní.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: právě skončily komunální a senátní volby a začíná sčítání hlasů. Dnes je světový den duševního zdraví. V Česku podle psychiatrů chybí provázaný systém péče. Hurikán čtvrté kategorie se blíží k Mexiku. Podle meteorologů může přinést záplavy i sesuvy půdy. Zbytek nečekejte zataženo s občasným deštěm a teplotami do 14 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Volby 2026.
0: Volební místnosti se právě teď uzavřely, komunální a senátní volby skončily. Okrskové komise začínají sčítat hlasy. V Praze lidé vybírali zastupitele jednotlivých městských částí a také hlavního města. Ve třech obvodech navíc volili i nové senátory, například v Praze 7, kde je právě teď reportér Petr Kastner.
3: Já jsem na základní škole na Štrosmajerově náměstí. Tady před chvílí odešla poslední volička a komise uzavřela volební místnost. Teď vysype urnu s lístky a protože v Praze 7 lidé volili i do senátu, nejdříve komise rozstřídí žluté senátní obálky a šedé komunální obálky. Do této volební místnosti pro okrsek 7035 přišlo podle předběžných odhadů komisařů asi 50% voličů. Při posledním průběžném součtu ještě do poledne byla v Praze 7 volební účast 37%. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Lidé z městské části Praha-Libuš hlasovali o plánech na přestavbu sídliště Písnice. Součástí rozsáhlého projektu je dostavba nových bloků a propojení areálu s okolní přírodou. Přeměna lokality umožní také lepší napojení na plánovanou stanici metra D. Se záměrem nesouhlasí spolek Naše Písnice, podle kterého výstavba negativně změní vzhled a charakter sídliště. Jakou moc dnes mají bezmocní? Na odkaz Václava Havla naváže 30. ročník konference Forum 2000, který dnes začíná v Praze. Setkání zároveň připomene 90 let od narození bývalého prezidenta. Do úterý budou účastníci hledat konkrétní cesty, jak posílit demokracii čelící tlaku autoritářských režimů i oslabování zevnitř. Debaty se zaměří na zapojení občanů do politiky, budoucnost mezinárodního řádu nebo rizika umělé inteligence. Část programu bude věnovaná Ukrajině. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. V posledních letech v Česku přibývá lidí s duševním onemocněním, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. V každém kraji má proto vzniknout minimálně jedno krizové centrum. Lidé by ho mohli navštívit bez doporučení lékaře. Informovala o tom psychiatrická společnost. Takové zařízení by mohla pomáhat i některým dětem, které se sebe poškozují, ale nepotřebují přímo péči psychiatra. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl primář dětské a dorostové psychiatrie Fakultní nemocnice Ostrava Jan Uhlíř.
4: Většinou se jedná o takzvané nesuicidální sebepoškozování se, což je v podstatě reakce na nějaký jako emoční stav, emoční vypětí, intenzivní, které se ten adolescent nenaučil řešit jiným způsobem než tím sebepoškozením.
0: České fotbalistky prohrály první barážový zápas o mistrovství světa. Na úvod semifinále play-off o šampionát podlehly v Pardubicích 0-2 Skotsku. To se dvakrát prosadilo ve druhém poločase během 8 minut. Pokračuje reprezentační trenérka Jitka Klimková.
5: Do 60. minuty holky opravdu předvedly velmi dobrý výkon. Takhle se chceme prezentovat bojovně, s odvahou na míči. Vytvořili jsme si tam šance. Pak jsme měli takovou odmlku, kdy jsme obdrželi ty dva góly, ale vlastně nakonec jsme se schopili a ty šance jsme si vytvořili my.
0: Odveta je na programu v úterý ve Skotsku. Zbytek odpoledne a večer bude zataženo s občasným deštěm. Později srážky ustanou a oblačnosti ubyde místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: V dopravě dobrá zpráva z Davidského tunelu, špatná z Evropské. Z Davidského tunelu už bylo odtaženo to porouchané auto, které tam bránilo provozu, ovšem na Evropské se srazila dvě osobní auta. Je to těsně před křižovatkou s Etiopskou na Červeném vrchu. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
6: Je to přesně tak, posloucháte speciální vysílání Rádia Praha, bude se všechno týkat voleb, budeme sledovat, jak se sčítají hlasy a jak se to postupně proměňuje. Zůstaňte s námi, pokud chcete všechno vědět.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

0: Drahokamy. Minaj a Drahokamy ve 14:15 odpoledne na Rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Je rozhodnuto, před zhruba čtvrt hodinou skončily komunální a ve třetině Česka i senátní volby. Okrskové komise začaly sčítat hlasy a na Rádiu Praha začíná speciální volební vysílání. Co všechno bude jeho součástí, ví editorka naší redakce zpravodajství Lída Křesťanová. Vítám tě ve studiu.
2: Krásný den.
0: Jak tedy budou následující minuty a hodiny našeho vysílání vypadat, Lído?
2: Tak připravili jsme ucelený, téměř nepřetržitý zpravodajský servis. Informace z průběhu sčítání budeme přinášet minimálně do 20 hodin každých 15 minut. Ve zprávách v celou se o ně bude starat redaktor Dominik Kučera a do vysílání budeme zařazovat i mimořádné zpravodajské vstupy vždy v půl. A hlavně budeme na místech, kde se bude dít něco důležitého a zajímavého. Později odpoledne pak odvysíláme konečné výsledky a reakce politiků na ně. Budeme využívat celou síť redaktorů Českého rozhlasu.
0: Kde všude teď máme redaktory?
2: Ze začátku budeme u sčítání hlasů na několika místech, později se podíváme na takzvané přebírací místo, kde okrskové volební komise předávají doklady ke sčítání Českému statistickému úřadu. A redaktory máme samozřejmě také ve štábech politických stran. Nejen v těch hlavních štábech v celorepublikových sídlech stran, ale naši redaktoři budou i v místech, kde se scházejí lídři kandidátek stran do pražského zastupitelstva, ale i kandidáti do zastupitelstev městských částí. Máme ambici přinést reakce od hlavních hráčů, ať už půjde o vítěze nebo poražené. A samozřejmě přineseme konečné výsledky.
0: Čekáš ty osobně nějaké velké překvapení?
2: Překvapení vysloveně ne, ale bude zajímavé sledovat, jak hlasování dopadne takzvaně ve Velké Praze, jak dopadnou strany, které teď byly v zastupitelstvu hlavního města, kolik získají mandátů, ale i jak moc jich případně ztratí. A také, jestli se do zastupitelstva dostanou nové strany, třeba Motoristé sobě nebo Sen Václava Lásky. Určitě se ale budeme zajímat také o Prahu 1, kde vládla 4 roky křehká koalice. A zajímavý bude i pokus o návrat Pavla Novotného na post starosty v Řeporejích. Jen připomenu, že mu v lednu 2022 soud udělil podmínečný trest 3 měsíce vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. V červnu 2025 mu pak trest změnil za opakované přestupky na nepodmíněný. Zajímavostí je, že do pražského zastupitelstva se chce dostat za Svobodné i známý český pornoherec Robert Rosenberg, je na 23. místě kandidátky.
0: Říká editorka naší redakce zpravodajství Lída Křesťanová. Já ti děkuju, zatím ahoj.
2: Krásný den a naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Čerstvá nehoda na Prosecké, dokonce 4 osobní auta v sobě, je to za křižovatkou s Vysočanskou ulicí. Dávejte veliký pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 3. odpoledne na rádiu Praha Miley Cyrus a End of the World. Mimochodem za čtvrt hodiny se spojíme s Mikulášem Vochoskou, ten se vydal na Prahu 1 zjišťovat, jak tam probíhaly volby a jestli nebyly nějaké problémy. No a teď nám Anička Hašková řekne, jestli byly u voleb zaznamenány nějaké zásadní incidenty.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
2: Před půl hodinou se uzavřely volební místnosti. Letos se hlasování obešla bez závažnějších incidentů. Jen pražští policisté včera přijali oznámení pro možné protiprávní jednání v souvislosti s volbami. Budou ho dále prověřovat. Zaznamenali také jeden případ nevhodného chování člena volební komise, který musel být následně z komise vyloučen. Policisté jeho jednání řeší jako možný přestupek. Tyto dvě události nenarušily volby. Uvedl to mluvčí pražské policie Jan Rybanský, který další podrobnosti neřekl.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Provoz a jeho hustota už se pomalu uvolňuje. Zdá se, že všichni si vzali auto a jeli volit a teď už je teda relativní klid a ty kolony polevují. Nicméně nehody pořád máme. Konkrétně v Evropské před křížením s Etiopskou ve směru do centra se srazila dvě osobní auta a na Prosecké ulici jsou v sobě dokonce čtyři osobáky kousek za křižovatkou s Vysočanskou. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Novinka ve vysílání Rádia Praha, Lenny a Anabel, Perfect Girls ve 3:15 odpoledne.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Volební místnosti jsou už 3/4 hodiny zavřené a volební komise sčítají odevzdané hlasy voličů. Jaká je situace v Praze 1? To sleduje náš reportér Mikuláš Vochoska. Hezké odpoledne.
2: Hezký den. Dveře volebních místností se tady na základní škole ve Vodičkově ulici zavřely přesně ve 14 hodin a komisaři hned vysypali urny s odevzdanými hlasy a začali se sčítáním. Poslední voliči přicházeli těsně před uzavřením místností, ale stihli to nakonec všichni i pár seniorů, za kterými museli ještě na poslední chvíli komisaři urnu snést po schodech dolů. Tady v historickém centru Prahy byla volební účast bezmála 41%, to je velmi podobné číslo jako při minulých komunálních volbách v roce 2022, kdy přišlo jen o pár desetin procent oprávněných voličů méně. Ještě doplním, že v celé republice byla ta účast přes 53%. Voličů celkem 377 kandidátů ze 13 uskupení. V minulých volbách v roce 2022 to bylo 9 politických uskupení se 242 kandidáty. Ještě k tomu tady voliči vybírali i také senátory, těch kandiduje letos tady v městské části celkem 9.
0: Mikuláši, doprovázeli letos volby v Praze nějaké komplikace nebo problémy?
2: Tak například pražští policisté už včera přijali například oznámení pro možné protiprávní jednání v souvislosti s volbami, které budou dále prověřovat. Mimo to zaznamenali také jeden případ nevhodného chování člena volební komise, který musel být následně z komise vyloučen. Policisté i tento případ řeší jako možný přestupek. Ani jedna z událostí nenarušila volby v dotčených místnostech. Záchranná služba evidovala včera jeden případ výjezdu ke zhoršenému psychickému stavu ve volební místnosti a dnes vyjížděli záchranáři ke třem úrazům. Kromě těchto případů se zdá, že letošní volby se alespoň v Praze obešly bez zásadnějších komplikací.
0: Říká ve speciálním volebním vysílání Rádia Praha kolega Mikuláš Vochoska. Díky za informace, hezký den ti přeju.
2: Díky, naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Koukám na silnice, vypadá to, že provoz začíná víkendovatě, jinými slovy uvolňuje se to a kolon neustále ubývá, což je rozhodně dobře, ale dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. 107,1 FM a DAB+.

0: Voliči v Česku rozhodli, volební místnosti se uzavřely také v Praze. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna, včera se nevrátil ze školy. Po ukrajinském náletu na ruský ropný terminál vypukl požár. Zbytek nebude zataženo s deštěm a teplotami do 14 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Volby 2026.
0: Voliči v Česku vybrali nová vedení měst a obcí. Volební komise sčítají hlasy také v Praze. Podrobnosti má redaktor Dominik Kučera. Pěkný den.
3: Hezký den. Volební účast hodinu před uzavřením místností se v Česku pohybovala nejčastěji kolem 40%. V Praze zatím nejsou sečtené žádné okrsky. Například v Praze 6 byla ve 13.00 průběžná volební účast 49,3%. Před 4 lety byla v městské části účast 49,6%, a tedy nad tehdejším průměrem v hlavním městě. Půl hodiny před uzavřením volebních místností evidovala Praha 1 průběžnou volební účast téměř 40,8%. V minulých volbách tam byla účast zhruba 40,2%. Lidé v hlavním městě volili jak zastupitelstva své městské části, tak i vedení Prahy. Ve třech obvodech odevzdali voliči hlasy také do senátních voleb, konkrétně v Praze 1, Praze 5 a v Praze 9.
0: Tolik redaktor Dominik Kučera, díky. Do zastupitelstva městské části Praha 9 letos kandiduje 8 stran a hnutí. Oproti minulým volbám v roce 2022 je to o 2 více, v zastupitelstvu je celkem 33 míst.
4: V posledních komunálních volbách byla volební účast téměř 40% a do zastupitelstva se dostalo všech 6 kandidujících uskupení. Do městské části Praha 9 spadají například oblasti Vysočany, Prosek nebo Hrdlořezy a žije tam téměř 60 tisíc obyvatel. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Žáci základní školy Jesenejova na Žižkově v Praze 3 budou moci od poloviny října využívat zrekonstruovaný atletický areál. Dělníci tam vyměnili povrch běžeckého oválu nebo umístili workoutové prvky. Sportoviště má rovněž osvětlení pro večerní tréninky. Využívat ho bude moci také veřejnost, říká mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
5: Praha 3 do obnovy sportoviště investovala 29 milionů korun a výrazně zlepší podmínky pro školní i klubový sport.
0: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černý batoh se zelenými prvky. Měl by u sebe také mít modrý batoh z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Rostovské oblasti. Na místě vypukl rozsáhlý požár. Uvádí to ruský zpravodajský kanál Astra. O úderu na Rostov a okolí informoval také gubernátor oblasti Jurij Sljusar. Ukrajinský nálet na ruské ropné zařízení přišlo jen několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina postoupili na turnaji v Šanghaji do třetího kola. Lehečka porazil Portugalce Borgese 2-1 na sety a nastoupí proti Španělovi Chodarovi. Svrčina stejným poměrem zdolal Argentince Echeverryho a narazí na Rusa Medvedeva. V Pekingu Nikola Bartuňková vypadla v semifinále po porážce s Mirou Andrejevovou 0-2 na sety. Kateřina Siňáková si naopak zahraje v finále 4 hry s Australankou Storm Hunterovou. Zbytek dne a čekejte zataženo s občasným deštěm. Později budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty vystoupí nejvýše na 12 až 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Máme čerstvou nehodu na křižovatce Zborovská Pecháčková. Srazilo osobní auto chodce. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
6: Na Rádiu Praha se budeme už za čtvrt hodiny věnovat dění na základní škole na Štrosmajerově náměstí, kde volby sleduje reportér Petr Kastner. Hezké odpoledne.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

0: Michael Jackson a legendární They Don't Care About Us na Rádiu Praha ve čtvrt na 4 odpoledne.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Už je to hodina, co se zavřely volební místnosti. Komise teď počítají hlasy, které lidé odevzdali. V Praze 7 volili kromě zastupitelstev městské části a hlavního města taky senátory. Sčítání hlasů v jedné z volebních místností na základní škole na Štrosmajerově náměstí sleduje reportér Petr Kastner. Zdravím tě.
2: Hezký den. Komisaři tady ve volební místnosti pro okrsek 7035 mají už spočtené hlasy pro senátní volby a teď počítají hlasy do komunálních voleb, tedy ty z šedých obálek. Musí tak od sebe rozdělit volební lístky do zastupitelstva městské části a do zastupitelstva hlavního města. Komisaři tady odhadují, že hlasy budou sčítat zhruba do 20. až 22. hodiny večer.
0: Petře, víme, jaká byla v Praze 7 volební účast?
2: Do této volební místnosti pro zmíněný okrsek 7035 přišlo podle předběžných odhadů komisařů přes 48,5% voličů. Při posledním průběžném součtu ještě dopoledne byla v celé Praze 7 volební účast v komunálních volbách 37%. Na tu celkovou si ale budeme ještě muset počkat. Voliči tady rozdělují 29 zastupitelských mandátů zastupitelstva městské části. Před 4 lety byla v Praze 7 volební účast 45%, tehdy se do místního zastupitelstva dostali 4 uskupení.
0: Řešili policisté nebo záchranáři nějaké problémy, které souvisely s volbami?
2: Pražští záchranáři dnes ve volebních místnostech řešili 4 případy lehčích zranění. Většinou šlo o voliče, kteří například zakopli a poranili se. Včera večer řešila policie oznámení od občana pro možné protiprávní jednání v souvislosti s volbami, kterým se bude dále zabývat. Eviduje taky jeden případ nevhodného chování člena komise, který musel být z komise vyloučen. Zatím to řeší jako možný přestupek. Podrobnější informace ale policisté nezdělili. Tyto incidenty ale nenarušily průběh voleb.
0: Říká reportér Petr Kastner, přihlásil se nám ze sčítání hlasů na Praze 7. Díky, měj se.
2: Přeji zatím hezký den, naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Připomínám, že nehodu, při které osobní auto srazilo chodce, řeší policie na křížení ulic Borovská a Pecháčková. Dávejte tam pozor, jinak provoz už se pomalu začíná snad uklidňovat, kolon pomalu ubývá, tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: 4:30 na rádiu Praha Myla Crying to God a teď taky další informace o volbách s Aničkou Haškovou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
2: O senátní volby mělo podle prvotních odhadů zájem zhruba 46% oprávněných voličů, to je o 11% bodů více než ve stejných obvodech v roce 2020. Vyplývá to z dat statistiků zveřejněných na serveru volby.gov.cz. V komunálních volbách se účast pohybuje kolem 49%, tam se podobá té před 4 lety, kdy přišlo 46% voličů. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží, informuje o tom Digitální informační agentura. Odhaduje, že občanským průkazem v mobilu se při volbách prokázalo přes 100 000 lidí. Před hlasováním nebo během něj se do e-dokladu přihlásil dokonce 250 000 uživatelů. Největší nápor na ně byl včera hned po otevření volebních místností.
0: No a ve 3:15 se spojíme s Mikulášem Vochoskou a podíváme se mimo jiné na Prahu Libuš, kde v souvislosti s volbami proběhlo také referendum. Dozvíme se o tom, o čem tam lidé rozhodovali.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Připomínám, že stále v šetření je nehoda osobního auta, které srazilo chodce na křížení ulic Zborovská Pecháčkova, jinak se ale provoz docela uklidňuje, tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Je autorkou kuchařek, hraje v divadle, působí jako koučka. Martina Dvořák-Vinigerová je žena mnoha profesí a také žena, která od základu proměnila svůj život poté, co překonala rakovinu. Proč se rozhodla s nemocí nebojovat, ale spolupracovat? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli

0: Robert Miles a Children ve 3:15 odpoledne na Rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Volební komise po celém Česku už skoro 2 hodiny sčítají odevzdané hlasy a my se teď spojíme s reportérem Mikulášem Vochoskou, který sleduje situaci v hlavním městě. Teď je ve volební místnosti v Praze 1. Hezké odpoledne, Mikuláši.
2: Dobrý den, dveře volebních místností se zavřely přesně ve 14 hodin. Žádné výsledky z městské části zatím oficiálně nemáme, ale tady ve volební místnosti v základní škole ve Vodičkově ulici už komisaři sečetli hlasy senátních voleb, ve kterých se o hlasy voličů uchází celkem 9 kandidátů. Teď pokračují volbami do zastupitelstva městské části. Tady v historickém centru Prahy 1 byla volební účast bezmála 41%, to je velmi podobné číslo jako při minulých komunálních volbách v roce 2024, kdy přišlo jen o pár desetin procent oprávněných voličů méně. Ještě doplním, že v celorepubliková účast je přes 47%. Tady v Praze 1 usiluje o hlasy voličů celkem 377 kandidátů ze 13 uskupení. V minulých volbách v roce 2022 to bylo 9 politických uskupení se 242 kandidáty.
0: Podíváme se na Prahu Libuš, protože tam komisaři sčítají kromě odevzdaných hlasů a ve volbách také výsledky referenda. Připomeň, o čem tam lidé hlasovali.
2: O plánech na přestavbu sídliště Písnice. Díky projektu mají v místě vzniknout nové bytové domy, rozšíří se stávající služby a měla by tam vzniknout i lepší návaznost na plánovanou stanici metra D. Proti se ale staví spolek Naše Písnice, podle kterého výstavba negativně změní charakter sídliště a výletní ulice. Projekt také podle spolku způsobí ztrátu parkovacích míst. Radnice proto nechala občany hlasovat, aby zjistila, jaký má k projektu zaujmout postup. Stoj. Doplním, že aby bylo referendum platné, mělo by se ho zúčastnit alespoň 35% oprávněných voličů, což by mohlo být vzhledem k tomu, jaká je ta volební účast v Praze.
0: Říká Mikuláš Vochoska. Díky, měj se.
2: Díky, naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Kolony se v podstatě rozpustily, jako jsou ještě sem tam, ale nic zásadního. Pořád v šetření je ale ta nehoda osobního auta, které srazilo chodce na křižovatce Zborovská Pecháčková. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 16 hodin jsou před námi, ve studiu se mnou Anička Hašková. Hezký den.
1: Pěkný den. Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a ve třetině obvodů i senátory. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. V Indii policie zadržela stovky demonstrantů. Večer čekejte zataženo, později se vyjasní. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Komunální volby skončily. Volební komise v Praze stále sčítají.
3: Volby 2026.
1: Komunální volby skončily. Volební komise v Praze dále sčítají hlasy. Průběžné informace přináší redaktor Dominik Kučera. Pěkný den.
4: Hezký den. V Praze zatím nejsou sečtené žádné volební okrsky. V Česku je celkem sečtených zatím téměř 25% okrsků a průběžná volební účast je asi 50,5%. Hodinu před uzavřením volebních místností byla v Praze 3 průběžná účast 40%. V minulých volbách městská část evidovala účast asi 40,3%. Ve 13 hodin dnes dosáhla průběžná účast 40% taky v Praze 11. A v roce 2022 tam svůj hlas odevzdalo necelých 43%. Voličů. Dodám, že v zastupitelstvu Prahy je 65 křesel a uchází se o něm celkem 24 volebních stran. Do vedení městských částí celkem v Praze kandiduje 102 volebních stran.
1: To byl redaktor Dominik Kučera, díky. Lidé ve volbách vybírali nejen komunální zastupitele, ale ve třetině obvodů také senátory. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel bude za úspěch považovat obhájení dvou senátorských mandátů.
5: Je to bitva o Senát, je to bitva o to, abychom nevydali Senát do rukou Andreje Babiše a těch jeho Melody Boys, jak já s oblibou říkám, protože Senát, ať se to komu líbí nebo ne, i když se to může zdát jako kliše, je prostě demokratickou pojistkou a je důležité ho udržet. To je hlavní cíl a ta naše stranická ambice je na druhém místě, ale znova říkám, úspěch bude obhajovat dvou senátorských mandátů.
1: Senátorský klub Hnutí ANO obhajuje jediný mandát z nynějších 15. Pražská hygienická stanice uzavřela letošní koupací sezónu a sledování kvality vody v přírodních koupalištích. Vůbec poprvé hygienici testovali vodu ve Vltavě na oblíbené Branické pláži. Po celou sezónu byla z mikrobiologického hlediska bezpečná. Naopak kvůli sinicím museli v létě uzavřít dvě jiné vodní plochy.
6: Už v červenci se objevily problémy se sinicemi v koupališti Čban na Praze 6. Zakázat plavání museli hygienici také v koupališti Šeberák v Kunraticích. Naopak nejčistější voda byla v biotopu Radotín, v koupališti Lhotka a v betonové nádrži v Divoké Šárce. Hygienici odebírali vzorky vody od poloviny května v pravidelných 14-denních intervalech. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Z ruzyňského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezi přistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících, říká jeho mluvčí Jiří Hanych.
7: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
1: Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina ho nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm, má tmavé krátké vlasy. Fotografii chlapce najde na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte na linku 158. Indická policie zadržela v Novém Dillí stovky demonstrantů, kteří protestovali za rezignaci předsedy volební komise. Akci zorganizovalo hnutí Cockroach Janata Party a mezi zadrženými je i jeho zakladatel Abhijit Dýpke. Ve městě jsou nasazené tisíce policistů a bezpečnostní síly uzavřely část hlavního města. Večer bude zataženo, občas se objeví déšť, později srážky i oblačnost ustoupí, místy až do vyjasnění. Teplotní maxima 12 až 14 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kolony už jsou spíše raritní záležitostí, každopádně ale pozor, dávejte stále v ulici, kde jsem to říkal? Jo, Zborovská Pecháčková, kde osobní auto srazilo chodce na té křižovatce a problém je teď taky ve sjezdu z Veselské do Cínovecké, tam narazilo osobní auto do svodidel. Mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: I po 16. hodině budeme pokračovat v našem speciálním vysílání. Kolega Petr Kastner se přesunul na Prahu 6 z Prahy 7 a ozve se nám už za 10 minut. Tak příjemný poslech.
3: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

0: Sarandy, good old days ve čtvrt na pět na Rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Na takzvaném přebíracím místě hlasů v Praze 6, kde okrskové volební komise předávají doklady ke sčítání Českému statistickému úřadu, je právě teď náš kolega reportér Petr Kastner. Zdravím tě, Petře.
2: Hezký den. Tady v budově radnice Prahy 6 je u počítačů zhruba 10 pracovníků Českého statistického úřadu. Právě sem zástupci komisí z městské části mají vozit po sečtení hlasů výsledky jednotlivých okrsků. Těch je v Praze 6 víc než 100. Zatím se ale víc než 2 hodiny po uzavření místností žádná komise výsledky nedovezla. Zápis z voleb tady zástupci statistického úřadu zkontrolují, zpracují a odešlou do centrální databáze. Pak už jsou tedy výsledky veřejné. Všechny fyzické volební lístky musí komise převést na příslušný úřad městské části, kde je archivují.
0: Připomeň, kolik kandiduje do zastupitelstva hlavního města politických uskupení.
2: Je to 24 politických stran, hnutí a sdružení. Celopražské zastupitelstvo má 65 členů a protože všechny kandidátky musí být na jednom hlasovacím lístku, ten pražský připomíná spíše menší plachtu. Je totiž o rozměrech papíru A1, to znamená zhruba 80 cm na 60 cm. Někteří voliči, se kterými jsem mluvil, zmínili, že ta velikost jim komplikovala manipulaci, když chtěli křížkovat napříč stranami.
0: To byl Petr Kastner, podívali jsme se s ním na přebírací místo Českého statistického úřadu. Díky, měj se.
2: Přeji hezký den, naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Kolony se nadále rozpouštějí, ale problém teď máme na výjezdu z Prahy po D5 na asi 200 metrů po začátku dálnice. Dostalo auto smyk a havarovalo do svodidel. Dávejte tam pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: OMD a Walking on the Milky Way v 16:30 odpoledne na Rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
2: Vládní motoristé nevpustili do volebního štábu novináře deníku N a týdeníku Respekt. Předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že dovnitř nemůžou z kapacitních důvodů. Deník N na tiskové konference Černínského paláce nesměl už v minulosti, i kvůli Macinkovým sporům s novinářkou Zdislavou Pokornou. Zaměstnanci rezortu zahraničí a sportu před těmito volbami nesměli mluvit ani s redaktory České televize. Macinka tak reagoval na to, že ho televize kvůli volebním pravidlům nepozvala do debaty lídrů. Do zastupitelstva Prahy 12 letos kandiduje 11 politických stran a hnutí. V minimálních komunálních volbách před 4 lety tam o mandáty usilovalo 7 uskupení. K urnám tehdy přišlo necelých 42,5% voličů. Městská část, pod kterou spadají třeba Modřany, Komořany nebo Cholupice, má 35 zastupitelů. Voliči v Praze 10 v letošních komunálních volbách vybírali ze 406 kandidátů za 10 různých stran a hnutí. V minulých volbách v roce 2022 se o křesla v zastupitelstvu ucházelo 9 politických uskupení a 368 kandidátů. Volební účast v 10. městské části, která zahrnuje třeba Vršovice, Strašnice nebo Malešice, v roce 2022 dosáhla na 41,5%.
0: No a my se za 15 minut spojíme opět s reportérem Mikulášem Vochoskou, který sleduje volby na Praze 1.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Připomínám, že máme v šetření nehodu ve sjezdu z Veselské do Cimické ulice, srazil, respektive osobně auto tam narazilo do svodidel, a podobná nehoda je taky na výjezdu po D5, asi 200 metrů po začátku dálnice dostalo auto, osobní auto, smyk a havarovalo do svodidel. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Na rádiu Praha Wednesday a Riptide ve 4:45 odpoledne.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Zatímco v menších městech a obcích už se výsledky rýsují, ve větších volebních obvodech na ně budeme muset ještě počkat, jako třeba v Praze 1, kde máme našeho reportéra Mikuláše Vochosku. Zdravím tě.
2: Dobrý den, tady ve volební místnosti v základní škole ve Vodičkově ulici teď komise už mají zhruba 2 hodiny hotové sčítání hlasů pro kandidáty do Senátu a dokončuje se sčítání volebních výsledků do zastupitelstva městské části. Potom následuje přestávka a budou pokračovat volbami na magistrát hlavního města. Žádné oficiální výsledky zatím k dispozici nemáme, každopádně tady v historickém centru Prahy byla volební účast bezmála 41%. To je velmi podobné číslo jako v minulých komunálních volbách v roce 2022. Ještě doplním, že celorepubliková účast se pohybuje okolo 50%. Tady v Praze 1 usiluje o hlasy voličů celkem 377 kandidátů ze 13 uskupení. V minulých volbách v roce 2022 to bylo 9 politických uskupení s 242 kandidáty.
0: Mikuláši, připomeň, kde všude se v hlavním městě volilo do Senátu.
2: Tak já jenom na začátek připomenu, že volební obvody pro volby do Senátu se neřídí hranicemi jednotlivých městských částí, ale jsou tvořeny tak, aby v každém obvodu žil přibližně stejný počet obyvatel. Takže letos volili lidé ve volebním obvodě 21, což zahrnuje Prahu 5 a Slivenec, pak obvod 24, což je celá Praha 9 a severovýchodní části metropole, jako třeba Letňany, Kbely či Čakovice, a nakonec volební obvod 27. Jedná se o třeba Troja. Tady v 27. obvodě se o hlasy voličů ucházelo celkem 9 kandidátů. Ve všech 3 obvodech dohromady to pak bylo 19 kandidátů.
0: Mikuláši, moc díky a zatím hezký den. To byl Mikuláš Vochoska.
2: Díky, naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Ve Zborovské na křižovatce s Pecháčkovou stále šetří nehodu, při které osobní auto srazilo chodce. Dávejte tam velký pozor. Čerstvá nehoda je taky na Olšanském náměstí. Srazily se tam 2 osobní vozy, tak pozor na to.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
1: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: povolební odpoledne trávíte s Rádiem Praha, tohle byla Sia Together, dáme si zprávy v pět, které připravila Anička Hašková, vítám tě ve studiu.
1: Pěkné odpoledne.

0: Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problémů, použilo ji přes 100 000 lidí. Policie stále pátrá po 12-letém chlapci z Brna, včera se po škole nevrátil domů. Německo ponechá i po americko-ruské dohodě o dodávkách nafty v platnosti všechny sankce vůči Moskvě. Zbytek dne čekejte zataženo s občasným deštěm a teplotami do 14 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Volby 2026.
0: Volební okrskové komise dále sčítají hlasy. V Praze lidé volili do zastupitelstva své městské části, do vedení Prahy a ve třech obvodech i do Senátu. Podrobnosti přináší redaktor Dominik Kučera. Pěkný den.
3: Hezký den. V Praze je zatím sečtených 6 okrsků. Průběžná volební účast v hlavním městě je necelých 40%. Vzhledem k nízkému počtu sečtených okrsků je údaj stále předběžný. První pražskou městskou částí se sečtenými výsledky byly Královice, kde kandidovala jedna politická strana. Volební účast tam byla 52,4%. To je zhruba o 6% méně, než městská část evidovala v minulých komunálních volbách. Z větších městských částí jsou první okrsky sečtené v Praze 4 a v Praze 8. V Česku jich je sečtených asi 46% s průběžnou volební účastí kolem 49,5%. V minulých komunálních volbách byla v Česku účast 46,1% a v Praze v roce 2002 to bylo 43,9%.
0: Tolik redaktor Dominik Kučera, díky. V komunálních volbách v Praze 2 letos za 11 stran a hnutí usilovalo o přízeň voličů celkem 270 kandidátů. V minulých volbách v roce 2022 to bylo o 7 kandidátů méně. Tehdy šlo do voleb celkem 8 politických uskupení. Volební účast ve druhé městské části, která zahrnuje část historického centra jako třeba Nové Město nebo Vinohrady a Nusle, v roce 2022 dosáhla bezmála 42%. Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se letos u komunálních a senátních voleb prokazovalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potíži, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec Českému rozhlasu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
4: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
0: V loňských volbách do sněmovny byla aplikace e-doklady nefunkční a přetížená. Agentura tehdy špatně odhadla zájem. Praha 4 dokončila další část přestavby areálu přírodního koupaliště Lhotka. Dělníci tam vybudovali novou okružní pěší cestu, sportovní a relaxační prvky. Součástí projektu bylo také oplocení, přístupová brána a multifunkční hřiště.
5: Areál má díky úpravám návštěvníkům sloužit celoročně. Jedná se o další etapu postupné úpravy koupaliště. Už loni tam přibylo například nové dřevěné molo a brouzdaliště pro děti. Tato etapa, včetně kalového hospodářství, vyšla městskou část na zhruba 41 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Jihomoravští policisté hledají 12-letého Romana Molnara z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Petr Vala. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky. Je štíhlý a měří 165 cm. Má krátké tmavé vlasy, pokračuje Vala.
6: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
0: Policie proto prosí o pomoc s pátráním. Fotografii pohřešovaného chlapce najdete na serveru i rozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na včerejší dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokraté v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen dál umožní financovat ruskou invazi. Večer bude zataženo s občasným deštěm a později srážky ustanou a oblačnosti ubyde, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Pozor dávejte na výjezdu po D5, asi 200 metrů za začátkem dálnice havarovalo osobní auto do svodidel. Dva osobní vozy jsou v sobě na křížení Olšanské náměstí Táborická. I tam buďte opatrní a stále v šetření je ta nehoda na křížení Zborovská Pecháčkova, srazilo tam osobní auto chodce.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
7: Speciální vysílání Rádia Praha k volbám samozřejmě pokračuje. Za malou chvíli, asi tak za 11-12 minut, se spojíme s Petrem Kastnerem. Ten se v tuhle chvíli přesunul na městský úřad Prahy 6 do ulice Československé armády. Jak to tam vypadá, nám řekne.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, ve čtvrt na šest na Rádiu Praha.
1: Volby 2026, speciální vysílání Rádia Praha.
0: Komise po celém Česku sčítají hlasy z komunálních a senátních voleb. Je tomu tak i v hlavním městě a v Praze 6 sčítání sleduje náš reportér Petr Kastner, který je právě teď před městským úřadem v ulici Československé armády. Zdravím tě, Petře.
2: Hezký den, jsem na radnici Prahy 6. Přišel před chvílí první zástupce volebního okrsku, a to z toho s číslem 6054. Předal volební zápis pracovníkům Českého statistického úřadu, kteří ho zpracují a výsledky vloží do systému. Sčítání hlasů může v metropoli zdržet i to, že lidé tady volí zastupitelstvo městské části a taky 65členné zastupitelstvo hlavního města.
0: Znamená to, že některé výsledky už jsou tedy sečteny?
2: Ano, například v senátních volbách, konkrétně v senátním obvodě Praha 5, je aktuálně sečteno zhruba žádná celá 0,7% těch hlasů. Pražané letos volí senátory ve třech obvodech, a to Praha 1, Praha 5 a Praha 9. V těchto obvodech volí lidé taky z přilehlých městských částí. Například do toho centrálního obvodu patří taky třeba Holešovice, Letná, Troja nebo Bubeneč. Pokud žádný z kandidátů nezíská víc než 50%, bude příští týden druhé kolo voleb do horní komory parlamentu.
0: Petře, připomeň ještě, jaká byla volební účast Praze 6.
2: My zatím neznáme známe jen teda průběžnou volební účast, kterou komisaři sečetli ve 13 hodin, to byla 49,3%. Jak jsem osobně viděl, lidé ale přicházeli volit i v poslední hodině, takže ta výsledná bude vyšší. Do 45členného zastupitelstva Prahy 6 letos kandiduje 11 uskupení, to je o jedno méně než před 4 lety. Tehdy ve volbách uspělo 7 stran a hnutí a účast byla necelých 50%.
0: To byl reportér Petr Kastner, který se přihlásil z Prahy 6. Moc díky, zatím ahoj.
2: Zatím naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Koukám na dopravu a po kolonách už byste museli v podstatě pátrat lupou, nicméně pořád máme v šetření některé nehody, například ta na křižovatce Zborovská Pecháčkova, kde osobní auto srazilo chodce. Dávejte tam pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Fix a dovolená v 17:30 na Rádiu Praha. Teď další volební výsledky a Anička Hašková.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
2: První kompletní výsledky volební účasti u komunálních voleb už máme ze dvou nejmenších pražských městských částí. V Královicích přišlo k volbám 52% voličů, v Nedvězí dokonce přes 60%. Zajímavé ale je, že v Nedvězí více než čtvrtina odevzdaných obálek neobsahovala platný hlasovací lístek. V Královicích to bylo necelých 17%. V Královicích bylo jedinou kandidující stranou Sdružení Naše Královice 2026, které tedy získalo všech 5 míst v zastupitelstvu. V Nedvězí se do zastupitelstva dostalo 5 kandidátů ze Sdružení nezávislých kandidátů Nedvězí. Miloš Vystrčil z ODS by rád pokračoval ve funkci předsedy Senátu. Řekl to při příchodu do volebního štábu občanských demokratů. Dodal ale, že výsledky k tomu musí vytvořit podmínky. Horní komoru vede Vystrčil od roku 2020, kdy nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu. Senátoři ho pak do funkce už třikrát znovu zvolili.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Podíváme se na silnice, jak to na nich vypadá, co se kolon týče, tak je to čím dál tím hezčí obrázek, v podstatě nikde nic, ale každopádně v šetření je nová nehoda, ve Vídeňské se srazila dvě osobní auta, je to u nákupního centra, dávejte pozor, mějte šťastnou cestu a mimochodem za chvilku se spojíme s Mikulášem Bochoskou, je na Praze 1, sleduje dění kolem voleb.
3: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha.

0: Dua Lipa, Houdini ve 6:45 na Rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: V Praze komisaři zatím zpracovali něco málo přes 1% okrsků ve volební komisi ve Vodičkově ulici v Praze 1 je náš reportér Mikuláš Vochoska. Zdravím tě, Mikuláši.
2: Dobrý den. V Praze 1 přišlo volit bezmála 41% všech oprávněných voličů, což je skoro stejné číslo jako v minulých volbách před 4 lety. Komise tady v budově základní školy od 14 hodin sčítá všechny odevzdané hlasy, už mají hotové hlasy do senátních voleb, kde se o přízeň voličů ucházelo 9 kandidátů a před malou chvíli dokončili i sčítání do voleb městské části. Teď za sebou komisaři znovu zavřeli dveře po krátké přestávce a začínají sčítat výsledky voleb do vedení hlavního města. Ještě připomenu, že tady v Praze 1 kandidovalo 9 politických uskupení s 377 kandidáty. Voliči tedy měli na výběr o 153 kandidátů více než před 4 lety.
0: Mikuláši, máme už také první výsledky v Praze do Senátu?
2: Je to tak, v Praze jsou sečteny první okrsky, konkrétně tedy v Praze 5 je to necelé 1% okrsku. Tam zatím třetinu hlasů získal Václav Láska z hnutí SEN 21. Podobně má i Radko Sáblík z ODS, ten má zatím o něco méně.
0: Díky moc a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Tak, pojedeme dál, podíváme se teď na silnice a na to, jak to na nich vypadá. Co se kolon týče, tak město se prakticky úplně vyčistilo. Nicméně, buďte velmi opatrní, ve Vídeňské ulici, nedaleko ulice pod Haltýřem, se srazila dvě osobní auta a stále v šetření je ta nehoda, která je na výjezdu po D5, asi 200 metrů od začátku dálnice, havarovalo auto do svodidel. Pozor na to. A šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

Rádio Praha. 107,1 FM. 107,1 FM. Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: Šaparona, good luck babe. 18 hodin na rádiu Praha, před námi jsou další zprávy, připravila je Anička Hašková, která je už ve studiu. Vítám tě, hezký den.
1: Pěkný podvečer.

0: Po celém Česku komisaři pokračují ve sčítání volebních hlasů. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna, včera se nevrátil ze školy. V ukrajinském Záporoží zabily ruské klouzavé bomby nejméně 20 lidí, o život dalších bojují záchranáři. Zítra čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 14 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Volby 2026.
0: V prvních městských částech už znají výsledky letošních komunálních voleb. Ve většině okrsků sčítání hlasů pokračuje. Podrobnosti má redaktor Dominik Kučera. Hezký podvečer.
3: Pěkný den. V Praze jsou sečtená přes 2% volebních okrsků. Průběžná účast je zhruba 26,5%. Rozhodnuto je například v městské části Praha Nedvězí, kde vyhrálo sdružení nezávislých kandidátů. V porovnání s minulými komunálními volbami tam vzrostla volební účast. Letos byla mírně přes 60%, v roce 2022 asi 53,5%. Výsledek voleb znají také v městské části Královice. Ve volbách do zastupitelstva Prahy má zatím přes 21% Spolu pro Prahu, za nimi jsou Starostové a nezávislí z 20%. V senátních volbách je v obvodu Praha 5 sečtené necelé 1% okrsků. Zatím tam třetinu hlasů získal Václav Láska z Hnutí Sen. Podobně má Radko Sablík z ODS a o něco méně pak Zdeněk Šarapatka z TOP 09.
0: To byl redaktor Dominik Kučera, děkujeme. Komisaři v Česku, jak už jsme slyšeli, dál pokračují ve sčítání hlasů. Lidé ve volbách vybírali komunální zastupitele a ve třetině obvodů také senátory. Hnutí SPD, které nyní nemá žádného senátora, podle jeho místopředsedy Radima Fialy doufá, že se co nejvíce kandidátů hnutí dostane v senátních volbách do druhého kola.
4: Já třeba si myslím, že by velkou šanci měl mít Radek Koten, který je v současné době poslancem za hnutí SPD v bezpečnostním výboru, a ten si myslím, ten kandiduje ve Žďáru nad Sázavou do Senátu a tam si myslím, že by mohl mít velkou šanci dostat se do druhého kola.
0: Obhájení dvou senátorských mandátů by chtěl mimo jiné pro stranu TOP 09 její předseda Matěj Ondřej Havel. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů a rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe také mít modrý batok s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Počet obětí po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých, mezi oběťmi jsou i děti. Nejméně 20 dalších lidí je zraněných a záchranáři dál v troskách hledají několik nezvěstných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svržení leteckých pum označil za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově šestou světovou medaili. V duelu o třetí místo nad 100 kilogramů v Baku porazil Fina Pulejmalena. 35-letý judista byl ze zisku medaile šťastný i vzhledem k rostoucí konkurenci z řad mladých zápasníků.
5: To mi asi každý uvěří, že práce s těma mladýma 19-20-letýma klukama tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně, ty zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko.
0: Zítra se objeví proměnlivá oblačnost a místy i přeháňky. Později přijdou od západu srážky a oblačnosti pak částečně ubyde. Nejvyšší teploty 12 a 14 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jak to vypadá na silnicích, tak co se nehod týče, stále v šetření je ta na výjezdu po D5, auto tam havarovalo asi 200 metrů za začátkem dálnice do Svodidel, jinak byste měli všude projet relativně v klidu, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
6: Pokračujeme dál a sledujeme sčítání výsledků voleb. Za chvíli, asi tak za 12 minut, se spojíme s kolegou Petrem Kastnerem. Dozvíme se, kolik už je procent sečteno a jak to vypadá ve volebních komisích, které sčítají hlasy. Tak poslouchejte i dál. My jsme Rádio Praha.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

love out.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: 7 na Rádiu Praha, Katy Perry a Last Friday Night TGIF. No a pokračujeme ve volebním speciálu.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Už přes 4 hodiny jsou uzavřené volební místnosti. Komise sčítají výsledky komunálních i senátních voleb. Ve volebním štábu Prahy sobě je teď náš reportér Petr Kastner. Zdravím tě, Petře.
2: Hezký den, kandidát Prahy sobě Adam Scheinherr dorazil sem do štábu na Pražském Příkopě zhruba ve tři čtvrtě na čtyři. Řekl, že za úspěšný volební výsledek by považoval 20%. Připomněl, že poslední 4 roky byla Praha sobě v opozici a to by už znovu nechtěl. Ke koaličnímu vyjednávání řekl, že až bude znát výsledky, tak si s ostatními lídry stran zavolá. V 6:30 pak očekáváme tiskovou konferenci Prahy sobě. Tady ve štábu jsou taky ostatní politici z tohoto uskupení, například její zakladatel a kandidát na senátora Jan Čižinský z Prahy sobě.
0: Petře, už víme, kolik je v Praze sečteno hlasů?
2: V komunálních volbách jsou to zhruba 2,2%. To znamená, že je sečteno asi 25 volebních okrsků. Celkem jich je v Praze 1120. V senátním obvodě Praha 5 je sečteno žádná celá 0,7%. V obvodech Praha 1 a Praha 9 zatím statistický úřad neeviduje žádné sečtené volební okrsky.
0: Říkali jsme, že ty jsi teď ve štábu Prahy sobě. Připomeň, kolik tohle skupení získalo při minulých komunálních volbách.
2: V roce 2022 Praha sobě získala 14,7%, tedy 11 křesel v 65 členem zastupitelstvu hlavního města. Z opozice nebo z pozice opoziční strany kritizovala opakovaně třeba, že vedení hlavního města nedostatečně řeší malé kapacity na středních školách. Mezi hlavní témata v kampani Prahy sobě pak patřilo třeba okružní metro O.
0: Petr Kastner se přihlásil do vysílání ze štábu volebního uskupení Praha sobě. Moc díky a zatím naslyšenou.
2: Zatím hezký den.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Čerstvá nehoda je teď na kruhovém objezdu Hvězdoslavova Prašná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. 107,1.

0: Bruno Mars, On My Soul v 6:30 na Rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
2: Ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy je zatím sečtených přes 5% hlasů. V průběžných výsledcích vedou společně kandidující uchazeči z ODS a TOP 09, kteří mají průběžně přes 22%. Za nimi je hnutí STAN, které má přes 20% a Praha sobě se 17%. Hlasy se sčítají také v Praze z Braslavy. Sečtených je aktuálně 10% hlasů. Průběžná účast je necelých 47%. Průběžně vede koalice 100 pro z Braslav ze 47%. Za nimi je Závislá z Braslav ze 42% a 10% hlasů má průběžně koalice ODS a Hnutí STAN. A ve volebním obvodě Praha 16, tedy v Radotině, sečetli prozatím čtvrtinu hlasů. Z 53% zatím vede Občanská demokratická strana Radotín. 28% má prozatím koalice Společně pro Radotín a 7% mají v Praze 16 Piráti.
0: No a za chvilku se nám přihlásí Mikuláš Vochoska, který bude ve volebním štábu TOP 09 na Starém městě.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Připomínám problém ve Hvězdoslavově ulici, konkrétně na kruhovém objezdu Hvězdoslavova Prašná. Srazil se tam osobák s autobusem. Buďte opatrní.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: 3. července 1992 vyšla tahle pecka, to byly švédští Roxette a jejich How Do You Do na Rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Komise sčítají výsledky senátních a komunálních voleb. Ve volebním štábu TOP 09 na Starém Městě je teď náš reportér Mikuláš Vochoska. Zdravím tě.
2: Dobrý den, já teď stojím před Týnskou literární kavárnou, tam je nálada velmi příjemná, všichni napětě očekávají výsledky voleb, ale zároveň se nebojí nějakého značného neúspěchu. Naopak TOP 09 zde v Praze 1 očekává relativně silný výsledek a rádi by obhájili post starostky, na kterou znovu kandiduje dosavadní starostka Prahy 1, Terezie Radoměřská. Jsou tedy hlavně členové strany a jejich přátelé a lidé, kteří pomáhali při kampani. TOP 09 si myslí, že má dobrý koaliční potenciál a její vedení plánuje okamžitě po vyhlášení výsledků začít jednat o koalici s dalšími stranami, které ve volbách uspěly.
0: Mikuláši, víme už, kolik je v Praze sečteno hlasů celkem?
2: Tak v celé metropoli je zatím sečteno zhruba 4% okrsků, zatím se v čele drží koalice Spolu, za ní hnutí STAN a hnutí ANO. To jsou ale zatím skutečně velmi předčasné výsledky. V senátních volbách je sečtených zhruba 5% okrsků, v Praze 5, kde je prozatímním favoritem senátor Václav Láska z hnutí SEN 21.
0: Říkal jsi, že si ve volebním štábu TOP 09. Připomeň, kolik strana získala při minulých komunálních volbách.
2: Tak v komunálních volbách v roce 2022 TOP 09 v Praze 1 získala přes 7% hlasů. Vítěznou stranou se tedy tehdy nestala, ale pozici starostky si její zastupitelé vyjednali. Podle vedení strany v městské části chtějí pokračovat ve stávající koalici ve velmi podobném složení.
0: To byl reportér Mikuláš Vochoska. Moc díky za informace, hezký den ti přeju.
2: Díky, naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Šetření je stále nehoda na kruhovém objezdu Hvězdoslavova Prašná. Osobák s autobusem se tam srazil, tak buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch v 19 hodin na Rádiu Praha. Teď samozřejmě další zprávy, které připravila Anička Hašková. Vítám tě ve studiu, hezký podvečer.
1: Hezký večer.
0: No, večer, dobře.
1: Praha má první výsledky komunálních voleb. Komisaři zatím sečetli přes 9,5% okrsků. Policie stále pátrá po 12-letém chlapci z Brna. Od včera se nevrátil domů. Eritrea tvrdí, že jí Etiopie vyhlásila válku. Zítra bude nad Prahou proměnlivá oblačnost, nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
3: Volby 2026.
1: V hlavním městě je sečtených více než 9,5% volebních okrsků. Komisaři sčítají hlasy do zastupitelstva hlavního města, do vedení jednotlivých městských částí i do senátních voleb ve třech volebních obvodech. Podrobnosti přidává redaktor Dominik Kučera. Hezký večer.
4: Dobrý večer. Průběžná volební účast je v Praze necelých 38%. Ve volbách do zastupitelstva hlavního města je zatím sečtených více než 9,5% okrsků. Zatím zhruba 22,2% získalo hnutí STAN. Necelých 22% hlasů zatím získalo Spolu pro Prahu a na třetím místě je Praha sobě s více než 17%. Více než 5% hlasů má pět stran. V senátním obvodu Praha 5 je sečtených více než 9% okrsků. S více než 30% hlasů tam vede Václav Láska z hnutí SEN 21 a v každém ze senátních obvodů Praha 1 a Praha 9 je sečtené asi 1% okrsků.
1: Tolik redaktor Dominik Kučera, díky. Komise dál sčítají hlasy z komunálních a prvního kola senátních voleb. Celková účast se podle prvních odhadů pohybuje kolem 50%, podobně jako před 4 lety. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel bude za úspěch považovat obhájení dvou senátorských mandátů. Motoristé se podle jejich předsedy Petra Macinky chtějí poprvé dostat do zastupitelstev měst a obcí.
5: My jsme v komunálních volbách neobhajovali vůbec žádný mandát, tak budeme sledovat spíše ta místa, kde se nám podaří do toho komunálu proniknout a potom s tím dál pracovat. Musím ocenit, že naši lidé velmi intenzivně pracovali, byli vidět na stáncích, rozdalo se spoustu materiálu, spoustu programů.
1: Motoristé mimo jiné do volebního štábu nevpustili deník N a Respekt. Podle předsedy Macinky to bylo z kapacitních důvodů. Betonový stolek se šachovnicí, figurkami a dvěma kostkami na sezení je nově v parku Pordheimka na pražském Smíchově. Umístili tam spolek Piana na ulici. Městská část Praha 5 na pořízení přispěla více než 100 000 korun. Ondřej Kobza ze spolku Piana na ulici plánuje v následujících týdnech dát podobnou sestavu také na Čeplinovo náměstí na Barandově.
6: Speciální šachový stolek má z boku znak Pordheimu rodu. A necháváme tam figurky, takové dřevěné kostičky a my tak jako počítáme, že občas se nějaká ztratí, ale snadno se doplní.
1: Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh z obrázky Planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má krátké tmavé vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte na linku 158. Východoafrická Eritrea obvinila sousední Etiopii z vyhlášení války. Požádala Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Dnes o tom informovaly agentury AFP a Reuters. Země se z vypovězení války obvinují navzájem. Rostoucí napětí souvisí s povstáním v etiopském regionu Tigraj. Eritrejští vojáci tam v minulosti bojovali po boku etiopské armády. Teď ale Eritrea podle etiopské vlády naopak podporuje povstalce. Zítra čekejte proměnlivou oblačnost místy s přeháňkami. Později čekejte srážky a ubývání oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 12 až 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme čerstvou nehodu, dvě osobní auta se srazila před křižovatkou Ostrovského Stroupežnického. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Speciální volební vysílání Rádia Praha samozřejmě pokračuje, sledujeme sčítání voleb, za chvíli další informace.
3: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

0: Rádiu Praha, Mike Oldfield a jeho To Be Free.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: Okrskové volební komise sčítají hlasy do komunálních a senátních voleb. O vedení pražského magistrátu letos usiluje 24 stran a hnutí. Zatím jsou sečtené hlasy v přibližně 12% okrsků. Co by výsledky mohly znamenat, na to se teď zeptáme politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity Praha. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Zatím je tedy sečtena jenom část hlasů, dá se ale z toho už něco vypozorovat?
2: Určitý trend tady vidíme, alespoň pokud se tedy teď budeme bavit o výsledcích v Praze do zastupitelstva celého města Prahy, kdy kontinuálně stoupá hnutí STAN a aktuálně se drží i na první příčce, ze které se sadilo vlastně do té doby vedoucí koalici ODS a TOP 09. Nicméně zatím rozdíl mezi těmito subjekty je tak těsný, je to v podstatě 1%, a při 12 sečtených procentech hlasů vlastně není možné z toho dělat nějaký zobecňující závěr, ale určitý trend, že pravděpodobně se o vítězi bude rozhodovat mezi těmito dvěma stranami, tak ten s určitou mírou pravděpodobnosti předpovědět můžeme.

0: Dá se říct, která témata nejvíc rezonovala v těch letošních volbách?
1: Ona samozřejmě, ta komunální úroveň je komplikovaná tím, že máme 6,5 tisíce obcí, takže máme spoustu témat. Zase, kdybychom se zaměřili jenom na Prahu, tak jsou tady takové ty evergreeny, jako doprava, kterou hlavně otevírá opozice toto téma, protože se tím snažila, komunální opozice na pražské úrovni, protože se tím snažila poukázat na nekompetenci té současné radnice. Na druhou stranu to je téma, které se nám táhne vlastně skoro všemi komunálními volbami, které jsme tady v poslední době měli, a zdá se, že to je téma, které určitě ještě do budoucna bude, protože pražská doprava je sama o sobě velkým tématem, ať už ta, řekněme, automobilová doprava, tak samozřejmě i infrastruktura související s hromadnou dopravou. No ale velkými tématy byly i jiné velké infrastrukturní projekty, ať už se týkaly kultury, Vltavská filharmonie například, nebo ať už se týkaly samozřejmě infrastruktury školských, zdravotních, sociálních zařízení. Ale nedá se říct, že ta témata by se nějakým způsobem zásadně vymykala tomu, co jsme třeba viděli v pražských komunálních volbách v minulých letech.
0: Petře, říkal jste, že o to první místo se přetahují hnutí STAN a koalice Spolu pro Prahu. Jsou podle vás potenciálními koaličními partnery?
1: Určitě se to nabízí, nejenom proto, že byli doposud v jedné koalici, komunální koalici, mají také vyzkoušenou spolupráci z celostátní úrovně, jsou si blízcí i v mnoha jiných oblastech a na mnoha jiných úrovních. Na druhou stranu i hnutí STAN vlastně má trošku širší vějíř, bych řekl, kam může se pohlížet po svých případných koaličních partnerech, protože je více liberálněji zaměřený, a pokud by se třeba ukázalo, že by mohli dát většinu s Prahou sobě a Piráty, a my víme, že ODS se trošku brání koalici s Piráty, tak si myslím, že STAN by klidně mohl v tomto ohledu i třeba vyšachovat ODS možného koaličního vyjednávání, ale to je jenom jedna z možných alternativ. Určitě ta, kterou jste zmínil, je ta, která se nabízí a pravděpodobně bude i první na stole, ale tím jenom chci říct, že těch alternativ tady bude více a myslím si, že mnohem volnější ruce bude mít hnutí STAN než ODS, které si velmi opatrně, ale trošku právě vymezovalo vůči Pirátům v té předvolební kampani.
0: Poslední věc, kolik stran se podle vás dostane do zastupitelstva hlavního města a překročí tu 5% hranici? Teď mám hlavně na mysli samozřejmě SPD a motoristy.
1: Tak když teď pomineme tu jistou pětku s velkou pravděpodobností, kteří pod 5% neklesnou, tak u SPD a motoristů zatím ty výsledky jsou poměrně hluboko pod tou 5% hranicí, hůř jsou na tom motoristé, o něco málo lépe je na tom SPD, i ti mají, jestli jsem se naposledy před rozhovorem díval, něco kolem 3,5% hlasů. Nejsou pravděpodobně ještě sečtená třeba velká sídliště, pražská sídliště, kde by přece jenom nějaké hlasy ve prospěch SPD mohly přijít, ale nečekám v tuto chvíli takový zvrat, že by to přehouplo přes 5%, a když, tak to bude velmi těsně na hranici těch 5%. Takže zatím bych asi typoval, že zůstane u té pětice stran, to znamená Starostové, ODS, Topkou, Praha sobě, ANO a Piráti, kteří už teď jsou nad tou 5% hranicí.
0: Hostem speciálního volebního vysílání Rádia Praha byl politolog Petr Just. Moc díky a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: To byl Benson Boone a The Time of My Life, 7:30 na Rádiu Praha. Teď Anička Hašková.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
2: Ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy je zatím sečtených přes 15,5% hlasů. V průběžných výsledcích vede hnutí STAN, které má průběžně přes 22%. Za nimi je koalice ODS a TOP 09 z 21% a Praha sobě, která má necelých 17%. Přes 15% má ještě hnutí ANO. Volební účast ve volbách do zastupitelstva hlavního města aktuálně vychází na 39%. Hlasy se sčítají také v Praze 8. Sečtených je aktuálně přes čtvrtinu hlasů. Průběžná účast je přes 39%. Průběžně vede koalice Osmička žije Praha sobě a Zelení s 25%. Za nimi je TOP 09 společně s hnutím STAN s 18% a přes 16% hlasů má koalice ODS a KDU-ČSL. A v senátním obvodu 21, což je Praha 5, je aktuálně sečteno přes 18% hlasů. Se 30% zatím vede Václav Láska za SEN 21. Přes 26% má Radko Sáblík za ODS a 19% hlasů zatím dostal Zdeněk Šarapatka, kandidující za TOP 09.
0: No a za čtvrt hodiny za mnou do studia přijde Dominik Kučera a probereme mimo jiné to, jak by mohly vypadat povolební koalice na magistrátu.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

0: Avril Lavigne a její happy ending ve 7:45 na Rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: V Praze je sečtených přes 18% okrsků. Někteří kandidáti na primátora se vyjádřili k možným koalicím. Podrobnosti k tomu všemu přináší do studia redaktor Dominik Kučera. Vítám tě.
2: Hezký večer.
0: Jaké strany zatím tedy vedou v průběžném sčítání hlasů do pražského zastupitelstva?
2: Ve volbách do zastupitelstva hlavního města je sečteno více než 18% okrsků s průběžnou volební účastí asi 40%. Podle dosavadních výsledků vedou Starostové a Nezávislí s více než 22% hlasů. Druhé v pořadí je Spolu pro Prahu, které má asi 21,3% hlasů. Praha sobě má necelých 17%, za ní je hnutí ANO s asi 15,5%. Pátí v pořadí jsou Piráti s necelými 10%. To jsou předběžné výsledky.
0: Jak by mohly vypadat budoucí koalice podle těch dosavadních vyjádření lídrů?
2: Několik lídrů se vyjádřilo k možné podobě povolebních vyjednávání. Petr Hlaváček, kandidát za primátora z hnutí STAN, uvedl dnes ve volebním štábu, že si nedovede v hlavním městě představit koalici s hnutím ANO. Dále Starostové a Nezávislí odmítají spolupráci s SPD a motoristy. Podle Hlaváčka by měla povolební vyjednávání začít v pondělí. Lídr Prahy sobě Adam Scheinherr podle dosavadních vyjádření považuje průběžný výsledek za slibný a zvažuje koalici se Spolu, STANem a Piráty. Kandidátka na primátorku Tereza Nislerová z Pirátů ve volebním štábu řekla, že ideální koalicí by byla spolupráce Pirátů s hnutím STAN a Prahou sobě. Někdejší šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že by v Praze chtěl koalici bez ANO a SPD. Podle lídra pražské ODS a kandidáta na primátora Tomáše Portlíka jsou úvahy o koalicích předčasné. Uvedl, že je velmi skeptický k možnosti společného vládnutí s hnutím ANO.
0: Ve studiu se mnou byl redaktor Dominik Kučera. Díky za informace a hezký večer.
2: Díky a naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha. Instagramujete?
3: Instagramujete?
1: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
1: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
3: Ve vašem mobilu.
4: Když nemá konce cesta tvá.

0: Level 42, Lessons in Love ve 20 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravila je opět Anička Hašková. Přejeme hezký večer.
1: Dobrý večer.

0: Miloš Vystrčil by rád pokračoval v čele Senátu. Policisté hledají 12-letého chlapce z Brna, včera se nevrátil domů ze školy. Jemenští Husíové zaútočili na letiště v Rijádu. Zítra čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 14 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Volby 2026.
0: Průběžná volební účast v Praze je přes 41%. Komisaři pokračují ve sčítání hlasů. Podrobnosti přidá redaktor Dominik Kučera. Pěkný večer.
3: Hezký večer. V Praze je zatím sečtená téměř čtvrtina okrsků. Ve volbách do pražského zastupitelstva podle průběžných výsledků vedou Starostové a nezávislí s více než 22% hlasů. Za nimi je Spolu pro Prahu, které má zatím 21,3% hlasů. Třetí je Praha sobě s necelými 17% a další v pořadí je Hnutí ANO a potom Piráti. Z větších městských částí je sečtených přes 30% okrsků v Praze 4. Více než 37% okrsků je sečtených taky například v Praze 10 a v Praze 8. Dále k senátním volbám. V obvodu Praha 9 vede s více než 40% hlasů David Smoljak za STAN. Sečtených tam je necelých 13% okrsků. V obvodu Praha 1 je sečtených přes 5% okrsků a tam vede Jiří Padevět z Hnutí STAN s více než 50% dosud sečtených hlasů. V obvodu Praha 5 vede Václav Láska z Hnutí SEN 21 s více než 30% hlasů.
0: Tolik Dominik Kučera, díky. Miloš Vystrčil z ODS by chtěl pokračovat ve funkci předsedy Senátu, řekl to ve volebním štábu občanských demokratů. Dodal ale, že výsledky k tomu musí vytvořit podmínky. Cílem ODS je v Senátu podle Vystrčila obhájit 5 mandátů.
4: Samozřejmě, kterýkoliv mandát navíc je úspěchem. Pokud se vám nepodaří všechny mandáty obhájit, tak samozřejmě to nebude úspěch. To neříkám nic nového a co se týká komunálních voleb, tam bych byl velmi rád, kdybychom byli zastoupeni v co nejvíce statutárních městech.
0: Horní komoru vede Vystrčil od roku 2020, kdy nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu. Senátoři ho pak do funkce znovu zvolili už 3x. Jihomoravská policie pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. Chlapec se nevrátil po včerejší výuce domů, pokračuje mluvčí krajských policistů Petr Vala.
5: Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je střední postavy a měří přibližně 165 cm. A nemá u sebe finanční prostředky ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje.
0: Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe by také měl mít modrý batoh z obrázky Planet. Jeho fotografii najdete na serveru iRozhlas.cz. Chlapec může být podle policie v ohrožení života, protože mohl strávit celou noc venku. Prosí proto veřejnost o pomoc. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Husíští povstalci z Jemenu opět zaútočili na letiště v saúdsko-arabské metropoli Rijádu. Informovala o tom agentura AFP s tím, že nejméně 5 lidí je zraněných. Letiště je evakuované a uzavřené. Saúdská vláda se k situaci zatím nevyjádřila. Boje mezi jemenskými povstalci a mezinárodně uznávanou vládou podporovanou Saúdskou Arábií se obnovily letos v červenci. Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v 10. kole šance ligy na stadionu Plzně 0-3 a v neúplné tabulce zůstávají třetí. Jablonec se posunul na 4. místo výhrou 1-0 v Brně nad Zbrojovkou. Artis Brno zvítězil v Hradci Králové 4-2 a Bohemians hostí Baník Ostrava. Aktuální skóre je 1-0. Zítra se objeví proměnlivá oblačnost, místy i přehánky. Později přijdou od západu srážky a oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Bouralo se v Patočkově ulici, konkrétně ve směru na Bílou horu. Před křižovatkou s Bělohorskou se srazila dvě osobní auta. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
6: Už za čtvrt hodiny se spojíme s Petrem Kastnerem, který je ve volebním štábu Praha sobě, no a budeme pokračovat v našem speciálním volebním vysílání.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

0: Gigi D'Agostino a La Passion. Je 8:45, posloucháte Rádio Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: No a my pokračujeme v našem speciálním volebním vysílání. Po sečtení hlasů zatím vede v obecních volbách v Praze STAN těsně před Spolu pro Prahu. Třetí je Praha sobě a právě ve volebním štábu toho uskupení v ulici Na Příkopě v Praze 1 je taky kolega reportér Petr Kastner. Hezký večer přeju.
2: Hezký večer. Tady to zatím vypadá, že nálada mezi kandidáty je dobrá. Praha sobě je zatím na třetím místě s průběžným ziskem necelých 17%. V metropoli je zatím sečteno zhruba přes 27%. Připomenu, že lídr Prahy sobě Adam Scheinherr by za úspěch považoval 20%.
0: Jak by mohla vypadat koaliční vyjednávání?
2: Jako možné koaliční partnery by si Scheinherr uměl představit Piráty, Hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Řekl ale, že později večer, zhruba mezi 21. a 22. hodinou, si s ostatními lídry ještě zavolá. Zítra očekává koaliční vyjednávání. To, že by se případně s některými lídry sešel ještě v noci, po našem dotazu nevyloučil, dodá.

0: Mám informaci, že po minulých komunálních volbách v Praze sestavování koalice trvalo skoro 5 měsíců.
1: No a jak jsou na tom v těch průběžných výsledcích ostatní strany?
0: Tak jak zaznělo, na prvním místě je zatím hnutí STAN, to s výsledkem průběžným tedy ještě přes 22%. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, která má zatím přes 21%. Na třetím místě je zmíněná Praha sobě, potom hnutí ANO a pátí jsou zatím Piráti. Zopakuji tedy, že sečteno je teprve něco přes 27%. Výsledky části okrsků známe taky už v některých nebo ve třech pražských senátních obvodech. Nejvíc je sečteno v obvodě Praha 5, a to přes 30%.
1: Z volebního štábu Prahy sobě se s aktuálními informacemi přihlásil reportér Petr Kastner. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Crowded House, jejich Don't Dream It's Over v 8:30 na rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
2: V Praze po sečtení 33% hlasů vedou Starostové a nezávislí, kteří mají skoro 23% a jako první překročili 1 milion získaných hlasů. Druhá je koalice Spolu, která tentokrát sdružuje ODS a TOP 09. Třetí je teď Praha sobě. Z vlády zatím potřebnou 5% hranici překročilo akorát hnutí ANO. Do zastupitelstva by se v tuto chvíli dostali ještě Piráti. 100% odevzdaných hlasů už se podařilo sečíst v Praze Benicích. Volební účast tam byla přes 61%. V Benicích kandidovala ve volbách jen jediná strana Benice místo pro spokojený život, která tedy obsadila všech 5 míst v zastupitelstvu. A sečteno je také v Praze přední Kopanině. Tam kandidovalo pouze uskupení Za Kopaninu krásnější s podporou STAN, které tak získalo všech 9 míst v zastupitelstvu. Voleb se účastnilo přes 54% místních obyvatel. A volební výsledky se aktuálně stále vyhodnocují v Praze Suchdole. Sečtených je aktuálně přes 40% hlasů, průběžná účast je 57%. Průběžně vede Sdružení občanů Suchdola s 53%, za nimi je Sdružení občanů pro rozvoj Suchdola s 26% a přes 19% hlasů má uskupení Suchdol srdcem.
0: To byla Anička Hašková, no a za chvíli se nám přihlásí reportér Mikuláš Vochoska, který sleduje dění ve volebním štábu TOP 09.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

0: Lovins, Am I Wrong? Ve 8:45 na Rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: My pokračujeme ve sledování výsledků komunálních voleb. V Praze už komisaři sečetli přes 20% okrsků. Víc nám teď řekne reportér Mikuláš Vochoska, který sleduje dění ve štábu TOP 09 na Praze 1 na Starém Městě. Pěkný večer.
2: Dobrý den, TOP 09 tady v Praze 1 se dnes pokouší obhájit svou současnou pozici v zastupitelstvu. Současná starostka Terezie Radoměřská z TOP 09 by si přála současnou koalici v podobné formě zachovat. TOP 09 minulé volby v roce 2022 sice nevyhrála, vlastně byla předposlední stranou se 7%. Tehdy ale dokázali vyjednat koalici s ostatními stranami a zajistit si post starostky. Letos si ale přejí lepší výsledek a tudíž i lepší vyjednávací pozici. Vedení strany věří, že má velký koaliční potenciál a jednat chtějí ještě dnes večer, až budou známy výsledky. V tuhle chvíli je v městské části sečteno zhruba 15% okrsků a TOP 09 je zhruba na čtvrtém místě. Na prvním místě je v tuhle chvíli opoziční Praha 1 sobě a na druhém koaliční ODS.
0: Mikuláši, co sčítání výsledků senátních voleb na Praze 1?
2: Tak tady je v senátních volbách sečtených zhruba 12% okrsků. Na prvním místě je spisovatel Jiří Padevět, který kandiduje za hnutí STAN. V tuhle chvíli má nadpoloviční většinu hlasů. Kdyby si tuto pozici udržel, vyhrál by už v prvním kole. Každopádně za ním na druhém místě je opoziční zastupitel hlavního města a starosta Prahy 7 Jan Čižinský z Praha sobě se zhruba 23%.
0: Říká reportér Mikuláš Vochoska. Díky, měj se.
2: Díky, naslyšenou.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: komunálních volbách se rozhoduje mimo jiné o vedení Prahy. Policie pátrá po 12-letém chlapci z Brna, včera se po škole nevrátil domů. Ukrajina by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla vyměnit lídra. Zítra čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 14 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze je sečtených zhruba 43% volebních okrsků. Ve zbylých okresech komisaři dále zpracovávají hlasy. Podrobnosti přidá redaktor Dominik Kučera. Hezký večer.
2: Pěkný večer. V Praze je průběžná volební účast zatím asi 43%. V minulých volbách byla necelých 44%. V dosavadním sčítání hlasů do pražského zastupitelstva vedou Starostové a nezávislí s asi 23% hlasů. Druhé v pořadí je Spolu pro Prahu, která má asi 21% hlasů. Praha sobě má necelých 17%. Lídr Prahy sobě Adam Scheinherr by za volební úspěch považoval 20%. Dále k některým městským částem. V Praze 1 je sečtená zhruba pětina hlasů. Vede tam Praha sobě s necelým 20% a za ní je ODS s 16%. Více než polovina volebních okrsků je sečtena například v městských částech Praha 10, Praha 8 i Praha 13. Ze senátních obvodů je nejvíce sečtených okrsků v Praze 5, a to zhruba 46%. Vede tam Václav Láska z hnutí SEN 21 s necelou třetinou dosud sečtených hlasů.
0: Tolik Dominik Kučera, díky. Občané Prahy vybírají ve volbách zastupitele do příslušných městských částí a také do zastupitelstva hlavního města. O post pražského primátora se uchází například dosavadní místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer z hnutí ANO nebo Adam Scheinherr z Prahy sobě. Kandidátka na primátorku Tereza Nislerová z Pirátů se chce soustředit na bezpečnost, dopravu nebo bydlení.
3: Já bych se radovala z dvouciferného výsledku. Myslím si, že jsme v relativně obtížné pozici. Obhajujeme po dvou úspěšných mandátech ve vedení města. Kandidujeme s novou tváří, kterou vlastně Pražané tolik neznají. Měli jsme relativně krátký čas na to mě představit a za mě dvouciferný výsledek by byl úspěch.
0: O post primátora má zájem mimo jiné také Petr Hlaváček z hnutí STAN nebo lídr koalice Spolu Tomáš Portlík z ODS. Jihomoravští policisté stále hledají 12-letého Romana Molnára z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Petr Vala. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky. Je štíhlý a měří 165 cm. Má krátké tmavé vlasy, pokračuje Vala.
4: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
0: Policie proto prosí o pomoc s pátráním. Fotografii pohřešovaného chlapce najdete na serveru i rozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidi denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Americký prezident Donald Trump vyzval k výměně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten kritizoval včera ohlášenou dohodu mezi Ruskem a Spojenými státy, která umožní dodávky ruské nafty na světové trhy bez hrozby amerických sankcí. Zelenský takový ústupek označil za projev slabosti. Trump ho obvinil z toho, že se nechce s Ruskem dohodnout.
5: Navrhuji, aby si našli nového vůdce, který dokáže uzavřít dohodu, protože tenhle mohl uzavřít spoustu dohod, ale z nějakého důvodu to nikdy neudělal. A půjdu ještě o krok dál. Kdybych byl prezidentem, ta válka by se nikdy neodehrála. Ta válka by nikdy nezačala. Neexistoval jediný důvod, proč válka mezi Ukrajinou a Ruskem vypukla. Vypukla kvůli neschopnosti.
0: V minulosti to přitom byla Moskva, která odmítala jakoukoliv dohodu o příměří nebo si kladla nesplnitelné podmínky. Zítra se objeví proměnlivá oblačnost, místy i přehánky. Později přijdou od západu srážky a oblačnosti částečně ubyde. Nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
6: Stále sledujeme sčítání hlasů a za čtvrt hodiny přijde do studia opět redaktor Dominik Kučera.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 9:45.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: V hlavním městě je sečtená zhruba polovina okrsků. Průběžná účast je přes 43% a komisaři pokračují ve sčítání.

0: Víc informací k tomu do studia přináší redaktor Dominik Kučera. Vítám tě.
1: Hezký večer.
0: Jaké politické strany a hnutí zatím vedou v průběžných výsledcích voleb do pražského zastupitelstva?
1: Na prvních třech místech je hnutí STAN, Spolu pro Prahu a Praha sobě. Starostové a nezávislí mají zatím asi 23% hlasů. Spolu pro Prahu zatím získalo asi 21% dosud sečtených hlasů a Praha sobě má necelých 17%. Lídr Prahy sobě Adam Scheinher by za volební úspěch považoval 20%. Dodal, že jeho představy o případné koaliční spolupráci jsou stejné jako před volbami.
2: Nebudem na tom nic měnit, to, co jsem říkal před volbama, říkám i teď, takže spolupracovat se Spolu, STAN a Piráty. Naposledy jsme byli včera v kontaktu a říkali jsme si, že si zavoláme, až to bude jasnější.
1: Scheinher očekává, že si s ostatními lídry zavolá mezi 21. a 22. hodinou. Předpokládá taky, že koaliční vyjednávání budou zítra. Zatím nevyloučil ani noční jednání. Za Prahou sobě je v pořadí hnutí ANO, které má necelých 16% hlasů. Následují Piráti a tím mají zhruba 9,5%. Výsledky jsou průběžné a sčítání pokračuje.
0: Víme už, jak jsou na tom městské části?
1: Například v Praze 9 je sečtených zhruba 30% okrsků. Dvakrát tolik je ale sečtených v Praze 8, kde zatím vede koalice 8 žije, Praha sobě a Zelení s asi čtvrtinou všech dosud sečtených hlasů v městské části.
0: Jak už jsme řekli, v Praze je sečtená zhruba polovina okrsků. Podrobnosti o tom do studia přinesl redaktor Dominik Kučera. Díky, měj se.
1: Naslyšenou.
3: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

0: Lovely Cardigans, Love Fool v 9:30 na Rádiu Praha.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: A slovo má Anička Hašková.
2: V Praze po sečtení 53% hlasů vedou Starostové a nezávislí, kteří mají téměř 23%. Druhá je koalice Spolu, která združuje ODS a TOP 09 a prozatím získala 21%. Třetí je teď Praha sobě s necelými 17%. Do zastupitelstva by se v tuto chvíli dostali ještě ANO a Piráti. 100% odevzdaných hlasů se podařilo sečíst v Praze Velké Chuchly. Volební účast tam byla přes 59%. Nejvíce hlasů získala Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti s podporou spolku Lepší Chuchle. Dále uskupení Lanka, tedy lidovci a nezávislí kandidáti, a také nezávislí kandidáti a chuchelští sousedé. V Praze Nebušicích s převahou zvítězili Starostové a nezávislí s 63% hlasů a 8 křesly v zastupitelstvu. Po jednom místě mají soukromníci koalice ODS a TOP 09 a uskupení Pěkné Nebušice. A v senátním obvodě 24, tedy na Praze 9, mají sečteno přes 33% odevzdaných hlasů. Se 44% průběžně vede David Smolňák, nominovaný za hnutí STAN. Za ním je z 21% průběžně druhá Dagmar Pecková za ODS a třetí téměř z 19% Radek Žalud za ANO.
0: No a za chvilku, asi tak za čtvrt hodiny, přijde do studia opět redaktor Dominik Kučera s volebním souhrnem.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 10:15.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.
0: V Praze je sečtených asi 58% okrsků. V dosavadním sčítání do pražského zastupitelstva vede hnutí STAN, které má asi 23%. Další je Spolu pro Prahu se zhruba 22% a Praha sobě s asi 17%. Víc o komunálních a senátních volbách v Praze řekne teď redaktor Dominik Kučera. Vítám tě ve studiu.
2: Pěkný večer.
0: Jaké jsou průběžné výsledky z voleb do zastupitelstev městských částí?
2: Například v Praze 2, kde je sečtených téměř 60% okrsků, vede Spolu pro Prahu 2 se zhruba třetinou dosud sečtených hlasů. Za nimi je Praha 2 sobě, která má asi 25% hlasů. Zhruba o 10% méně tam mají Starostové a nezávislí. Dále například v Praze 11 vede hnutí ANO se zhruba 19%, za nimi je koalice TOP 09 se STANem, kteří mají zhruba 18%. V nejpočetnější městské části Praze 4 zhruba třetinu hlasů zatím získalo Spolu pro Prahu 4 a podobně koalice STANu, Prahy sobě, Lidovců a Zelených.
0: Jak pokračuje sčítání hlasů v senátních obvodech?
2: V obvodu Praha 1 vede s necelými 52% Jiří Padevěc z hnutí STAN. Sečtená je tam více než třetina volebních okrsků. V senátních volbách v Praze 5 je sečtených přes 56% okrsků a vede tam Václav Láska z hnutí SEN 21, který zatím získal necelých 32% hlasů. V obvodu Praha 9 má asi 45% David Smoljak z hnutí STAN a sečtených je tam přes 41% okrsků.
0: V Praze je sečtených asi 58% okrsků. Podrobnosti do studia přinesl redaktor Dominik Kučera. Dominiku, moc ti děkuju za dnešní spolupráci. Hezký zbytek dne.
2: Naslyšenou.
0: No a já připomínám, že definitivní výsledky najdete na serveru iRozhlas.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Rádia Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Komise dál sčítají hlasy z komunálních a senátních voleb. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna, včera se nevrátil ze školy. Německo ponechá i po americko-ruské dohodě o dodávkách nafty v platnosti všechny sankce vůči Moskvě. Zítra bude nad Prahou proměnlivá oblačnost, nejvyšší teploty 12 až 14 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Volby 2026.
0: Ve volbách do pražského zastupitelstva podle dosavadního sčítání vede hnutí STAN se zhruba 23% hlasů. Ve třech obvodech v Praze také komisaři sčítají hlasy do senátních voleb. Podrobnosti přináší redaktor Dominik Kučera. Pěkný večer.
3: Hezký večer. V senátním obvodu Praha 9 má přes 46% David Smoljak z hnutí STAN a sečtených je tam zhruba 44% okrsků. V obvodu Praha 1 vede s necelými 52% Jiří Padevět z hnutí STAN. Tam je sečtených asi 37% okrsků. Na prvním místě v senátním obvodu v Praze 5 je podle dosavadního sčítání Václav Láska z hnutí SEN 21. Dosud získal zhruba 32%. Sčítání v senátních i komunálních volbách pokračuje a výsledky jsou průběžné. V volbách do pražského zastupitelstva je sečtených přes 60% volebních okrsků. Průběžná volební účast v Praze je zatím asi 44,4%. V minulých volbách byla necelých 44%.
0: Tolik redaktor Dominik Kučera. Děkujeme. Jak jsme slyšeli, občané Prahy vybírali zastupitele do příslušných městských částí a také do zastupitelstva hlavního města. O post pražského primátora se uchází například dosavadní místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer z hnutí ANO nebo lídr koalice Spolu Tomáš Portlík z ODS. Ten by chtěl v Praze složit koalici.
4: Já jsem říkal, že si nejdu pro funkci, ale především pro zodpovědnost a pro mě je osobní ambice to, aby se podařilo prostě Prahu rozhýbat, aby se využil ten potenciál a prostě zkrátka všechno to, co jsem říkal v rámci té volební kampaně.
0: O post primátora má zájem mimo jiné také Petr Hlaváček z hnutí STAN, Adam Scheinher z Prahy sobě, Tereza Neslerová z Pirátů nebo Klára Sovová za Motoristy. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe také mít modrý batoh z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na včerejší dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokraté v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen umožní dál financovat ruskou invazi. Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0, vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0. Zítra čekejte proměnlivou oblačnost místy s přeháněkami, později čekejte srážky a ubývání oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 12 až 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr.

Najdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
2: Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

bursting.

0: Havlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Jan Polívka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A začneme rovnou novinkou, což se jmenuje, nebo ta inscenace se jmenuje Anděl v lihu. Já jsem měla tu čest vidět ji tady v Praze, ale vlastně vznikla v divadle Bolka Polívky v Brně. A předpokládám, že to byl nápad tatínka Bolka Polívky. Je to tak?
1: Je to tak. Táta měl v hlavě nějakou už dobu, že přemýšlel, co on totiž furt jede jako hrozně bomby vlastně.
0: Pořád stejně?
1: No, on mně přijde, že on to potřebuje, že to nebere vůbec, to je fakt fascinující, jak on to nebere jako práci, ale že to je tak už v něm a s ním a kolem něho, že to je úplně přirozený a furt potřebuje, píše furt a furt něco a pozoruje a zapisuje a vtipkuje a tvoří a vlastně, že myslím, že to byl takový přirozený proces potom po minulé hře jeho. Tak to tak nějak vlastně vzniklo tím, že vlastně Pecu, o kterým to je, tak to byl celoživotní takový pobratím. A taky myslím, že hodně udělalo to, jak měl, bylo to období, kdy na tom jako nebyl zdravotně dobře. Tak vlastně si myslím, že to i hlavně udělal kvůli tomu, aby nejenom byl s Pecou, ale byl se svýma jako klukama, synama, že to bylo takový jako vlastně něčím terapie. A no a vzniklo z toho taková srandovní.
0: A Pecu hraje přímo táta, Bolek Polívka. A jsou tam všichni vaši bratři, je to tak?
1: Všichni tři tam jsme, no.
0: Protože těch inscenací rodinných, když se nebudete zlobit, když to tak jako nazvu, tak už vzniklo hodně, ale je to třeba váš táta a Vladimír Polívka, anebo se svojí dcerou Aničkou, ale teďka tam takzvaně jako nacpal vás všechny, kromě Holek.
1: Jo, no. Já si myslím, že ono to tak v něčem jako přirozeně se jako děje, že to není nikde jako vystrojená jako nějaká snaha o nějaký přesně jako tlačení nebo něco takového. Já jsem s tím třeba dost bojoval, když přišel s tím nápadem, protože jsem byl v prváku na JAMU a přesně jako jsem hrál celý život basketbal, tak já najednou dva roky nic nedělám, chodím po kavárnách, po skladech a nevím co, a najednou se postupně, já rád říkám, že jsem k tomu dozrál, k tomu a na té JAMU, tak ty spolužáci, nový to prostředí a teďka člověk se chce jako, že sám za sebe, ale vlastně to je těžký nějakým způsobem už z principu a pak najednou táta přijde s tímhle, tak úplně mi to vlastně seklo pod tomu nějakou představu toho ideálního jako jítí za sebe.
0: Rozumím.
1: Ale přijde mi to, že vlastně jsem byl jako hloupej, takový v něčem egoisticky jako nastavený, že jsem si říkal, že bych toho litoval, kdybych to nevzal. No.
0: A nebo možná opatrnej, protože jste nechtěl, aby někdo zase říkal, že táta vás dostal do divadla, možná.
1: No, opatrno, no, protože si myslím, že mi na tom záleží a vlastně dost řeším, co si jako vlastně lidi myslí ve smyslu v tom nejlepším, že ne jako, že bych byl nějak četl komentáře a to mě vlastně nějak jedno, ale že vlastně nemám rád křivdu a nemám rád jako nespravedlnost. A přijde mi, že jsem jako vystavený už z principu tomu, ale já jsem si to vybral, takže to je moje zodpovědnost nějak pracovat. Takže teď tím, jak to všechno stalo a to, co všechno jsme zažili za srandy a ten čas spolu nejvíc, tak to mi přijde, že nějaký jako, že někdo si řekne, že tam je, protože je syn, tak to mi přijde úplně jako nejmenší, úplně.
2: Radio Praha 107,1.

0: Jan Polívka a ještě chvíli zůstaneme u inscenace Anděl v lihu. A váš bratr, Vladimír má jinou maminku, tátu máte stejného, tak hraje Bolka Polívku v té inscenaci. Ale když si to představím, kdybych byla ve vaší pozici, tak si vůbec nedokážu představit, že by můj bratr hrál mého tátu.
1: No,
0: jak se s tím hledá zžít na jevišti a hrát tu hru uvěřitelně?
1: Za prvé, ten jeho kostým, divadle se říká, že člověk má kostým, tak ten kostým je opravdu z šatníku táty. Takže to jsou, je to obleční táty, ale to oblečení se stalo kostýmem Vladimíra, aby mohl hrát postavu Bolka. A stávalo se, když už po těch kostýmových zkouškách, už jsme zkoušeli právě s kostýmama, Vladimír má paruku, má jako vlastně nos taky přidaný a to jeho oblečení. A fakt se stávalo s Frantou, s bráchou mladším, že jsme jako šli a že tati, a že to byl Vláďa, že to bylo tak, že ještě jak ten Vláďa se tam zkoušel ty různý chůze a sedy a prostě toho tátu, taky to pozorování, tak jsme fakt, že jsme si jako, že to nebylo ani možný, jak vlastně, a dokážu si představit, že z dálky, pro toho diváka to někdy sem tam v nějaký úhlech může být vlastně. A Vláďa to je hrozně hezky jenom pojmenoval, že vlastně, taky se někdo ptal na tu otázku a že

0: jestli to je jakoby fakt upřímně, tak jsem hledala ta, ten jazyk, jako kde to má být, aby to nebylo jako blbý, aby to nebylo zbytečný, no vlastně. No tak, tak postupně se to tak tvořilo a zjišťovalo a tak se to tak formovalo a nějak vznikl z toho tady tenhle sen, ta interpretace jeho tátu.
1: A vy milujete fyzické divadlo, my se k tomu fyzickému divadlu určitě dostaneme. Tak myslíte, že Vladimír to vzal touhle cestou? Přes tu fyzionomii táty, která je fakt výjimečná a výrazná?
0: Jako určitě, určitě Vladimír je nadaný, jako Vladimír je jeden z největších profíků, co jsem jako mohl zažít, jako fakt mám štěstí, že mám takového mentora.
1: Vlastně větší než táta?
0: Tak můžeme rozhádat rodinu, no, ale takže on Vláďa má jako určitě svý nějaký techniky, metody a principy, jak jako všechno jak přebrat a jak si to vlastně osvojit. A určitě šel přes nějakou tu fyzikalitu, že vlastně fakt jsme se dělali, že on nás se ptal s Frantou a mě se ptal Vláďa, jak si myslíte, že táta jakoby chodí. Tak jsme, každý jsme to nějak trošku, tak jsme to vlastně skládali jako z tři pohledy toho našeho táty. Že vlastně no, že to tak různě, co myslím, tak nějak
1: kombinoval. A pak přišel táta Bolek a řekl, takhle blbě já rozhodně nechodím.
0: No, no, nebo řekl, Vladimíre, hraješ to výborně, ale já bych se hrál mladší.
1: Dobrá režijní poznámka.
0: Poznámka, výborná.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Praha s Lenkou Vahlovou a mým hostem je stále herec Jan Polívka. Ze všech těch Bulkových dětí tak herectví se věnuje Vladimír, Anička a vy? Říkám to správně?
1: Kamilka je režisérka.
0: Režisérka. Nejmladší bratr půjde do herectví nebo ne?
1: Ten dělá muziku. Dělá hudbu. A ségra teďka odmaturovala, tak to se u ní uvidí. U ní si myslím, že by jí na herečku byla škoda. No. To je taková, si myslím, trošku prezidentka, že vlastně by to vůbec nebylo divný, kdyby se to stalo, že to je fakt šikovná baba. No.
0: Ale u vás to taky nebylo od začátku zřejmé, že půjdete cestou herectví?
1: Vůbec. Já jsem v těch 8, 9, 7 letech úplně malej, jsem se začal potkávat, že prostě děcko, tak si hraje nebo vidí nějak svět a neřeší nic vlastně v něčem, což je krásný a nebezpečný a najednou přesně něco Bohušu to a facka B, nebo jakože srandy to, něco na, a takový jako, a jsem nechápal, co to znamená. A postupně jsem rostl, tak jsem se ptal, byl jsem zvědavý, proč se mi tohle někdo říká a tedy. Tak jsem pochopil, že to je kvůli tomu, že táta dělá něco, kvůli čemu ho znají a je to nějak, jakoby, jak to funguje vlastně, že má někdo nějaký jméno, nebo jakože dělá něco, co... A tak jsem vlastně nějak zatvrdl úplně upřímně v sobě a řekl jsem si, že to vlastně jako fakt nechci, že jestli to bude znamenat tohle, tak to nechci. A zachránil mě basket jako sport, to úplně náhodou.
0: A kdy jste začal dělat basketbal?
1: V 9 letech jsem začal a ve 12 mě odkoupilo v Brno, že jsem jako profesionálně od 12 těch 13 let. A to jsem vlastně úplně zásadně potřeboval a bez toho, bez téhle 10leté kapitoly bych jako nemohl vůbec ani rozhodnout, dozrát k tomu to dělat, protože jsem si potřeboval jako svý přesně egoistický prostě klučičí věci jako potvrdit a tam mi nemohl říct ani jako prd nikdo, že to je kvůli někomu. A tak jsem procestoval svět s basketem, poznal jsem výborní lidi, disciplínu, týmovost, jako já nevím co, pády, výhry, porážky, bolesti, zranění, úspěchy, neúspěchy, pot, krev, blablabla. A že myslím, že...
0: Tak to je všechno herectví.
1: No přesně. A to třeba Ivan Trent uměl vlastně hrozně, jako stejně taky hrál basket a výborně, výborný basketák byl. A vlastně jsme se o tom bavili a že z toho sportu zůstane všechno dobrý vlastně, jako ta disciplína, no to je řemeslo, je to práce, jako člověk musí tomu věnovat čas a pak lidi vidí jenom to, ten zápas, nebo jakoby ten výsledek toho zápasu a to stejný film nebo divadelní představení, ale to jsou hodiny a hodiny a hodiny práce a lásky a obětování, takže to má hrozně moc podobného, jako úplně vlastně trenér, režisér. Ten hlavní postava, ten, co dává body, ten, co doskakuje, tak to je zase třeba vedlejší postava. Bo můžu a masér, tak to bude nějaký tam jako, no až můžeme to úplně rozložit jako divadelní soubor celý a s nějakou jako týmovým sportem. Úplně přesně, jak dokážu to takhle, fakt.
0: A respektujete autority? Nemáte s tím problém?
1: No, já si myslím, že záleží jako ve smyslu, jako myslím si, že je správný mít v sobě trošku rebela, ale ne takového toho umělýho, že v momentě, když člověk, jakoby, to pozná člověk, když někdo stojí nový do místnosti, nebo nějak mluví, tak už hnedka, jakoby, OK, chci tě poslouchat, dát ti, jakože věřím tě, důvěra, a že si myslím, že když člověk dokáže jakýmkoliv stylem, který funguje, tu důvěru vybudovat, tak ta autorita vlastně moc možná přehnaně takový agresivní slovo, že to je spíš ta no důvěra nebo jako vzhlížení k tomu člověku, respekt. A že to s tím nemám problém, ale v momentě, kdy to je porušený, tak už mi to vlastně jako se nedá nějak zapojit moc. No.

0: stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a mým hostem je stále herec Jan Polívka. Mě by zajímala Jamu, protože vy nestudujete takzvaně tradiční činohru, ale fyzické divadlo.
1: Ano.
0: A jestli jsem se správně dočetla, tak tenhle obor je tam poměrně mladý. Od roku 2004 a založil ho Ctibor Turba.
1: Ano, předtím to byla vlastně klauniáda, klaunérie. Což bylo, no vlastně Ctibor Turba to tak zamýšlel a zamýšlel ten ateliér, aby vlastně vyšel ročník jako nějaká company, která bude cestovat po světě s Baringotkou a Brumot hrát. To byla jako nějaká myšlenka, co jsem slyšel toho Ctibora. A dělal mu asistenta teďka náš vedoucí ateliéru Pierre Nadeau, takový Francouz, co vystudoval HAMU, nonverbální divadlo a filozofii v Paříži, takový výjimečný člověk. A převzal to po Ctiborovi a vlastně tím, že ten obor se otevíral jednou za 4 roky, že to není jako každý rok prváci, tak tam byl vždycky prostor na nějaké zlepšení, posunutí, ať už přesně nevím názvu, nebo, ale to vlastně to je to nejmenší, že spíš ta filozofie toho, co se tam děje, koho se, kdo, kdy se zve, kam a tak.
0: Jaká je ta filozofie toho oboru?
1: Mně to přijde, že zjednodušeně, že po nás nechce Pierre, nebo ti vedoucí nechcou, aby jsme byli herci, nebo režiséři, nebo tanečníci, ale aby jsme byli divadelníci. Co to mi přijde nádherný, že jako vlastně ten kulturní, ten umělecký svět je tak barevný, že člověk může prostě psát divadelní hry, třeba nebo básně, knížku a může zahrát, může pomoct někde, jako, nebo může režírovat někoho na divadle ve filmu, že to vlastně komplexní balíček toho divadelníka, toho vlastně řeckého, antického řeckého jako umělce, který vlastně uměl zpívat, uměl tančit, uměl mluvit, uměl hrát pravdivě, uměl...
0: No. A všechny tyhle předměty tam jsou v rámci toho fyzického divadla?
1: Jsou, ale určitě to není jako, že všechno, třeba činoherci mají určitě větší důraz na tu mluvu, určitě větší důraz na přesně tu herecký metody, jako přesně Stanislavského a větší jako psychologizace a s Shakespearem se mnohem víc setkává s těma klasickýma dílama, ale my zase vlastně si můžeme s těma dílama setkat, protože máme jako nějakým způsobem podobné atributy, ať už třeba míň, ale máme jich mnohem víc v něčem. Že taková, no, a že jsme herci jako činoherci, akorát tam máme vlastně tu výhodu, což mi přijde jako vlastně super, že si můžeme ty věci dělat sami.
0: A dá se k té pravdě dojít i skrze pohyb?
1: No určitě, to pěkně, jak jsme se právě bavili před začátkem, tak my mám ta filozofie činoherci, tak to je jako Stanislavský, Zevnitř ven, a Čechov Lekok, co máme my, to je přesně zvenku dovnitř, že, jak jsem říkal, že chvilku bych se díval, jak sedíte a podle toho bych nějakým způsobem ty prsty, palec, teďka jste se z nervozity trošku zhejbla palcem, no jasně.
0: Teď budu hodně jako...
1: Aha, no, tak přesně, že, a podle toho se dá nějakým způsobem, já upřímně se nějak budu cítit, to není třeba pro mě přirozený, tak bych neseděl, takže vlastně můžeme hledat přes tu opposite way vlastně, nebo zvířata, nebo pozorování, jako, nebo člověk, když jde po ulici, tak...
0: A co se dá zjistit o tom charakteru toho člověka? No, jak se hýbe a jak sedí.
1: A to je právě to je to umění, jako, že to je zvenku, přes fyzikalitu jakoby dovnitř, tak to neznamená, že tam není nic vevnitř. Že akorát se dojde vlastně k tomu, že když to člověk zkusí přesně sedět jinak, chodit jinak, jiný rytmus, skulhá, nevím, něco hlava dole, to jsou malý věci úplně, tak už se nějak cítí a vlastně zjišťuje, jak by se asi ten člověk mohl cítit. Musí se jakoby oblíct do toho kabátu, což je to fyzikalita. A třeba to může být pro mě úplně jiný, jak pro vás, ale něco mi to udělá a vlastně pomůže mi to třeba najít tu postavu mojí, protože já nesnažím se být někým jiným. Všichni víme, že jsem herec, nebo že jsme herci, ale že vlastně to je to napodobení nejpravdivější takového, jakoby, no.
0: A v konečném důsledku divák potom pozná na tom jevišti, jestli jste pravdivý nebo ne.
1: No jasně.
0: Jestli to funguje nebo ne.
1: Nejlíp, aby zapomněl, že je v divadle a že se dívá na nějakýho herce. To je ta nejpravdivější varianta, si myslím, toho zážitku. Ale přijde mi úplně nádherný příklad právě Lekok. Tak on nějak byl fascinovaný tím, jako co teda znamená divadlo, co znamená to pravdivost. A on trošku štvala takový to herectví, jakože musíte být někým a musíte si zažít věci, abyste mohl být jako pravdivý. Tak ho to trošku štvalo. Tak on na jevišti v Paříži v divadle udělal úplně přesnou kopii řeznictví. Jako fakt tam byly mrtvý prasata, kachličky, ten stůl od krve a ten střeva a všechno, to tam bylo jako řeznictví. A vzal malýho kluka a zeptal se v tom opravdu řeznictví vlastně, kde jsme? A ten kluk se podíval kolem sebe a řekl, no v divadle. Že to má jako ta iluze toho, že to bylo přesně jako realistický řeznictví na tom jevišti. A kluk řekl, no v divadle. No tak to je jasný, to mi přijde úplně nádherný vlastně, že... A pak to jsou ty okolnosti, jako kde se hraje, co se hraje, jak. Že ten člověk zapomene, že jenom jako kouká a vlastně... kouzlo. A pak
0: stáhne
1: skončí,
0: ho to.
1: A skončí to a najednou. A můžeme se bavit o tom třeba. Nebo že to mi přijde to kouzelný, magický.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Ve studiu Rádia Praha je se mnou stále herec Jan Polívka a teď stále ještě studujete JAMU, fyzické divadlo. To, co jste popsal, je nesmírně zajímavé, že to je takový všeobjímající obor, takže předpokládám, že ta touha, co potom po té škole budete chtít dělat, je hodně širokospektrální. Takže, zjednodušená otázka, co je ta vaše vize, co byste chtěl dělat?
2: My jsme vlastně už v prváku i ve druháku, tak máme možnost, že třeba naše klauzury tak byly autorský. Takže už jsme nějakým způsobem nás vedli, že tak zjišťovali, co nás baví, co nám třeba jde, nejde. Tak nás vedli k tomu nějakému objevení jazyku svýho, umělecký nebo herecký nebo divadelního. A někdy to nějak přirozeně táhl k pantomimě, kdy jsem tam našel jako velkou svobodu mé imaginace a některé věci se nedokážu pojmenovat, tak jsem ani nemusel. A jak jsem hrál celý život basket, tak jsem měl nejhorší mluvu a furt na tom pracuju. A vlastně jsem si říkal, když nebudu muset mluvit, to je autorská věc, můžu dělat, co chci, tak nebudu mluvit, no tak co? A tak se to nějak začalo jako úplně nezávazně na nějakých jako okolnostech dít a vlastně mě přijde, že ta pantomima a to nonverbální divadlo v tomhle to obrazový divadlo, tak mě fascinuje a fascinují mě divadelní kouzla. Tak to bych určitě chtěl jako nějakým způsobem brouzdat a už teďka vlastně chci odpremiérovat svoji věc první jako krátkou jako solo pantomimický. A no, baví mě točit, hrozně mě baví točit, to je taky úplně jiná dimenze. Točil jsem jenom jako malý vlastně věci, ale hrozně mě to fascinovalo, měl jsem štěstí na lidi a přijde mi to taky další typ kouzla.
1: Před kamerou nebo za kamerou?
2: No, před kamerou tam to začalo, jako no, za kamerou jsem byl třeba, když jsem byl malý, jako vlastně celý život vyrůstám jako v šatnách a byl jsem na táta natáčet nebo brácha, tak jsem tam jako třeba byl, pozoroval, tak vždycky to bylo fascinující, protože kamerky pro děcko, no tak přesně jako. No, ale když jsem zažil to bejt tam, jako před kamerou, tak to mě fascinovalo jako by úplně samo. A teďka se mi třeba děje to, že vlastně si říkám, kde jinde než na JAMU nebo na škole, tak píšu teďka tak jako scénář pro svůj studentský film.
1: Že byste ho režíroval.
2: Že vlastně to je to kouzlo, že se nechce jakoby škatulkovat, kategorizovat do herce.
1: Omezovat.
2: Proč?
1: Rozumím. A chcete takzvaně zcestovat svět jako váš táta?
2: No, přijde mi to fascinující. Jako, my jsme v prváku udělali takovou věc, Everyman se to jmenuje, se spolužákama z JAMU, takové ne školní věc, ale jako mimo školu na festivalu v Káznici v Brně. A tak jsme jako udělali premiéru a tam byla paní producentka z nějakého studentského festivalu v Německu, tak jsme měli do Německa hrát. A tam jsme přijeli a všichni jsme dostali 500 euro. Úplně od každé techniky, každý říct všichni. Za prostě študentskou hodinkovou věc. A já si říkám, cože. A ještě jsme tam potkali krásný lidi, noví lidi, byli jsme vycestovali, byli jsme sporu, prostě pár trošku jsme si dali. Vyfotili jsme se tam, mohli jsme si tam zatancovat, hráli jsme. Zkušenost nádherná prostě a ještě peníze v prváku na JAMU. A to si říkám, OK, že to všechno, takoby, že se dá tím živit vlastně. Kdyby to takhle bylo jako normálně, tak si říkám jako hustý. No. A přišlo mi spíš vlastně ta kombinace toho komfortu, že člověk nemusí řešit, že nedostane zaplaceno, nebo že nemůže hrát, nebo, ale že to vlastně, že to, a to byl studentský festival. A teď si říkám přesně, festivaly po tom světě, že člověk zažije to cestování, ty lidi pozná, potká, má ten zážitek a dostane mě jako peníze, aby se mohl jíst a jako být a jenom dělat to, že šmara.

0: Praha s Lenkou Vahalovou a já se teď podívám s dovolením do telefonu, protože krátce před naším rozhovorem jsem rychle dala na Instagram takovéto otázkové okno, aby se mohli posluchači ptát. Teď mám letový režim, ale jednu otázku jsem si rychle skopírovala a ta mě zaujala, protože se přiznám, že jsem o tom úplně nevěděla, ale jak zvládal Honza šikanu? Ale vůbec nevím, kdy a kde. Aha. Kdy to bylo?
1: No to se stalo, to jsem dělal rozhovor v jednom podcastu a tam jsme, jmenuje se to Nezávislá, a tam jsme se nějak zabrousili vlastně do toho, jako ta cesta moje z basketu, nebo to celoživotní, jaký to je bejt prostě dítě slavného rodiče, co obnáší a tak, tak jsme se bavili a já jsem vlastně tak nenápadně mluvil o tom, že přesně jak jsem mluvil i o tom, když jsem byl malý a ten basket mě zachránil v tom, že jsem nechápal, proč mě starší kluci na základce říkají Bohušu a takový, a že já jsem vlastně o tom mluvil, že to bylo vlastně nepříjemný, stávaly se situace jako, ale že si myslím, že tady tohle šikana, jakože nějaký obrovský jako mlácení, co se jako neprobíhalo, že to z toho udělal ten internet, nějaké jako články se spíš myslím, ale že stávalo se opravdu jako nepříjemný situace, jako přesně jako když to řeknu, útoky jako nějaký tak normální, vlastně dětský, ale nepříjemný, kterým jako nějakým způsobem udělali traumata, s kterým jsem se jako vypořádal úplně v klidu, ale jako myslím si, že to je takový téma, který není moc jako zajímavý. Ne?
0: Přemýšlím, jestli byste mohl hrát, že nejste synem svého otce, ale s touhle vizáží by to asi nešlo. Takže jste musel vždycky přiznat barvu. No, jsem syn Bolka Polívky.
1: A táta říká, on táta říká, no, tam jsme vedle sebe a tam nějaký kamarády a on říká, no, takhle bych vypadal, takhle by jsem vypadal, když jsem byl mladý, kdyby jsem měl co žrat. Na to bude tintítko takhle tenký, že jo?
0: Já si pamatuju ty snovy. Každopádně, když se ještě lehce vrátím k tomu basketu, tak ta sportovní kariéra vám jakým způsobem pomohla v tom, co teď děláte, kromě té disciplíny a toho, co jste se naučil kolem toho sportu? Co využijete pro to herectví nebo pro tu budoucí dráhu?
1: Mně přijde hodně jako extrémních takových jako vnitřních přesně jako zážitků a ty emocí, jako co jsem zažil kvůli tomu sportu, ať už to bylo jak přesně prohry.
0: Brečel jste někdy?
1: Spíš jsem byl vstekač. Jsem byl, že jsem třeba jako, jsme prohráli fakt nějaký důležitý zápas těsně a třeba z velké části mojí vinou, tak jsem byl schopný jako rozbít šatnu prostě a takový. Ale to je přesně ten moment, kdy to jako člověk může zase zastavit potom a pochopit, proč jsem to udělal a pak už to nemusím dělat nikdy znova, ale jakoby, že jsem tam takový ty křivdy jsem si tam mohl, jako když jsem něco dělal v osobním životě, tak ten sport byl prostě takový to jako testosteronový doupě v něčem, ale vlastně inteligentní, protože člověk nemůže jenom jako běhat, musí si myslet, musí jako, a vlastně mi to dalo podle mě ty extrémní výkyvy těch emocí různě, když jsem mohl zjistit a zažít to. Třeba a poučit se z toho a vlastně využít to, když tak potenciálně pro tu práci. No.
0: A na úplný závěr, je pravda, že malujete?
1: Je pravda, že maluju. Je to pravda. A
0: chystáte výstavu?
1: Chystám výstavu. Ještě není datum přesně, ale měla by být v Brně i v Praze. A k tomu je taky hezká historka, protože Vladimír maluje moc jako dobře, ale je spíš taky opravdu rekreačně, jako třeba, což já taky. Ale já jsem byl jednou jsem seděl u něho na baráku a on takový velký modrý obraz s takovýma bílýma hlavama. A já se na to dívám, že od koho to je obraz? A ono, to jsem namaloval já. A jak jsi to namaloval? No, tak jsem prostě vzal barvy, jsem si koupil plátno, tak jsem to nějak namaloval. Tak jsem si říkal, co? Tak jsem si koupil plátno, protože to nedalo, tak malý plátno, ale pokud to balíček do první třídy prostě akrylových barev, tak jsem aha, tak druhý, třetí a pak se zvětšovaly ty plátna a pak postupně už přibývaly barvy a štětce a najednou prostě už to je 5 let nebo 6 let, co jakoby tak maluju, že mám takový můzy, že prostě potřebuju se tak a neumím kreslit, ale malování přijde, že to je takový přesně jako nevím, no, je to takových.
0: Vím, že jsme v rozhlase, takže to musíme popsat, ale co malujete, jak vypadají ty vaše obrazy?
1: Je to taková, já tomu říkám, jako otevřený vrátka do mýho podvědomí, že to vždycky je jako necílený, že nemám představu před tím, co budu malovat, taková abstrakce to je, jako hodně spreje, akrylové barvy, takový výrazný barvy. Pár lidí mi třeba řeklo, že to může být podobný Basquiatovi, takový jako pop art věci, ale vlastně moc ne, protože nemůžu kreslit, takže to jsou fakt takový jako segmenty, hodně se mi tam objevilo hlavy. A přijde mi to, že vlastně vždycky to podvědomí je jako strašně zajímavý v tom, že fakt se stane bílý plátno. Maluju, a pak tam je něco a nějak cítí člověk, že to tak má být a že to je hotový, proto tam není, nikdo neřekne, jako, že to je hotový, to je ten člověk sám. Až mě fascinuje to, že co vyprodukuje to samo tady v té hlavě úplně. Takže takový velký plátna, abstrakce, výrazný takový teplý, sexy barvy, tomu říkám, že mám rád takový to přesně výrazná modrá, žlutá kombinace. A pak je období, kdy prostě třeba nějak se necítím dobře a je to jenom prostě takový šero, s trochu modré třeba a úplně, a pak zpětně úplně chápu, co to znamená, je to takový deník trošku, no, abstraktní.
0: Takže půjdete cestou divadla, fyzického divadla, možná režie a malování.
1: Já bych to řekl, že prostě chci být divadelníkem.
0: Se vším všudy. Mým hostem byl Jan Polívka, děkuju.
1: Děkuju moc krát, děkuju.

0: 4. srpna roku 2011 jihlavské ředitelství policie. Jako každé ráno i tento čtvrtek má šéf zdejší krajské kriminálky Pavel Kubiš telefonickou konferenci s vedoucími okresních kriminálek. Chvíli před jejím začátkem si v evidenci takzvaného nápadu, tedy nových událostí, všimne v počítači případu, ke kterému došlo ve středu večer v Letči nad Sázavou. V domově důchodců tam nešťastnou náhodou měla zemřít jeho klientka, 76letá zdravotní sestřička Věra. Zaujme ho to a když si rozklikne fotodokumentaci, uvidí na zemi ležící mrtvolu ženy s mnoha modřinami, šrámy a otoky. Že by mohlo jít o nešťastný pád na nábytek, se mu rozhodně nechce věřit.
1: Tam byly fotky staré paní, která měla zemřít v domě s pečovatelskou službou. A ta paní, fotek mrtvolu člověk viděl spousty, ale byla jako hodně zboulovaná. Prostě obličej to byla samá modřina.
2: Přijal výjezd z územního odboru a udělali to tam na místě dobře, protože oni to místo zapečetili, na místě se pohybovali teda obezřetně, že tam ty stopy nekontaminovali a neznehodnotili. Paní odvezli na pitvu, byla tam nařízena tenkrát zdravotní pitva.
1: Podíval jsem se, co je k tomu napsané, protože mi to zaujalo, říkám, to je jak kdyby se pro té paní někdo prošel nebo ji někdo fakt zmlátil. Ale je napsáno pád na nábytek. Že konstatoval na místě doktor, že kolegové teda zajistili místo činu, že je to tam zapečetěné. V zápěti začínala ta konference a říkám kolegovi, prosím tě, já jsem koukal na ty fotky, to je nějaký divný, to je pád na nábytek. A on říká, hele, nám se to taky nezdálo. Přijel tam doktor ze záchranky, zkušenější doktor, chirurg, a ten to prohlídal a říká, chlapi, vypadá to děsně, ale to je typický pád na nábytek. Tady vidíte tuhle hranu, vidíte tady stopu krve, tady spadla, bouchla se. Já říkám, ale má obě oči oteklý, to jsou hematomy obrovský. A on říká, jo, on nám to vysvětloval, že jak tam ležela a potom byla předkloněná v tom pádu, jak bezvědomí, takže prostě ta krev se tam hromadila, vytvořilo to ty hematomy. Já říkám, neumím posoudit, jako nejsem doktor. Jako nezdálo se mě to a říkám, co pitva? Oni říkají, no radši jsme nařídili soudní. Já říkám, hele, určitě dobře, dejte soudní pitvu. Říká, jo, to máme nařízenou.
3: My jsme dostali samozřejmě prvotní fotodokumentaci z toho místa činu, aby se měli nějakou reálnou představu. A víceméně, krom nějakých takových drobných věcí, nic nenosvědčovalo tomu, že by tam skutečně někdo cizí byl. Protože všechny zásuvky, jak to bývá obvykle u loupežních vražd nebo něčeho takový, tak jsou otvíraný, někdo něco hledá, je tam přeskládaný nábytek nebo něco takového. Ale v tomhletom případě tam nebylo vůbec nic.
0: Těsně před víkendem ale přichází zpráva z Ústavu soudního lékařství, která potvrdí neblahé tušení Pavla Kubiše. Vyšetřovatel Michal Laška popisuje, jaká poranění tehdy vzbudila jejich pozornost.
3: Na hlavě tý poškození byly zjištěny opakované tupý rány jednak do obličeje a jednak potom tam byly nejméně tři rány nějakým těžkým předmětem, který se dal kvalifikovat něco jako těžká váza nebo nějaký těžký předmět, který měl přesně ohraničený rany.
0: Soudní lékař Radovan Havel, který pitvu prováděl, jednoznačně vyloučí, že by paní Věra mohla upadnout díky zdravotní indispozici a způsobit si přitom tolik zranění. Kriminalistům z Vysočiny oznamuje, že seniorka se stala obětí vraha.
1: Paní je zmlácená, rdoušená nebo škrcená, jsou tam opakované údery na obličej, ten obličej má uvnitř zdevastovaný, říká jednoznačně vražda. Takže jsme zabrzdili auto, hned jsem volal kolegy operativce Buchtu a Trnku, kteří měli na starosti tuhle násilnou trestnou činnost. Za vyšetřování měl tehdy službu kapitán Laška, což byl taky vyšetřovatel násilné trestné činnosti. A v podstatě jsme jeli tam pátek večer, takže vím, že v nočních hodinách tam začínalo ohledání toho místa.
3: Ty první informace se tam skutečně sbíraly od těch obyvatel toho bytu, nejdřív přímí ti sousedi a vlastně do každých těch dveří, ke každému tomu klientovi jsme prostě šli a ptali se ho, jestli náhodou neviděl někoho cizího, jestli náhodou neviděl někoho, kdo by klepal na dveře nebo kdo by vcházel přímo do bytu tý paní poškozený, ale v té první fázi jsme se ničeho nedobrali.
0: Podrobné šetření na místě a výslechy svědků začínají v sobotu ráno, tedy střídením zpožděním kvůli špatnému závěru lékaře záchranné služby, který zemřelou zřejmě jen letmo a nesprávně prohlédl. Vrah tak má před kriminalisty zbytečný náskok.
3: Dveře od toho bytu, kde ta paní bydlela, tak při prvotním ohledání místa činu bylo zjištěno, že nebyly zamčený. A vede vás to k informacím, že je vysoká pravděpodobnost toho, že ta poškozená toho pachatele znala.
0: Kriminalisté zjistili, že mrtvou babičku nalezl v pokoji na zemi její vnuk 3. srpna v 18 hodin a 30 minut a snažili se rekonstruovat události toho dne.
2: V tomhle tom jsme měli štěstí, že neměli tam ještě jakoby elektronické nějaký záznamový zařízení, kdo kdy do toho domu vešel, ale do toho domu se dalo vejít pouze, buď to měl nějakou čipovou kartu, anebo zazvonil na domovní zvonek a ten člověk mu otevřel. Jo, takže ten okruh těch lidí, kteří tam mohli přijít, byl omezený.
0: V bytě paní Věry se kriminalisté snaží podchytit každý detail, který by je přivedl na stopu vraha. Paní Věru ten den neviděli ani její sousedky, přestože spolu bydlí na stejném patře a běžně se potkávají. Jedna z nich vypověděla, že si všimla, že v pokoji paní Věry bylo 3. srpna celé dopoledne otevřené okno, což její známá nikdy nedělala. Kriminalisté Michal Laška, Pavel Kubiš a operativec Miroslav Buchta během šetření zjistili, že dveře do bytu paní Věry byly odemčené a nenesly stopy žádného násilí. Uvnitř bylo uklizeno a byt nikdo neprohledával. Seniorka měla domácí oblečení a na stolku stál hrnek s nedopitou kávou.
2: To, jak to na tom místě bylo naklizený a nachystaný, tak to jenom potvrdilo to, že to byl někdo, kdo to chtěl udělat a nechtěl, aby po něm ty stopy zůstaly.
1: To byly fakt desítky a desítky lidí, tam se to mutalo, že jo, chodí za těma babičkama, dědama na návštěvu, v noci tam viděli někoho pobíhat někde, že jo, tak jsme to prověřovali. Teď nám tam přišli nějaký podezřelí, nějaký kluci, ty zase nedokázali vysvětlit, co tam dělali. A my jako nevíme, že jo, nevěděli jsme, jestli se skutečně něco ztratilo. Vypadalo to, že ne, ale jak my víme, že ten pachatel tam babičku neubije, pak otevře jenom skříň, tam uvidí svazek peněz, tak je čapne, zavře to a jde pryč.
0: Po výsleších seniorů v pečovatelském domě se policisté potýkali se spoustou dezinformací a rádoby zaručených zpráv, které v jednu chvíli udělali hlavního podezřelého i z vnuka paní Věry. To se naštěstí vyvrátilo. Policie ale musela brát s rezervou i celou další řadu informací. Zjistilo se ale, že ke smrti ženy muselo dojít mezi 18. hodinou dne 2. srpna a 11. hodinou dopolední 3. srpna. Bohužel pátrání v pečovatelském domě mezi sousedy, známými a rodinou zatím nikam nevedlo. Kriminalisté ale znovu obrátili svoji pozornost k výsledkům pitvy. Za nehty zavražděné seniorky se našel neznámý genetický materiál a kriminalisté konečně měli k dispozici jeho výsledky. Rozhodli se tedy pro odběry DNA od všech lidí, kteří přišli s paní Věrou do styku.
2: Měli jsme DNAčko, takže jsme si mysleli, že to lehce spárujeme s někým, kdo k tomu bude mít nějakým způsobem vztah. Takže se tam tenkrát vlastně udělal odběr DNAčka po celém tom pečovatelském domě. Nikoho jsme nespárovali. Takže když jsme prověřili celou rodinu, vyloučili okruh lidí, kteří tam mohli na to mít nějakým způsobem zájem a nespárovali jsme nikoho s tím DNA, tak jsem začal pátrat, kdo odebíral DNA, za jakých okolností. No a zjistili jsme, že na soudním lékařství k odběru použili nůžky, které použili při předchozí pitvě. Takže stálo nás to asi 2 měsíce toho, kdy jsme se honili jakoby za něčím, co jsme ve své podstatě nemuseli.
0: Operativec Miroslav Buchta popisuje, jak nešťastná náhoda opět zdržela celý kriminalistický tým. Od vraždy už uběhly téměř 3 měsíce a kriminálka se s odstupem pouští do dalšího kola výslechu.

0: a objevila se výpověď, která stála za prověření. Jedna ze seniorek si totiž vzpomněla, že v den nálezu zavražděné sousedky navštívila pečovatelský dům sestra jedné klientky. Ta to ale policii neřekla.
1: Vzpomněla si na to, že právě ten den, respektive to ráno před tou vraždou, u ní byla její sestra, která bydlí původně v Praze, ale občas za ní, já nevím, dvakrát nebo třikrát do roka do tohohle toho domu s pečovatelskou službou přijela na návštěvu. Když jsme potom ještě dělali jakoby další šetření, tak byla viděna v autobuse jednou paní, která taky ještě v tom pečovatelském domě pracovala. Takže máte informaci, že tam byla vlastně den před vraždou, od obyvatelky toho domu. Máme informaci o tom, že tuhle tu paní viděla i další pracovníci z toho pečovatelského domu. Přesně v ten den viděla ji v autobuse, jak prostě odjíždí z Týleče nad Sázavou směrem do Prahy.
0: Ukázalo se, že Marie Panská zavražděnou Věru dobře znala a více než desítku let s ní jako zdravotní sestra pracovala v místní nemocnici. Tam Marii Panskou opakovaně podezírali z okrádání pacientů, ale nikdy se nic neprokázalo a problém prý vždy zametl pod koberec vlivný manžel Panské. To už vyšetřovací tým zpozornil a uvažoval nad tím, jestli by v tomto případě mohlo platit, že kdo krade, může i zabít.
1: Když se provádělo ohledání místa činu, tak tam bylo zajištěno 40-50 kriminalistických stop. A není to úplně tak, jak v seriálech a ve filmech, které vidíte v televizi. A to vyhodnocení těch stop trvá týdny. A spíš já si razím tu teorii nebo tu myšlenku, že spíš nejdřív si porovnám aspoň základní stopy, které byly zjištěny na místě činu.
0: V listopadu 2011 sestra Marie Panské doplní svůj výslech a potvrdí, že sestra u ní z 2. na 3. srpna skutečně přespala. Nejprve tvrdí, že odjela ranním vlakem, jenže pak si vzpomene, že sestra sice ráno odešla, ale pak se vrátila s tím, že jí ujel vlak a zamířila do koupelny, kde se převlékla. Údajně kvůli horku. Jihlavská kriminálka konečně má svého podezřelého. Panská žije v Tmani na Berounsku a když po ní tým vyšetřovatele Michala Laška začne pátrat, ukáže se, že je hospitalizovaná v psychiatrické léčebně. V den výslechu její sestry se odpoledne pokusila o demonstrativní sebevraždu. Spolikala prášky a zavolala to své rodině.
2: Začalo nám to tak zapadat do toho obrázku o tom jejím chování a zase nás to posunulo o tom, že asi máme toho člověka, který ho hledáme. Jeli jsme tenkrát vlastně na obhlídku do toho Berouna a první, co nás crnklo do nosu, tak když jsem otevíral dveře toho pečovatelského domu, tak tam měli na dveřích článek z novin o vraždě právě v té Letči, jo, že tam někdo zavraždil seniora v pečovatelském domě. Takže to bylo takový úsměvný.
0: Kriminalisté se při dalším prověřování dozvědí o zásadní události, ke které došlo o týden dříve, 24. října, v pečovatelském domě v Tmani, hned v sousedství bydliště Panské.
1: Probíhají každý týden prostě nějaký telefonický konference mezi našima nadřízenými a tak se k nám dostala informace, že někde ve Středočeském kraji v dalším pečovatelském domě došlo k jakémusi násilí mezi dvěma obyvatelkami toho pečovateláku, kdy jedna paní údajně měla přijít na návštěvu ke druhé, měla vytáhnout nějakou železnou tyč a tou tyčí měla prašit několikrát do hlavy a ona pak, že byla zadržená na místě činu. A pak došlo vlastně k propojení těch dvou jmen. A my už jsme prostě věděli, že ta naše podezřelá v téhletý chvíli je vlastně v té psychiatrické nemocnici. Je zavřená, byla tam nějakým způsobem hlídaná.
0: Kriminalisté Panskou v léčebně vyslechnou, aniž by jí sdělili pravé důvody své návštěvy. Až je lékaři koncem listopadu propustí, chtějí mít trumfy v rukou. Porovnáním pachových stop z místa činu dostane kriminálka schodu s pachovými stopami Marie Panské, a to z několika míst v pokoji paní Věry i z jejího oblečení. Žádné další její stopy ale na místě potvrzeny nebyly a

0: Kriminalisté začnou uvažovat o možnosti fyziodetekčního vyšetření na takzvaném detektoru lži.
1: Přivezli jsme ji do Prahy a to fyziodetekční vyšetření jsme s ní dělali. Ten člověk, který to fyziodetekční vyšetření podává, tak musí s ním souhlasit. Ona tam na místě tenkrát začala tak jakoby rozmýšlet, jestli ano nebo ne. My jsme ji nechtěli k tomu nějakým způsobem nutit. A ona říkala, jestli by mohla zavolat vnukovi a poradit se s ním, tak jsme jí to umožnili. Ona samozřejmě musela navenek hrát, jakoby, že je nevinná, takže to tomu vnukovi povykládala a protože měla ten telefon celkem hlasitě, tak bylo slyšet i ten rozhovor a ten vnuk jí říká, tak babičko, když jste nic neudělala, tak proč byste na to nešla? Takže ona s tím souhlasila.
2: To fyziodetekční vyšetření není bráno v rámci českého trestního práva jako důkaz. Je to prostě jenom informace, která je pro nás, pro jeden z orgánů činných trestních řízení, abychom si ověřili, jestli skutečně to tak bylo nebo nebylo a jestli máme ty informace, že tam ten člověk byl jako správné informace a s tím pak nějakým způsobem dál pracujeme. Takže bezprostředně po tom fyziodetekčním vyšetření ta podezřelá byla převezená semka k nám do Jihlavy a vždycky začíná takový zlomový procesní kon. A to je výslech podezřelýho. A ta paní, ta naše podezřelá po relativně krátkém sdělení toho, proč tam je, z čeho my vlastně podezříváme, jestli žádá přítomnost advokáta při výslechu, tak prostě řekla, že přítomnost obhájce u výslechu nežádá, že nepotřebuje, že se k tomu vyjádří, že řekne všechno podle pravdy.
0: Marie Panská detektorem lži neprošla a v následném výslechu nejprve částečně a poté úplně kapitulovala a přiznala, že svou známou v Letči skutečně zavraždila.
2: Ta tíha toho jednání, ta tíha toho, že prostě vy sama víte, že jste někoho zabila, že jste někoho zavraždila, je tak strašně silná. A už ta paní začala sama a bylo to proto, že já jsem tam seděla a ona, ta moje kamarádka, mi tam strašně vykládala o tom, jaký má hodný děti a jak za ní chodí každý den. A mě už to tak strašně naštvalo, mně to přišlo, že ona se prostě vytahuje na mě, tak jsem prostě vzala tu vázu a prostě se ní prostila.
0: Co ale vražetkyně Panská nadále popírala, byl útok na paní Anu v Tmani.
1: Tam jsme měli naštěstí teda svědkyni, která to perfektně popsala, jo, že po ní chtěla peníze, tak jsme se domnívali, že ten motiv u té první byl stejný a že to jednání, protože v tom druhém případě taky. Ona ji tam se snažila jakoby utlouct. Nedovedla jakoby popsat tu situaci, ale potom vlastně, když se nějakýma těma cílenýma otázkama jsme se jakoby dotazovali, tak vypověděla, že tam přišla pro peníze, ona ji nechtěla dát, takže na ní vytáhla, ona si donesla. Takový jsou, když se kupuje pračka, tak aby se ten buben nehýbal, tak tam bývají takový zajišťovací kovový tyče, takže ta naše vražetkyně se tam v tašce donesla tuhletu kovovou tyčku z pračky, kterou měla doma ve svém bytě, jo, a to ji napadla. No. A ona začala volat o pomoc.
0: 6. dubna roku 2012 se ve středočeské Tmani v domě s pečovatelskou službou sejde tým jihlavské kriminálky, který vede Michala Laška a Marie Panská. Při prověrce výpovědi si chce vyšetřovatel případu ověřit detaily napadení, ke kterému tu došlo.
3: V jaké fázi jste ucítila tu ránu, co jste dostala do hlavy?
4: Já jsem seděla, jsem ucítila ránu a hned mi kapala krev.
3: Poprosil bych vás, kdybyste se teda sehnula ještě jednou a figuranta bych poprosil, aby přiložil teda přímo tu kovovou tyč na to místo, kde ukazuje paní Panská. Tak, dobře.
4: Držela ji v ruce, já nevím, jestli mě chtěla uhodit ještě jednou, nebo ne, to nevím, ale jako prostě držela ji v ruce, já jsem tu tyč chytla takhle.
3: Rozumím tomu dobře, že tu tyč jste paní vytrhla z ruky.
4: Vytrhla
3: z ruky. Chytila jste ji teda do svý pravý ruky a teďka co?
4: Dvakrát jsem ji uhodila a ona se jako zamotala a upadla, ale chytila se levou rukou ty tyče. Mm-hmm. A teď jak upadla, tak ležela.
3: No, tak. Jo, určitě. Určitě. Ukažte mi to přesně, jak to bylo.
4: Paní spadla, ona
3: spadla. Ležela na zádech, na boku.
4: Na zádech, tady tak. Ležela. A držela tu tyč a o tu tyč jsme se teď tahali.
3: Takhle se přetahovali.
2: Ona vlastně i do těchto procesních úkonů, výslechů, prověrky výpovědi na místě, rekonstrukcí v nějakém případě, tak jakoby vnášela takový zvláštní přístup, který si asi ona vypěstovala z toho svého předchozí zaměstnání. Kdy vlastně ona se jakoby setkávala v rámci nějaký té léčebny dlouhodobě nemocný s tím prostě lidským utrpením a tak trošku otupíte jakoby vůči té lidské bolesti a otupíte vůči těm lidským osudům. A stejně tak se ona chovala vlastně v rámci těchto úkonů. To znamená krátce, stručně, výstižně prostě, nebylo v tom žádná emoce.
0: Verze Marie Panské byla naprosto odlišná od výpovědi paní Anny. Panská prý přišla bez pozvání pod záminkou prohlídky jejího bytu a při odchodu, když jí stará paní vyprovázela, jí v předsínce nečekaně podrazila nohy. Emotivní výpověď paní Anny zachytila druhá část prověrky výpovědi.
5: Jako chtěla, já vám, prosím vás, já vám rozsvítím, protože tady byla tma. Mm-hmm. Já jsem měla jen televizi puštěnou, jo?
6: Jo. Paní Panská stála kde teďka?
5: Tady.
6: Takhle, jak stojí teďka figura. Tak, dobře, no.
5: A ona mě vzala tou nohou, mě podsekla a já jsem letěla a tady jsem si sedla. Tady jsem měla hlavu, tady je ještě krev.
6: Mm-hmm. Takže ta věc mudrá tady stála.
5: No, tady byla takhle ovoce takhle. A to
6: dobře.
5: Všechno letělo.
6: Tak.
5: To...
6: A vy jste teda... Dobře.
5: No a já jsem tadyhle ležela.
0: Pak paní Anna uviděla, jak si Panská ze své tašky vzala kovovou tyč a začala si s ní poklepávat o dlaň druhé ruky. To už se prý začala bát a snažila se po zemi odsunout z jejího dosahu. Panská prý od okamžiku, kdy jí podrazila nohy, stále zlověsně chrčela.
6: Panská vás teda praštila poprvé do ruky,
5: ano,
6: potom
5: tady.
6: Vás praštila do hlavy.
5: Ano.
6: Co se dělo potom?
5: Tohle rukou jsem se zase pustila, no a ona tu ruku uvolnila tuhleto a strká mi to do pusy. No tak já zase jsem popolezla tady do
6: toho. Ukažte, jak jste popolezla.
5: No takhle jsem šla, no ale to už jsem jako krvácela, takže jsem měla krv.
6: Tak a co dělala Panská, když jste jakoby couvala takhle dozadu?
5: No tam mě řezala, to bylo hrozný.
0: Paní Aně v tu chvíli došlo, že jí žena chce zabít. Křičela o pomoc a snažila se rukou vykrýt stále dopadající rány tyčí.
6: V této fázi teda vcházejí ty sousedky do toho.
5: Ano.
6: Jo? Když teda přišli, tak se dělou.
5: Tak byla nade mnou, jo. Teď ještě si takhle klekla, takhle, jo, na mě, abych ji neutekla, protože já jsem pořád pod zadku šla vodní, jako no.
6: Tak ukažte mi teda to, kam jste se jakoby dostala až.
5: Tadyhle je krev, jsem se dostala.
6: Hlavou jste byla prostě tady teda, jo?
5: No,
6: dobře.
5: No.
6: Paní Panská teda potom?
5: Paní Panskou vzala ta Jana, ona je udělaná, tak jí musela takhle s těma rukama strhnout na sebe, aby ji ode mě jako vzala, no. A posadila ji tam do toho křesla.
2: V tomhletom případě si asi dovedu představit situaci, že v případě, když by jsme na ní nepřišli v téhletý době, takže by v tom násilí jakoby pokračovala dál. Vede u mě k tomu takový ty drobný postřehy z toho vyšetřování, že za celou dobu toho vyšetřování jsem na ní neviděl slzy. Pocit jakoby nějaký viny, že prostě něco udělala špatně. Spíš lítost nad tím, že jsme na to přišli. Že ona to neudělala asi úplně pořádně tak, jak třeba měla.
1: Ona si celou dobu se trvala na té své výpovědi a tvrdila pořád, že to bylo jenom jakoby v osobní rovině, že to nebyla loupežná vražda. Že se znali a že jí vlastně celou dobu v té minulosti škodila a neměla jí ráda a svalovala na ní vinu a prostě v osobní rovině. No. Ale to se vyloučilo, protože v minulosti za tou poškozenou několikrát byla a ta jí půjčila peníze, jo, to nám vlastně ta její rodina potom potvrdila. Vlastně v návaznosti si tyhle ty události vybavili a potvrdili to, že jim babička říkala, že tý a tý půjčovala peníze. No.
0: Po svém zadržení se Panská dvakrát pokusila o sebevraždu. Psychiatrická znalecká zkoumání potvrdila, že Panská netrpí duševní poruchou, v době spáchání vraždy byla příčetná a plně za své činy odpovídá.
2: Byla kvalifikovaná jako naprosto anetická osoba bez jakýchkoliv emocí, které na druhou stranu ale stačí sebemenší podnět k tomu, aby sáhla k nějakým prostředkům, které mají za následek prostě nějaký fatální následky.
1: Ona byla taková, jako hodně si hrála na takovou dámu, jakoby pěkně oblíkaná. Ten životní styl měla nastavený víc, než byla schopná ufinancovat, proto si potřebovala ty peníze půjčovat. A asi když ty peníze už potom přestala vracet, tak ta poškozená na to nechtěla jít, no a došlo tam teda pravděpodobně k nějaký hádce. No a když se vrátím na to místo, potom nám to docvaklo, to ona potvrdila, že vlastně pili tam spolu kafe, ona ten hrníček od kafe umyla, na té lince byl opravdu umytej, čistý hrneček, tu vázu umyla, takže na té váze nebylo nic, opláchla umyvadlo, všechno jakoby vyčistila, takže na tom místě se nám těch stop nepodařilo moc najít. No.
0: 3. září 2013 byla Marie Panská pravomocně uznána vinou ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, kterého se dopustila v Letči nad Sázavou, a ze závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, kterého se dopustila ve Středočeském kraji. Pražský vrchní soud nakonec nejstarší českou vražetkyni poslal do vězení na 21 let.
7: V tomhle případě asi těch 21 let je, asi je to úplně jedno, jestli řeknu 16, 18, pro tu babičku je to do životí.
2: Já vždycky říkám, že nějaký takový druh fatálního jednání máme v nás prostě každý. Tu 13. komnatu, takový to temné místo prostě v té duši máme, ale samozřejmě záleží na hromadě věcí od malička, od té výchovy až vlastně na to dospívání a vlastně celý život, s kým se stýkáme a podobně, tak jestli se to prostě nějakým způsobem probudí nebo neprobudí. Tady je zvláštní, že se to teda projevilo až v tak pozdním věku, jak to právě bylo u té paní Marie.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Ten nejdelší vztah v životě má člověk sám se sebou. Ale hned druhou příčku, alespoň podle statistik, zaujímají sourozenci. Lidé, které jsme si stejně jako rodiče nevybrali, ovlivňují náš život i naše další vztahy, a to pozitivně i negativně. Totéž samozřejmě platí o našem vlivu na životy jejich. A proto je dobré o tom něco vědět. Do sourozenecké laboratoře vás zve a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
0: Po čase máme tedy další vztahové téma, to znamená, že vítám pravidelného hosta, párového terapeuta a spisovatele Honzu Vojtka. Dobrý den.
2: Dobrý den, Šárko, děkuji zase za pozvání.
0: No tak proč bych to posluchačům nepřiznala, že s tímhle nápadem probrat sourozenecké téma jste přišel vy, tak mě napadá, že to muselo mít nějaký důvod, jestli třeba ty naše sourozenecké vztahy, to naše postavení v rodině se promítá i do toho, byť i nevědomně, jak se chováme v životě s těmi partnery, v tom partnerském vztahu potom, má to ten vliv, nebo proč to téma jste vlastně přinesl?
2: Protože to má přesně tenhle vliv. Má to veliký vliv a bohužel nebo bohu dík, rozhodně v České republice tady není moc lidí, kteří by se tomu nějakým způsobem odborně věnovali. V zahraničí ano. Dokonce v roce 2024 v jedné organizaci, která se jmenuje Child Development, tak udělali nějakých 277, nebo vzali do rukou 277 různých výzkumů, udělali z toho takzvanou metaanalýzu a něco z toho prostě vyplynulo. Takže my data na nějaký celosvětový úrovni máme. V České republice je tady pár lidí, kteří se tomu věnují. Tomáš Novák vydal v roce 2007, tuším, krásnou knížku Sourozenecké vztahy. Jo, vědecky se tomu Marie Wagnerová věnuje v rámci nějaké vývojové psychologie a tak dále. Ale moc lidí, tady není samozřejmě na fakultách téma sourozenských vztahů, jo, vedou se tam nějaký diplomky anebo disertační práce, ale nějaký jako silný hlas tady tak trošku chybí. A proč ale o tom mluvím? Protože třeba, jak děláme s kolegou Pavlem Ratajem, děláme prostě výcvik nových párových terapeutů, tak vlastně čím dál tím více si uvědomujeme, a je to součástí toho výcviku, že fokus na sourozenecké vztahy je jeden z nejcennějších pro naši takzvanou mapu informací. Mapa informací, to je terminus technicus, který párový terapeut prostě vnímá, nebo má prostě v rukou nějaký určitý oblasti, který má sledovat, který má získat nějaký informace a z toho si potom vytváří nějaký náhled, takzvaně podporuje svoji takzvanou párovou mysl, my bychom řekli. A sourozenecké vztahy do toho prostě patří. Vůbec jako rodina jako taková, to jsou jako ze základních, jak se sama říkala, je to základní laboratoř, která v nás vytváří nějaké vzorce a rozhodně vztahové vzorce. To je to, kam jsem se tím chtěl dostat, takhle dlouhým antré, omlouvám se, ale je to vlastně důležitý, protože sourozenci, pokud nějaké máme, protože pak je taky to B, když žádné nemáme a jsme jedináčci, o tom si určitě budeme povídat, tak oni se obsazují, vy jste mluvila o nějakém nevědomí, tak oni se obsazují v nás jako takzvané přenosové figury, které my samozřejmě promítáme do těch intimních vztahů.
0: No ta laboratoř, to já si taky na to nebudu dělat patent, to jste vlastně řekl vy, já vás dokonce odcituji, sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Tak co se tedy skrze sourozence už odmala učíme?
2: Jsou to lidé, se kterými musíme sdílet nějaký prostor.
0: To ale jsem říkala, že si je vlastně nevybíráme.
2: Přesně tak, ale v tom pokojíčku, tam nejsou ty dospěláci, který nám říkají, co máme dělat, nemáme dělat, není tam ten kontrolní mechanismus a vlastně sourozenci jsou opravdu ta laboratoř, kdy my se učíme mezilidský vztahy, kdy se učíme řešit konflikty, kdy se učíme chválit, kdy už se učíme blbnout, učíme si hrát, učíme si nějaký kreativitě, ale rozhodně, a znova to řeknu to slovo, my opravdu se učíme nějaká pravidla mezilidský komunikace a sleduje se a nějaké rozdíly se vždycky najdou, nejsou zas tak signifikantní, jak by mnoho lidí si myslelo, ale pokud mám jednoho sourozence, něco to udělá. Pokud mám dva sourozence, něco to udělá. Kde jsem v tom sourozeneckém, kde je nějaká triáda, nebo prostě dokonce jsme čtyři, nebo dokonce pět, můj táta pochází ze 13 dětí. Jo.
0: Jsou to vůbec ještě sourozenecké vztahy, není to už na úrovni nějaké menší třídy?
2: Už vlastně je, protože když tady prozradím jednu věc, když je rozdíl, rozptyl mezi sourozenci 1,5 až 4 roky, tak jsme si vlastně prakticky stejný. Může tam docházet k týře, může tam docházet vlastně k tomu nějakému vzorování, nebo že se vytváří nějaké vzorce, ale jakmile je to delší víc jak 4 roky a víš, tak už to vlastně není tady ten jako sourozenecká horizontální rovina, to jsem hledal to slovo, ale je to spíš na úrovni mentor a žák. Ne úplně rodič, ale mentor. Je to, když je někdo 5, 7, 10 let starší oproti mně a už je v pubertě a mně je 5 a jemu je 15, tak vlastně já k němu zlížím jako k nějakému mentorovi, jako k člověku, kterýmu nejsem naroveň, nikdy nebudu. On už mi má co říct, protože má odžito a něco to prostě dělá. Takže ano, tohle ten vliv se sleduje a je to rozpoznatelný.
0: My se teď vrátíme na tu úroveň těch sourozenců, kteří mají mezi sebou ten rozptyl, kde opravdu jde o ten na stejné úrovni, ten vztah. Jak tam potom dochází k tomu vzájemnému ovlivňování, pokud jde o to pořadí právě dětí v rodině?
2: Když začneme od začátku, jenom si to představte, jo, jste první narozená nebo narozený a máte po určitý čas, do té doby, než se narodí ten brácha s tou sestrou, jo, tak máte plnou pozornost těch rodičů. Taky jste trošku jejich laboratoř. Oni se trošku učí to rodičovství na vás, dělají nějaké věci, někdy větší chyby, někdy menší chyby, někdy je tam třeba moc velká péče, někdy naopak malá. To je jedno, prostě se tam něco děje. I to, jak oni se to učí na vás, tak taky má nějaký dopad a taky se to sleduje. Ty výzkumy na to ukazují. Pak ale se narodí druhý brácha ségra. Mimochodem, jestli to je ženského pohlaví nebo mužského pohlaví, taky hraje roli. Kort pro vztahy a intimní vztahy, o tom si ale zase to zaparkujeme, budeme si o tom dál povídat. Tak dochází k něčemu, co je vyloženě terminus technicus. Říká se tomu detronizace. Ztráta trůnu. Že ten člověk je nejenom z toho piedestálu, je pryč, je tam brácha nebo ségra, o který je ta plná pozornost a začíná tam nějaký volání o pozornost. Takový, ale já jsem tady taky.
0: A uvědomují si to děti, i když jde třeba o velmi malý věkový rozdíl, třeba jenom rok
2: určitě,
0: a půl.
2: Určitě. Ale zase děkuju, že to říkáte. Není to zas tak prokazatelný v té dospělosti. Čím je tam ta kratší věkový rozptyl, ten rok a půl, to je vlastně takřka jsou, nechci říct úplně jako dvojčata, ale je to velmi malý, protože oni věkově, vývojově jsou si velmi podobní a to ladí, oni spolu ladí a může to být daleko pro ně příjemnější a jsou si srozumitelnější jeden vůči druhýmu. Čím je ten věkový rozptyl delší, tak tam je to už potom zajímavější. Takže se narodí druhý dítě a to je zajímavá věc, kdy ono sice má plnou pozornost, ale plnou v uvozovkách. Ona to nikdy není plná. Protože on tam ten první furt je, on nezmizí. A něco to s těma rodičema dělá. Něco to dělá s tím dítětem, který má rádo, když jsou sami s těma rodičema. Protože nakonec ten starší tam jde hrát fotbal nebo je někde na kroužku a já jsem tam doma s mámou a je to jenom moje, máma je jenom moje. A něco to zase dělá. A pokud s tím rodiči umí pracovat, a teď nemyslím, že to má jako projekt, ale prostě intuitivně tuší, že to umí dělit tu pozornost, že umí dělit vlastně ten čas, tak to vlastně nemá žádný nějaký extra negativní vliv. Je to prostě součást té rodiny, je to součást té výchovy a to dítě se zase něco učí, že je v pořádku, že zažívá plnou pozornost, plný bezpečí a blízkost. Zažívá taky to, že ten brácha s tou ségrou na ní vlastně nejenom nežádlí, protože oni, když jdou s tátou hrát fotbal, no, tak zase tam je ta plná pozornost. Takže se zase něco učí a to zajímavý.
0: A teď co, když přijde ještě jeden sourozenec?
2: Třetí, a to je zajímavá věc, protože pak se z vás stává prostřední dítě a bavíte se s prostředníkem, jakože já jsem dítě prostřední, dokonce to má název, říká se tomu syndrom prostředního dítěte, ale to zaparkuju, odparkovávám to, že když jste nejmladší, tak vlastně se ukazuje, že ty rodiče už jsou daleko méně úzkostní v určitý výchově. Už mají prostě dvě děcka za sebou, něco se děje, už jsou daleko kovaný a může tam být ne vždycky, ale ve většině případů ano, je tam nějaká lehkost. Prostě
0: ano, dudlíky už se nepřevažují,
2: jasně, tak musí si tu imunitu nějak chlapec, děvče jako zařídit, tak prostě chvilku ho necháme na zemi, no tak co, podívejte se na děti v Indii, jo, co se tam děje, jsem slyšel jednu paní v tramvaji.
0: No a teď jak nás to tady utváří jako ty osobnosti, které v této konstelaci vyrůstají.
2: Jo, jo, jo.
0: Já vlastně mohu zase z pozice starší sestry říct, že jsem od mala slyšela, si starší, máš být rozumnější. A dokonce se teda přiznám, že jsem to jednou jako rodič taky použila a pak jsem si za to vynadala, protože tohle mě vždycky hrozně štvalo.
2: Jo, jo.
0: Ale je to tak, že ono to tak jako intuitivně už tak z těch rodičů vypadává, protože přece jenom je tam někdo starší.
2: Určitě, jo. My víme, i z těch výzkumů se ukazuje, že pokud automaticky vlastně rodičové předávají, delegují své rodičovské povinnosti na staršího dítě, tak to nedělá úplně dobrotu. Jo, vlastně to dítě se učí samozřejmě nějaké pečlivosti, učí se péče a tak dále, ale trošku upozaďuje své potřeby, neumí si nastavit nějaké jako hranice, ale hlavně nese na svých bedrech zodpovědnost, která mu opravdu vůbec nepřísluší. My jsme se bavili minule, jsme se bavili o nějaký asymetrii, co se týká bezpodmínečního přijetí, a to oni tam stírají tu asymetrickou rovinu, že my jsme zodpovědní za tebe a dávají to dítěti, který nemá vůbec žádný kognitivní schopnosti, ještě tam nemusí mít jako nějakou regulaci, má s ní jako problém nějakých emocí a tak dále. Takže tohle, o tomhle se nebavíme. Nicméně, pokud jsem prostě nejstarší, tak se ukazuje, že dokonce nejstarší sourozenci statisticky, prosím vás, mají nějaký 2 až 3 kvocientní body větší IQ, se jako ukazuje z těch různých jako výzkumů, jo. Umí nést nějakou zodpovědnost, jsou víc svědomitý a spíš se ukazuje nějaký efekt prostředí než nějaký genu, jo. Že to prostředí, že jsem nejstarší, tak mě takovýmhle způsobem prostě formuje. Pak tady odparkuju ten syndrom prostředního dítěte, kdy lidé, kteří jsou uprostřed, tak se vlastně ukazuje v tom pozitivním slova smyslu, že jsou velmi sociálně zdatní. Tady mrkám na Šárku, jo, že vlastně jsou obratnější v té sociální rovině. Jo. Líp zvládají konflikty, jo, rozumí rozdíl mezi nějakým kompromisem a nějakou dohodou a tak, umí to prostě. Na druhou stranu neustále se učí volat o pozornost. Protože když jste prostřední, to je přesně ta symptomatika toho syndromu prostředního dítěte, kdy halo, já jsem tady taky, jo, neustále to děláte, máváte a nesete si to do dospělosti. A pak ten nejmladší sourozenec, tak jak jsou tam ty rodiče méně úzkostní a méně striktní a tak dále, tak se učí experiment, tak jsou to takový jako v té angličtině se jim říká idea makers, že přicházejí pořád neustále s novýma nápadama, novou jako kreativitou. Jo, no jo, ale ta zodpovědnost je taková trošku menší, se ukazuje. Jo, že rádi nenechávají, věci tady to na mě dodělejte, udělejte. Jsou zvyklí, že když jako zakníkají, takže hned někdo jako přijde a někdo se o ně postará. A zase hrozně to jdeme s kratkou, to už naši posluchači ví, ale tyhle tendence se tam ukazují. Ale jsou to jenom tendence. My tady neříkáme, že to vždycky se stane, že to bude pravidlem.
0: No a co jedináčci?
2: No, to je zajímavá věc. Takový ten mýtus, že to jsou hrozní sobci a že inklinují k narcisním nějakým tendencím, tak dále se vůbec neukazuje z těch výzkumů. Je to opravdu veliký mýtus.
0: Kde to vzniklo?
2: Já myslím, že je nějak jako intuitivně, že to prostě se nasadilo jako nějaká šablona, jako nějaký argument na někoho a on je to takový jednoduchý, jo, v té hospodě to je jasný, on je jedináček, proto se chová takovýmhle způsobem, ale vlastně tam se neukazuje u těch jedináčků ani to, že by měli bezpečnější nebo de facto jistější attachment, jo, nebo že by byl opravdu více sobecký, víc s většíma narcistníma rysama, vůbec nic takového se neukazuje. Ale jediná věc, kterou všichni ty výzkumníci opakují, že oni nemají tu horizontální zkušenost s těma sourozencema, tak jako hůř řeší horizontální konflikty mezi těma vrstevníkama. Oni to umí méně řešit a víc to hledají, více to v té dospělosti musí učit.
0: O sourozencích a o tom, jak nás první vrstevnické vztahy formují, mluvíme v Leonardo Plus. Hostem zůstává párový terapeut Honza Vojtko.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: No a teď je asi na čase si říct, co z toho si přenášíme, byť i nevědomně, do těch partnerských vztahů.
2: No, přinášíme si ty vzorce. My si je nemůžeme nepřenášet, protože my víme, že sourozenci, a to se teď opravdu jako zkoumá, něco víme o citové vazbě, takzvaném attachmentu, Mary Ainsworth, John Bowlby, a poslední dekádu se právě věci, které se tomhle věnují, tak začínají zkoumat, co dělá sourozenectví. A vlastně se ukazuje, že sourozenec splňuje kritéria podpory nebo dokonce podílení se na tvorbě nějakého stylu citové vazby, protože oni opravdu splňují ty dvě základní kritéria, pocit bezpečí a blízkosti, protože jsou

0: jakým oslovujeme protějšek nebo naše budoucí intimní partnery, jak chodíme na rande, jak řešíme konflikty a tak dále. Je to tam prostě viditelný. Samozřejmě rodičové jako primární attachmentové figury, ale sourozenci jsou vlastně takřka, jsou trošičku níž, ale vlastně ukazují se, že mají veliký vliv.
1: Je jednodušší navazovat třeba partnerské vztahy, pokud je mým sourozencem ten sourozenec buď opačného pohlaví, anebo stejného pohlaví, pokud jsem
0: hetero nebo homo. Určitě. Jo, ukazuje se, a ten výzkum je moc hezký, že pokud já mám sourozence jiného pohlaví, nebo opačného pohlaví, tak vlastně umím, a je to zase nějaká statistika, ale je zajímavá, že můj budoucí intimní partner, tak pro mě její tělo, nebo jeho tělo, pokud je to holka, to není žádný tabu, já jsem to viděl v pokojíčku. Dokonce se ukazuje, že daleko jsou intimněji zdatnější, nebo v rámci intimity jsou zdatnější a nejenom erotický. To vůbec se o to nepovídám. Bavíme se o fyzické intimitě, o intelektuální intimitě, těch intimit je velká spousta. Dokonce někdo spočítal 16, to může být další díl, jenom taková poznámka po čaru. Takže se to ukazuje, že to má veliký vliv. Naopak, dokonce se zkoumá, že když je to třeba starší bratr, což je zajímavý efekt, a já jsem mladší ségra, tak to naopak má negativní konotaci, protože ten brácha dělá takový ten první filtr a on souhlasí nebo nesouhlasí s tím mým výběrem toho mýho vlastně protižku. A dokonce se ví, že my ho máme v hlavě, tam jako taková, protože sourozenci jsou takzvanou přenosovou figurou a nejenom, že ten člověk, ten brácha může vědomně mi říct, no tak to se úplně zbláznila ségra, s tímhletím frajerem vůbec, to neexistuje a dá relevantní, jako hlasitou stopku, ale já ho můžu mít takzvaně v hlavě. Že vlastně na té nevědomé úrovni já ho samozřejmě porovnávám s bráchou.
1: Existuje nějaká ideální kombinace toho, jak lidé jsou nejlíp kompatibilní s tou svojí sourozeneckou mapou, kterou mají?
0: Jo. Prosím vás, ale všichni ty věci říkají, hele, to jsou to niance, nejsou to žádná pravidla, ale vlastně se ukazuje, že vlastně mít starší ségru je vochlup lepší, než mít staršího bráchu. A teď bavíme se o gendrech. Jo, bavíme se o gendrech, protože starší ségra přece jenom, jak se jim, jako že to je holčička, tak jí se tam dávají ty role, že pečuje a ona se učí pečovat a na mě se to může učit pečovat a tak dále. A mám tam její větší podporu, jo, větší širší, jako širší náruč a tak dále. Když je to starší brácha a ještě je hetero a ještě je starší, tak ten genderový stereotyp do něj valí, máš rád fotbal, nemáš rozhodně pečovat, nemáš tady se ségrou nebo s bráchou bulet, máš být ten chlap a dokonce gender studies. Věda o genderu ukazuje, že je to takový trošku prokletí být starším bráchou, protože ještě daleko víc ten gender je do vás rvanej. Jo, taky ty genderový stereotypy, jak máte být pevná, silná, tak tohle opravdu veliký vliv má a ukazuje se to. Takže existují, a znova zopakuju, jsou to niance. Protože to neznamená, že kdykoliv budete mít staršího bráchu nebo starší ségru, že se vám tohle stane. Ale ta statistika, ty výzkumy to trochu ukazují.
1: A já jsem to teď myslela spíš tak, jako když se sejdou dva partneři, tak jestli je třeba ideální, když ona je starší sestra a on je mladší bratr, anebo obráceně, nebo tahle ta nějaká ideální kombinace existuje.
0: Ne.
1: Myslela jsem si to trochu.
0: Ne, vůbec, protože jak jsme už se bavili před pár minutama, všechno v té psychologii má plusy a mínusy, jo, že pokud budu mladší sourozenec, budu mladší brácha a najdu si paní, která byla starší ségra a tak dále, tak tam já můžu sjet prostě vzorce, že ona bude o mě moc pečovat, já se nechám o sobě opečovávat a po 5 letech se málem přizabijem, protože prostě já v rámci nějaký autonomie nechci, aby ona pořád o mě pečovala. Ale přitom koluzivně, jak naši posluchači už ví, co to znamená, na té nevědomé úrovni, na té nevědomé smlouvě, ale my jsme se takhle na začátku nevědomky domluvili, že já budu o tebe pečovat a ty se necháš o sebe pečovat, ale za to mě budeš chválit. Budeš mi říkat, jak jsem skvělá, jako úžasná. Po 5 letech v rámci diferenciace toho vztahu se nejenom ta koluzivní smlouva mění. Já už nechci být takovýhle opečovávaný. Chci být chlapák a chci prostě mít nějakou vlastní autonomii a začnu zlobit a najednou to přestane fungovat. A v obráceně, já můžu být starší brácha, najdu si holku, která byla nejmladší, taky to něco prostě jako dělá. Takže tady ten nějaký ideální stav nebo ideálnější stav, že najděte si prostředního bráchu a nejstarší ségru a budete mít takřka vyhráno, tohle říct opravdu nemůžem. Ale zajímavý je, Šárko, že na to se vůbec nedělají výzkumy, nebo nikdo to, já jsem zatím nenašel na tohle téma ani jeden, že by někdo takovýho říkal. Prostě je to nějaká kombinatorika, která vždycky vyleze nějakým plusem a nějakým mínusem.
1: Z toho, co jsme si zatím řekli, vyplývá, že Vlastně ta sourozenecká mapa vám jako terapeutům dává nahlédnout na to, proč se třeba některé ty neschody v těch párech odehrávají.

0: nahrávají. Je tam něco, na co byste třeba upozornil naše posluchače, že může být ten klíčový bod, který by si třeba mohli sami u sebe nějakým způsobem přehodnotit? Jestli je to třeba, že se máme soustředit na to, jakým způsobem se hádáme, řešíme konflikty, nebo proč třeba žárlíme?
1: No, řekla jste ty dva základní. Jo, sama jste to vytáhla, Žárko, na světlo. Takže já to jenom můžu potvrdit a celou dobu, co mluvíte, jak já tady kejvu u toho mikrofonu, protože třeba nějaký způsoby řešení konfliktů, tak my si opravdu neseme a mají na to největší vliv právě sourozenci. Jo, vlastně to jsou jedni ze základních témat, který ty výzkumy sourozenských vazeb vlastně zkoumají, tak právě styly řešení konfliktů. A ukazuje se, že jsou tři, který si různé strategie, jak řešíme konflikty, a který si opravdu neseme od sourozenců. Právě do těch našich partnerských vztahů. Jedna z těch prvních je takzvaně koercivní eskalace. To je terminus technicus, to znamená, že takovýto přidávání nahlase a přidávání intenzity. Jak se tam hádáme o bonbony nebo o čokoládu, tak vlastně pokud jsem starší, tak já se učím zvedat hlas a začínám křičet na toho druhého člověka, nebo jsem agresivnější. Prostě stupňuju vždycky o nějaký kus, tak tohle je ta eskalace. Koercivní eskalace tohle znamená. A tohle my se učíme. A tak co se děje ve vztazích? Něco se mi děje, blbýho, no tak já zvednu o půl tónu hlas a pak o dalšího půl tónu hlasu. A za dvě minuty na sebe ječíme a netušíme, kde se to stalo. Druhá věc je takový to stažení a ty tichý tresty. Je to taková ta opačná strategie, jo? Jakože přestanu s tebou mluvit, dělám bubáka, ale jak seš součástí mýho bezpečí a blízkosti.
0: Nemáš kam utéct.
1: Já nemám kam utíct. A já tě hlavně potřebuju. Jo? Já prostě chci s tebou sdílet, že někdy spoustu věcí neříkáme rodičům. A to je důležitá informace. Vlastně o tom jsme se ještě nebavili. Ty sourozenci jsou důležitý, protože oni jsou studnice našich tajemství. My se tam u nich učíme říkat něco, co neříkáme rodičům a neříkáme autoritám. A to je hrozně důležitý. A teď se vemte, že tenhle ten takhle pro mě důležitá osoba se mnou nemluví. Za prvý a za druhý, on zná spoustu tajemství a když mlčí, tak vzniká ohromná úzkost a dokonce ta úzkostnost k tomu, nebo i tohle cesta, jak něco najít o ní. Já se bojím, že to práskne.
0: A to je zrovna zajímavé, jak se tohle v tom malém člověku vezme, že zrovna tuhle strategii prostě zvolí, protože
1: to je
0: citové vydírání.
1: No jasně, ale to je pokus omyl. Mm-hmm. Já zkusím tohle a jenom to zafunguje, no tak proč bych to neskusil po druhý? Náš mozek je mašina na adaptabilitu. Pokud se v nějakém konfliktu, to je základní pravidlo konfliktu, jo. Jakmile jsme v konfliktu, tak náš mozek, centrální nervová soustava, úplně prdí na vztah. Co chce je zachránit mě, můj zadek, ne náš, nějaká kvalita vztahu, na to ten můj mozek úplně, takže já udělám cokoliv, aby já přežil, ne my, já přežil, to je hrozně důležitý, takže tohle se učíme opravdu pokusem omylem a nebo nápodobou od rodičů.
0: A ta třetí strategie?
1: Je hypervigilance na nějakou nespravedlnost. Hypervigilance znamená neuvěřitelná přecitlivělost na cokoliv, co se mi děje nespravedlnosti. Rozumíte, ten dětský mozek, vy ukrojíte chleba a on opravdu je schopný vidět, on má o půl centimetru větší chleba, než mám já. A okamžitě se na to citliví a řešíte to. A tady ta přecitlivělost na tu nespravedlnost, tu si neseme do vztahu. Říká se tomu resentiment, že vlastně my potom počítáme, kolikrát jsme ustoupili v nějakém kompromisu nebo v nějakých jako věcech. Řeknete mi v hádce, ty to pořád děláš, jak pořád? A jenom začínáte vypočítávat, kolikrát vy jste to udělali a jak to tam bylo. To je ta přecitlivělost na nějakou nespravedlnost, to je další řešení konfliktu a my to přinášíme do toho, že vlastně obvinujeme tím obvinováním. Když jste říkala nějaký citový vydírání, tak my vytváříme nátlak na to, aby ten člověk toho nechal. Takže vlastně řešení konfliktu a žárlivost je druhý téma.
0: O sourozeneckých vztazích a o tom, jak nás formují, mluvíme s párovým terapeutem a spisovatelem Honzou Vojtkem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači vysílání Českého rozhlasu Plus. Ale pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste vědět něco víc, třeba i o tom, jaký vliv na sourozeneckou dynamiku mají rodiče, nebo jak se sourozenecké vztahy vyvíjí v dospělosti, tak si poslechněte rozšířenou verzi pořadu na stránce plus.rozhlas.cz. Já pro tuto chvíli děkuju Honzovi. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a vidíme se nebo se slyšíme na webu.
0: No a také dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Šárka Feniková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
3: Rádio Praha 107,1 FM.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.